0: můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
1: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
2: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
3: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
4: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Otakar Straka. Dobrý poslech přeje Milan Remeš. Ptá se Kuba Lofítek.
5: Dobrý den, jmenuji se Ota. Rád bych vás pozdravil všechny a vyprávěl svůj příběh, jak jsem se dostal k víře v Boha. Nebylo to zas tak jednoduché, protože jsem vyrůstal v rodině, kde všichni byli komunisti, materialisti a o těchto věcech, jako je víra, se mluvilo spíš s respektem a s pohrdáním. A k Bohu jsem se dostal ne sám vlastně jakoby silou, ale dneska bych to viděl spíš, že mi Pán Bůh posílal do cesty lidi. Posílal mi ať už spolužáky nebo na vojně nějakého toho kolegu, kteří měli tu trpělivost se mnou, který byl v té době orientovaný spíš opravdu na tu materiálnu, tak dneska jim za to děkuju, že měli tu trpělivost se mnou o Bohu mluvit. Asi jsem to možná bral na lehkou váhu, ale pořád jsem hledal. Už jako děcku mě vrtalo hlavu, jak věci fungují. Nemyslím, jako jak jede auto nebo jak funguje elektrika, ale spíš mě fascinovalo, jak fungují příroda, řeky, nebo jak to vlastně je to sladění všechno. A to vlastně už jsem dost často nedostával odpovědi od oficiální vědy nebo přírodovědy a vzdělání ve školách. A největší legrace potom byla, když na vysoké škole jsme měli marxistické předměty jako dějiny hnutí dělníků a komunistické hnutí a bylo tam kritika náboženství. A já vím, že jsem teda lektorku trošku vyrazil jsem jí dech, když jsem říkal, no tak já počítám nějakou kritiku a já chci tu, ten zdroj, kde bych si mohl půjčit Bibli. No a to asi lektorku trošku vytočilo, protože v době socialismu tohle bylo téma nemyslitelné. A pomohlo mi vlastně docela dost, když jsem byl na vojně. A dostal jsem se do kontaktu s kolegou, který byl katolík a který mi jako říkal, hele, jestli hledáš Bibli, tak v kostele ji tam prodávají. No, nebyl to problém si ji to koupit. Jenom s tím problém byl, že jsem vlastně neměl dost peněz. A ta paní, která tam uklízela v kostele, říkala, tady máš tu Bibli a ty peníze potom hoď a mle do kasičky. No tak to mě vyrazilo dech jako ta důvěra, že to nebylo jako takový to něco za něco, ale najednou jsem cítil takovou vstřícnost. No a těch lidí mi takhle vlastně Pán Bůh posílal do cesty víc a víc. Nejvíc asi na mě zapůsobilo potom, když jsem mohl vidět v kině po revoluci film Ježíš a to, že jsem do té doby četl Bibli, Nový zákon, Starý zákon, tak jsem to furt jako bral jako sci-fi, jak vlastně se stvoří svět a jak se boří babylonská věž a podobné příběhy nebo potopa světa. Ale najednou jsem se dostal do toho přímého jakoby oslovení tím Ježíšovým příběhem. Když to člověk čte, tak na to kouká zase jinak, ale najednou, když to vidíte, ten souvislý příběh, tak se vám připomene z života spousta věcí, které potom už neberete tak lehce a snadno. To mě vlastně tak jako navíc jakoby nastartovalo v tom hledání. Když potom jsem se takhle bavil se svým kolegou v práci, který jsem věděl, že chodí do nějaké evangelické církve, tak jsem měl takové občas rýpavé otázky. A on se jako furt divil, proč já jako materialista, nevěřící, se ptám na takové věci. Tak mi občas potom přihodil nějaký ten křesťanský časopis. Myslím, že to bylo v té době Život víry. Tam jsem třeba četl najednou článek o Černobylu. Já, když jsem studoval techniku, o reaktorech jsem viděl všechno. Byl jsem na to patřičně pyšný. A najednou jsem viděl ten kontext toho Černobylu úplně jinak. Najednou to bylo něco, co už někde je zapsané pár tisíc let před námi a pasuje to do té doby. Tak to se mi docela zatloumalo asi takovým stylem, že jako když vám někdo řekne něco, tak tady máš ten důkaz. A já jsem úplně v tu chvíli cítil, jako když vedle vás někdo stojí a čeká na tu odpověď. To vedlo k hodně velkému zamyšlení taky. A tak když jsem tomu kolegovi v práci řekl, hele, mohl bych se podívat i do té vaší církve, no tak na mě vytřeštil oči. Nechápal, jako proč, co tam chci. Ale když potom proběhlo nějaké to biblické vyučování v rychlosti v podstatě, kde zaznělo to hlavní, co zaznít mělo, tak jsem okamžitě přišel s tím, když teda se mi Pán Bůh dal poznat a v tuhle chvíli jsem cítil, to byl ten spíš Ježíš, tak říkám, tak já musím tak nějak odpovědět. Tak jsem potom požádal, jestli by bylo možné, aby mě pokřtili. Tak opravdu jsem do toho šel a nelituju toho, protože tím vlastně začala jakoby nová cesta. Už ne tak jako hledání jenom, co z toho mám a jak budu profitovat v práci a jaký bude další kariérní postup. Ale najednou jsem vlastně musel vidět život úplně z jiné perspektivy. Najednou to bylo spíš o tom, jakým lidi mám kolem sebe, jak můžu být jim vstříc, jak jim můžu mít rád. A rozhodně to nebylo v tom, jako někdo kritizuje křesťanství, jako to je akorát soubor zákazů a co smíš a nesmíš. Ale najednou já jsem cítil naopak, že to je něco úplně jiného, že to je spíš takový to směrování v životě. A když jsem mnohdy byl v nějakých krizových situacích, třeba v práci, když máte šéfa, který dělá takzvaný mopping a vytírá si s váma podlahu, tak jsem fakt už se musel modlit, abych jako to zvládl, abych hlavně reagoval tak, aby to nebyla odveta, ale aby to člověk zvládl. No a takových situací bylo mnoho a mnoho a jsem za to fakt Bohu rád, že to není jako, že jsem něco ztratil z toho starého života, že jsem se vzdal nějakých, já nevím, způsobů, a naopak, že jsem dostal spíš to směrování, co mám anebo nemám dělat. Takhle mě docela rozesmál jednou interview při zkoušce z angličtiny, kde jsem dostal takovou záludnou otázku od lektorky, jaká postava v historii by vám mohla být příkladem. A první, co mě napadlo, tak samozřejmě Ježíš Kristus. Lektorka koukala trošku na mě vytřeštěně, ale vzala to. To mě jako tak utvrdilo v tom, že ta odpověď nebyla zcestná a že to opravdu je, co by mohlo být i pro jiný lidi vzorem. Ta osoba Krista je silná v tom, ne jako nějaké nadpřirozené věci, co tam člověk samozřejmě vidí a co tam se odehrávají, ale spíš to, že to s člověkem zacloumá, je ten příběh toho, který vlastně je silný, který je vyvolený a ten člověk se za vás obětuje, tak to je něco, co s člověkem většinou zacloumá a tak to přehodí tu výhybku, podle čeho by potom asi měl člověk žít.
6: V té úvodní části jste mimo jiné popsal, že Bůh se vám dal poznat. To může proběhnout v životě člověka různými způsoby. Co si pod tím představit, když Bůh se dává poznat člověku?
5: Jak jsem říkal, měl jsem toho jednoho spolužáka, který čerstvě uvěřivší katolík, byl takový nadšený, takže mě bral takový jako protihráče. A měli jsme debaty dlouho do noci, to bylo opravdu neuvěřitelné, ta trpělivost. To potom, když jsem měl další a další takové nějaké setkání nebo příběhy, že třeba jeden den se mi zdál sen o faráři z vesnice, kde jsem krátkodobě bydlel a já jsem s ním začal vést rozhovor na téma víra v tom snu. Pak byl sen nedou ukončený. A druhý den jsem se dozvěděl, že ten farář ten den zemřel. Tak pro mě zase jako nevěřícího materialistu i tohle byl takový jakoby naťuknutí.

0: jste zhlédl film Ježíš a že to bylo něco ještě úplně jiného, než číst si o něm na stránkách Bible, když člověk vidí plasticky ten jeho příběh od narození až po jeho smrt, vzkříšení. A v souvislosti s Ježíšem jste zmínil, že se obětoval za nás. Proč se Ježíš obětoval a za koho se obětoval a proč je důležité o tom vědět?
1: Běžně člověk zná z života, že vám někdo pomůže. Občas slyšíte příběhy, když se někdo obětuje za někoho, když třeba matka dá dítěti ledvinu, aby přežilo. A tady najednou byl příběh pro mě takový docela nezvyklý, že za to, abych mohl být v dobrém vztahu s Bohem, se někdo obětoval tím, že vlastně sice nespravedlivě, ale ukřižovali. A ten Ježíš věděl, do čeho jde a musel nás mít určitě natolikrát a milovat, že tohle za nás dokázal udělat. A to je to, co jako se těžko nepřijme. Ano, jsou lidi, kteří se nad narozením a ukřižováním Krista ošklíbají, mají z toho legraci, ale zase jsou lidi, kteří tenhle příběh osloví a zastloumá s nimi. A potom už i to, že vlastně tohle někdo za vás udělal, tak se dá snadno přijmout. A pro mě dneska, když vlastně vím, že teď tady s námi není, může tady být Duch Svatý, ale i to, že tady byl, tak pro mě znamená to, že pro mě svítí to jeho světlo. Kolikrát v životě člověk je v těžkých situacích, neví, jak se orientovat, kam jít, co dělat, jak odpovědět, jak reagovat na nějaké nespravedlnosti třeba. Ale tady zrovna za tohle jsem vděčný, že když nevím jak, tak mi stačí, že si vzpomenu, co po mně Ježíš ve svých kázáních nastínuje, co bych měl dělat v životě.
0: Ještě jedna závěrečná otázka. Pokud by někdo řekl, já jsem se narodil v úplně jiném kontextu, možná v jiném prostředí, ne v Evropě, která, jak často slýcháme, je na těch křesťanských kořenech a hodnotách, tak proč zrovna Ježíš v celé té škále všech těch možná velkých, význačných osob historie, proč zrovna Ježíš?
1: Je to výjimečná osoba v jiným směru, než možná ty osobní osoby, které prezentují jiná náboženství, já jsem z mýho pohledu určitě. Zatímco ti představitelé jiných náboženství kázali třeba zajímavé myšlenky, nakonec skončili jako každý smrtí a pak už bylo na těch následovnicích, jak si to vykládali jejich nauku. Krista cítím něco úplně jiného. Ano, jsou tady jeho následovníci, ale on vlastně dokázal to, že co všechno povídal o svém budoucnu, tak v podstatě naplnil. Ať už to bylo to vzkříšení po smrti během třetího dne, který tam naznačuje s Jonášem v velké rybě, tak v podstatě všechno, co tam zaslíbil, tak splnil. A proto je mi snadno mu o to víc věřit, že nemám důvod o něm pochybovat. O tom, jestli Evropa je křesťanská, o tom bych už dneska i trošku pochyboval. Ona se už k těm ani těm křesťanským kořenům moc nehlásí a možná se dostáváme ještě úplně jinam, nebo oficiální představitelé Evropy, než jsou jiné země, ať už Peru, Jižní Ameriku, nebo dokonce pronásledovaní křesťané v Číně a v muslimských zemích, tak dneska je to tady vlastně v Evropě docela vlažné, ale jde o to přijmout nebo přijmout. Ta nabídka je stále otevřená, jde o to, jestli někdo tu nabídku být s Kristem, jestli ji přijme nebo nepřijme. Není to žádné nucení a stejně tak jsem oceňoval i ten jeho výrok, že ani tu nalomenou třtinu nezalomí. Že v podstatě to není žádné nucení, žádné přemlouvání, žádné dohadování se. A je to v podstatě na rozhodnutí každého, jestli vezme jeho nabídku nebo nevezme.
2: K končí pořad a podcast Stopy z produkce Rádia 7. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se na slyšenou zase příště.

Ben la pesu bere

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně,

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás Pán

Otvíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě.

0: Posloucháte Rádio Proglas, pořad Jak se vám líbí právě začíná. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu sedí můj dnešní host, kterým je textař a písničkář Stanislav vlastním jménem Stanislav Hirák. Ahoj, vítám tě.
1: Já tě zdravím, ahoj, pěkný den.
0: Vítám tě po nějakých 2 letech. Opět si přijel Solomouce, platí to, že jsi písničkář Solomouce?
1: Pořád.
0: Dobře.
1: Tam, to už asi bude adresa na pořád.
0: Jo, cítíš se tam dobře?
1: Jo, velmi skvěle.
0: Je to město, je pěkné, já tam mám příbuzné, takže od malička jsme tam jezdili a jo, je to pěkná alternativa.
1: Já když jsem tam přijel studovat před mnoha lety na vysokou školu, tak jsem vystoupil z vlaku a šel jsem tou Masaryčkou směrem na, vlastně do centra a už tehdy jsem věděl, že v tom městě jako zůstanu, protože je to nádherné město a úžasně mě to oslovilo. On se to těžko vysvětlil, ale někdy takový pocit má, že pak ti to zůstane na celý život. Takže tak to teďka mám.
0: Tak ono nechybělo mnoho a ve své době vlastně, nebo respektive dneska mohla být Olomouc tam, kde je Brno.
1: No tak to je nedosažitelné. Nikdo nemůže být tam, kde je Brno.
0: Regionálním významem vlastně, že si to pak prohodili ta města, že ve své době Olomouc byla jako tím.
1: Ona byla královské město a ještě doteďka je vlastně hlavní město. Jo, ono, dostal jsem od kamaráda takovou ceduli, kde je vlastně nějaká značka nějakého podniku a potom tam bylo hlavní město Olomouc. A to nikdo nezrušil. To legislativně pořád zůstává. Takže hlavní město Olomouc stále zůstává. Mm-hmm. Takže bylo královské, teďka je hlavní, ale moc lidí o tom neví. Ale je to tak. Takže jsme hlavní město. Škoda, že tam není čeho.
0: Ano, jo, to ale, si právě
1: ale, říkám. Ale je hlavní město Olomouc.
0: Abychom to nezamluvili, jo.
1: Jasně,
0: ale protože mě to inspirovalo, co jsi říkal. My jsme tady dnes hlavně proto, abychom představili tvoje nové album. Uh-huh. To dostalo název Milion nápadů. My si o něm budeme povídat, ale za chviličku pustíme si teď písničku na úvod dnešního pořadu, ale zároveň vlastně tou písničkou to album začíná. Uh-huh. Jmenuje se Ztracená.

0: Ve studiu Proglasu dnes sedí v pořadu Jak se vám líbí Stanislav Hirák, písničkář z Olomouce, to už jsme tady obšírně rozebrali, vydal nové album Milion nápadů a vlastně to navazuje na to, o kterém jsme mluvili před dvěma lety, to bylo Věřím na zázraky, mimochodem je k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz, tak jako všechny naše pořady. A teď zpět k Milionu nápadů. Možná já bych začal tím, že ty si v tom tehdejším rozhovoru předesílal, že za rok, tedy v roce 2024, bys měl vydat album s názvem Život s námi houpá. Pokud jsem se správně díval na tvůj web, a tak vůbec, tak k tomu nedošlo nakonec. A vychází letos v roce 2025 album s názvem Milion nápadů.
1: Ano, tak je to, tak to je a možná jsem to tak někdy jako avizoval, nicméně já mám takovou vlastnost, že pokud nejsem úplně přesvědčený, že to bude, tak to klidně někam dám, ale potom se to může změnit. Tak jak měním třeba pořadí písniček na CDčku, tak jsem změnil tady tohlensto, ale bylo to tím, že každé CDčko potřebuje, no s každým novým CDčkem, tohle to je moje šesté CDčko, tak s každým novým CDčkem si člověk uvědomí, že by se měl někam kousíček posunout, že by se měl cítit, jakože to, že odvedl lepší práci, že do toho dá víc času a tak to mám teďka. Ta zodpovědnost je stále větší, takže když teďka řeknu, co bude za rok, tak možná to bude za dva.
0: A co se vlastně teda stalo, řekněme, přihodilo, že se změnily ty plány, že se změnil, řekněme, i ten název, že třeba ta písnička, která měla dát název tomu, tedy neexistujícímu albu Život s námi houpá. Já jsem se třeba díval, jestli si nezměnil jenom název toho alba, jestli ta písnička tam není, ale není.
1: Není. To je asi proto, že jak mám nějakou databázi písniček, tak potom mám nějaké písničky, které píšu aktuálně a když vytlačí ty nové písničky, ty staré, tak to prostě změním. A když jsem napsal písničku Milion nápadů, která vlastně není vůbec stará, jo, ta má možná půl roku, tak, no možná víc, tak tři čtvrtě roku, tak je jasné, že jsem to tak dál, jako úplně jsem to smazal a jednou za rok to tak dělám, že vždycky na tom webu to aktualizuji. Protože já jsem v té době měl ještě tam v zásobě, že každý rok vydám jedno CDčko a že to budu vydávat zhruba ještě možná 10 let a už jsem jim měl i pojmenované ty CDčka 10 let dopředu. Jo? A
0: teď to je teda plánování.
1: Teď jsem si řekl, že to je na hlavu. Tak jsem to zrušil a teď už dávám jenom to, co bude to další třeba za rok nebo za dva.
0: Jako centrální plánování hadra teda.
1: Tak spíš jsem chtěl naplnit, jsem nerad, když zůstane jenom název a nejsou písnička, protože písniček jsem napsal hodně, tak jsem tam dal i ty písničky, ale to není jako, to bych nedoporučoval takhle už jako postupovat, takže už jsem to taky změnil a víceméně to dělám, jakože to, co bude třeba za rok nebo za dva, teďka chystám další CDčko, taky už ho mám téměř hotové, ale ta cesta k němu bude možná rok nebo dva.
0: Pojďme si pustit další ukázku teď z čerstvého alba Milion nápadů. Písnička se jmenuje Chtěl jsem ti jenom říct.

Písničkář Stanislav, vlastním jménem Stanislav Hirák, je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí. Na Proglasu představujeme si jeho nové album s názvem Milion nápadů. A to tak vypadá, že ty vlastně nemáš problém napsat album. A je to tak, my jsme tady mluvili o tom před 2 lety, že jsi v podstatě grafoman, že máš stovky a vlastně už počítáš ty písničky v řádech tisíců spíš. Ale na ty alba se přece dostal zlomek vlastně z toho všeho. Jak to teda děláš, když vybíráš? Ty jsi tady mluvil o tom, že jsi měl naplánovaných 10 alb dopředu, nebo na 10 let, řekněme.

0: Nejsem nějak zdatný muzikant. Takže pokud jako už se tohle to všechno potká, tak prostě to, na to ty písničky na CDčko dám. To, co jsi říkal jako s tím grafomanem, ano, to tak kdysi bylo, když to řeknu takhle, že jsem třeba napsal 3 písničky za den, ale to určitě i odráží to, že ty písničky byly jenom pocity a nebyly kvalitní, jako ve smyslu toho, že bych s nima šel ven. Takže to, že někde mám několik set nebo několik tisíc písniček, vůbec neznamená, že by to byly všechno kvalitní texty ani zdaleka. Ty, které obstojí, tak myslím si, že se bavíme o 100, 200, 300, jo, které jako jsou už v nějaké podobě, mám je v počítači a je to taková komfortní zóna teďka, když už grafoman nejsem a jsem rád, když napíšu jednu písničku za 14 dní třeba, tak se můžu vrátit do té databáze a podívám se na ten text, na název, na to se mě vybaví ta atmosféra, kdy ta písnička vznikala a říkám si, hele, to někdo napsal dobře. Jo, kdysi. Jo, to, že jsem to byl já, mě až tak nepřipadá, protože to beru jako spíš, jak kdyby to napsal někdo jiný. Stejně tak i hudbu. Tak v podstatě, když mě ta písnička osloví, tak třeba tam dám novou muziku, která mě napadne a nemusím za každou cenu psát nové písničky. Ale zase, když napíšu nějakou, tak se k ní velice, velice rád vracím a zdá se mně, že vytlačí ty staré písničky. Nevím, čím to je, možná je to jak víno, že to, co napíšu, tak už je trošičku lepší, než to, co jsem psal třeba před 10 lety v tom spěchu. Tak asi tak.
1: Ty jsi už tady vlastně po třetí zmínil to, že nové písničky vytlačí ty staré, mě to připomíná. A teď mě klidně pomoz, jestli se moje myšlenky ubírají tím správným směrem. To byla povídka podle mě od Milana Kundery, Staří mrtví musí ustoupit mladým mrtvým. Vybavuješ si to, nebo ne?
0: Já Kunderu moc neznám. Jako znám ho jako spisovatele, ale mnoho knih jsem od něho nečetl, takže nevybavuju.
1: Já nechci jako teďka říkat nesmysl, tak možná si to pak radši vyhledám, ale úplně si mi teďka vybavil, jak jsi říkal to staré, nebo respektive ano, staré ustoupí těm novým. Tak někde to takhle bylo. Tak to může být výzva pro posluchače, můžou nám napsat, která to povídka byla od kterého spisovatele. Já mám takový pocit, že to bylo ve Směšných láskách, ale úplně bych za to ruku do ohně nedal.
0: Je to možné.
1: Co bych dal ruku do ohně, jsou tvoje písničky. Pojďme si teď pustit třetí v pořadí, alespoň tady v dnešním pořadu. A ta dostala název Mýdlové bublinky a je to věnováno mámě
0: tátovi.

0: V dnešním Jak se vám líbí na Proglasu si pouštíme nové písničky z nového alba písničkáře Stanislava. Album dostalo název Milion nápadů. Ty máš milion nápadů, to už jsme tady rozebrali, jak moc a snadno píšeš vlastně, ale pojďme se teď věnovat mýdlovým bublinkám. Mm-hmm. Je to věnováno mámě i tátovi, možná jedna z těch klíčových písniček na tomto albu pro tebe jako autora.
1: Určitě, jako co se týká jako osobní, jak to osobního nějakého vnímání, tak to každopádně. Stejně tak, jak třeba Kousky čokolády. Jo, to jsou takové dvě písničky, kde když by někdo se zeptal, které jsou velmi o mně, nebo jako které jsou hodně osobní, tak jsou oboje dvě. No a tady ta v podstatě písnička má v sobě ještě výhodu, že ona se dá zpívat, jakoby s publikem. Takže když jsme byli teďka v Hligonce s Jarkem Nohavicou, respektive on nás tam pozval a bylo tam relativně hodně lidí, krásná atmosféra, Hligonka sama o sobě je takové jako zajímavé místo, tak tam bylo skvělé to, že v podstatě, jak tam zpívám to máma, mám v životě vlastně štěstí, tak to potom opakuje to publikum a ona ta písnička dostane ještě další dimenzi. Jinak je to jedna z mála písniček, kde je popsaný život od toho embrya, jo, klubku se kutálí, jo, pokračuje to dál. Od toho úplného embrya až po to, když se dva potkají, to znamená rodiče moji a vznikl jsem já a potom vlastně zase máma odchází. Jo, takže vlastně je tam všechno úplně od toho začátku až po ten konec.
0: Ty jsi řekl, maminka odchází, já jsem slyšel někde, že teprve až člověku odejde maminka, tak že se stane vlastně sirotkem. Mhm. Cítíš to tak? Nebo?
1: Jako cítím to tak, ale zase ještě mám potom tu výhodu, že ona odcházela pomalu a stihla se s náma rozloučit. A to je hrozně důležitá věc. Takže když to člověk všechno stíhne, navíc jsem s ním byl vlastně až úplně do poslední chvíle, takže když se tohle jako podaří tak, a má člověk to štěstí nebo požehnání, tak je potom vlastně super, že není tak velký sirotek. Že pořád vlastně může říct, že pořád jsme spolu a to už je pouze v jiné dimenzi.
0: Navíc tatínka pořád máš?
1: Jo, tátu pořád mám, ten je pořád Jura. Ten pořád v 86 letech je hodně akční.
0: Mimochodem, co říká na tvou muziku?
1: No, tak když slyšel moje první CDčko, tak říkal vlastně, a co tím sleduješ?
0: A nebyl to název alba.
1: A teďka si to CDčko poslechl, třeba to poslední. Chodí občas na nějaký koncert, třeba ve Veselí nad Moravou, odkud pocházím, tak když hrajeme, tak přijde. A když slyšel tohleto CDčko, tak se mu líbilo, i ta písnička se ho dotkla samozřejmě, tady tato. Takže myslím si, že táta je můj velký fanoušek. Mama byla ještě větší, no, ale prostě už je to takhle.
0: Na tom albu je 10 písniček, opět. Autorských samozřejmě, když si tu zmiňoval, že ještě Kousky čokolády jsou takovou osobní výpovědí, řekněme, tak jsem se chtěl přidat do klubu milovníků čokolády, ale ona ta písnička je vlastně taková bilanční.
1: Přesně tak.
0: Takže bychom si pustili teďka, navázali vlastně tak na ty osobní příběhy na albu Milion nápadů.
1: Můžeme.
0: Pojďme si dát Kousky čokolády společně.

Když se podívám, kolik ještě mám kousků čokolády s půlkou života za zády. A těch věcí pár ještě mám kam dát. Mohl bych sedět, zůstanu stát. Postavím se na film od Kosturici. Obrázky v hlavě, kapky na sklenici. A těch věcí pár ještě mám kam dát. Mohl bych sedět, zůstanu stát.

kolik ještě mám. Písniček nedopsaných, nocí nepromilovaných. A těch věcí pár ještě mám kam dát. Mohl bych sedět, zůstanu stát.

Podívám, kolik ještě mám. Kousků čokolády s půlkou života za zády. A těch věcí pár ještě mám kam dát. Mohl bych sedět, zůstanu stát.

0: Kousky čokolády dozněly, dožvíkali jsme se Stanislavem, písničkářem z Olomouce, který dnes přijel do studia Pro glasu do pořadu Jak se vám líbí, popovídat o svém novém albu Milion nápadů. To vyšlo v srpnu roku 2025 a vydal ho opět spolek Ability. Chtěl bys třeba popovídat teď trošičku o tom spolku, protože on vlastně souvisí i s jedním z tvých dlouholetých už a výrazných a významných mimohudebních spolupracovníků s Jindřichem Štrajtem, s fotografem, takže bychom to celé nějak propojili.
1: Určitě. Spolek Ability je organizace, která pomáhá osobám při uplatnění se na trhu práce a především osobám, které mají nějaké specifické potřeby. A ty už mohou být buď sociálního nebo zdravotního charakteru. Takže to je taková naše mise. A k tomu děláme, kromě toho, že třeba školíme, poskytujeme jim podporu na úrovni pracoviště, tak, což je moje profese, protože já jsem speciální pedagog, tak kromě této práce ještě dělá má i tu kulturní složku. A tam jsem se před lety potkal s profesorem Jindřichem Štrajtem, což je teďka můj dlouholetý přítel. A společně děláme ty pořady, kde propojujeme fotografie s písničkama. Takže jestliže první tři CDčka byly jenom moje, bez fotografií, tak teďka ty další tři CDčka, Zastavit čas, Věřím na zázraky a Milion nápadů, jsou už spojené s fotografiemi Jindřicha Štrajta, nebo aspoň vždycky s nějakou jednou fotografií nebo s nějakým motivem. A teďka to další CDčko, co chystám, tak to už bude zase jenom moje. Tak jezdíme s pořadem teďka Světlo mého srdce, kde propojujeme vlastně jeho vidění světa Jindřichova, on má milion nápadů, já mám milion nápadů, takže to je další význam toho CDčka. A tyhle ty nápady dáváme dohromady a pak to předáváme lidem. A musím říct, že z toho mám velmi dobrý pocit, protože vždycky přijdou lidé, nejsme ve většině nikdy, jo, i když jsme vždycky aspoň třeba 50, 70, 100 lidí přijde. A je to takový skvělý pořad, který také vlastně pomáhá tomu, aby jsme mohli fungovat jako spolek. Takže nějaký výtěžek vždycky z toho je, vydáme CDčko, kalendář, pak se prodávají. Teď třeba kvůli právě tomu spolku se věnujeme jinému projektu, proto letos na podzim nemám žádné koncerty a budeme mít až nejaro, protože ten projekt jsme teďka upřednostnili.
0: Můžeš třeba prozradit, co je to za projekt? Souvisí vůbec třeba s muzikou, nebo je to úplně někde jinde?
1: Souvisí s uměním.
0: Souvisí s uměním.
1: Muziky tam moc nebude, ale bude, ale především tam budou fotografie. Je to galerie sociálního podnikání, která vznikne v Olomouci. Získali jsme od církve takové skvělé prostory secesní. A tam budeme vlastně dávat práci osobám s handicapem, bude se tam prezentovat několik sociálních podniků a budou tam vystavené fotografie a obrazy a k tomu občas i nějaká muzika. Takže tuhle tu galerii teďka budeme otevírat na podzim. Budu velmi rád, když pozveme i vás z Pro glasu na to, abyste tam za náma přijeli a budeme ji provozovat potom mnoho let, věřím.
0: Já když se podívám na obal toho alba, tak hned mě napadne jako už vlastně typicky štrajtovská fotka.
1: Ano, typicky.
0: Na obalu a další kalendář tady před námi, moc krásný. Jak to pak vypadá na akci jménem Světlo mého srdce? Znamená to, že tam hraješ sám, sedneš si prostě před lidi, zahraješ set nějakých písniček, třeba teďka naživo řekněme Milion nápadů, těch 10 a potom tam Jindřich povídá k fotkám, jak to vypadá?
1: My máme přesný scénář a když jsme třeba tady byli v Diva v Brně, tak jsme byli na několika místech, ale to poslední bylo divadlo, a teď mi vypadl ten název.
0: Barka.
1: Divadlo Barka, přesně tak. Takže vypadá to všude stejně, ten scénář je takový, že když se představíme, tak za zády máme plátno, máme připravené fotografie, které jsou jako ve velkém formátu, aby se dali na to plátno promítat. Začíná to písničkou, potom Jindřich 15 minut nebo 10 minut, někdy i míň, vlastně ne, teďka jsem řekl trošku něco špatného, spíše několik minut povídá o fotografiích, které má za sebou na tom plátně. Zhruba jsou to tři fotografie, pak zase písnička, tři fotografie, zase písnička, tři fotografie a tak uběhne hodina a půl. Na závěr je pak nějaká poslední písnička a většinou tam hraju já s Vojtechem Sabo, což je špičkový akordeonista evropského formátu. A skvělý kamarád a člověk. Takže, a muzikant teda, jo. Takže my hrajeme společně ty písničky, Jindřich povídá, nakonec je autogramiáda.
0: A když povídá o těch fotkách Jindřich, tak popisuje třeba, řekněme, příběh, co je zatím, nebo já nevím, jak třeba složité bylo tu fotku vyfotit?
1: To ani ne, techniku úplně nechává stranou, protože on nerad se baví o technice, baví se pouze o tom příběhu. Mm-hmm. A říká věci, které člověk nikde neuslyší, jenom na tom pořadu. Takže říká, jaká byla atmosféra, jaké byly okolnosti, říká sílu toho příběhu. Jo, prostě jsou to někdy jsou to skutečně věci, které až mrazí, někdy jsou to zase věci, které zase potěší, udělají radost nebo vzbudí silnou emoci. Takže musím říct, že ty pořady jsou neopakovatelné a mají velký, velký náboj.
0: Poslední den v roce sice ještě není, ale my se teď pustíme písničku s tímto názvem.

0: Promiň, že jsem ti skočil do řeči, když seděli jsme pod lampionem. Silvestr slavil a já se za tebou stavil.
1: V pořadu Jak se vám líbí je dnes hostem Stanislav Hirák. Povídáme si o jeho novém albu Milion nápadů. Ty jsi tu zmiňoval svého už opět dlouholetého spolupracovníka, kterým je akordeonista Vojtech Sabo. Mm-hmm. Vás je vlastně na tomto albu ještě méně než málo, jak vás bylo na tom předchozím. Tam jste byli, myslím, aspoň tři.
2: Ano.
1: Ale tady jste opravdu jen dva. Ty, který si nahrál samozřejmě zpěv a kytaru svých písniček autorských, a Vojtech nahrál akordeon a baskytaru. Navíc tu nahrávku celou vlastně nahrál. Takzvaně zmixoval, smíchal a taky zmástroval, to znamená, ujal se veškeré té produkce okolo toho. Ty směřuješ směrem k ještě většímu minimalismu než dříve? To znamená, že třeba to budoucí, to následující album už budeš nahrávat úplně sám?
2: To asi ne, protože pokud Vojta kývne, tak určitě bych to rád natočil s ním. On tam prostě patří. Jo, jemu nemusíte nic vysvětlovat, on zahraje všechno, zahraje to s obrovským nadšení, mistrovstvím, jo? Takže takový hudebník se neopouští. Takže pokud si řekneme, že ano, tak do toho půjdeme. Navíc on nahrál i basu, jo? Protože on ne teda na baskytaru, ale na klávesi, což nikdo nepozná, nebo málo kdo pozná, a navíc to natočil ve svém studiu. Takže to je takové komfortní, že já když k němu přijedu, tak vlastně všechno probíhá na jednom místě. On to potom nejenom natáčí, ale i přesně mástruje, že jo, a dává tomu všechny ty další věci. Takže ve výsledku je ta spolupráce skvělá, ale především, když slyším jeho akordeon, tak mě to dostává do kolen. Jo. Takže ten pocit bych si nerad nechal ujít, a když se dohodneme, tak budeme i další CDčko. Nechtěl bych jít úplně na tu minimalistickou strunu, že bych hrál jenom na kytaru, ale třeba na koncerty nebo nějaký hraní, které teďka taky mám, ale ani to nedávám na web, to jsou spíš nějaké třeba malé setkání nebo prostě hraní někde venku, tak tam se snažím co nejvíc jako hrát sám, protože to člověka nutí více rozšiřovat tu kvalitu té muziky a toho zpěvu a závislí jenom na sobě. To se mi líbí. Ale na CDčko bych asi nešel sám.
1: Kdy můžeme očekávat další album?
2: Když všechno vyjde, tak bych ho chtěl začít dělat, ne takhle, písničky jsou připravené, všechno, ale pak ta cesta k tomu, to dokončit všechny ty aranže úplně do konce, možná konec příštího roku.
1: Schválně teď si řekneme, nebo řekni schválně, jak by se mělo jmenovat, a až budeme dělat o něm rozhovor za ten nějaký čas, tak si řekneme, jestli to bylo podobně jako v tom
2: tak,
1: minulém případě.
2: Mohlo by se jmenovat Jsem na straně tučňáků. Což je písnička, kterou jsem natočil, když byla ta krize, napsal.
1: Uh-huh,
2: když byla ta krize před těmi 5-6 lety, jedna z těch písniček, ke které se pořád vracím, ale ještě jsem ji nikam nedal. A je to o tom, jak vlastně ti migranti jdou k nám, jo, a jsou to nešťastní lidé, jako šíleně nešťastní lidé, kteří někomu skočí na nějakou vějíčku, pak se jich půlka utopí. A ta písnička je právě o tom, jak je to hrozné, jako mít takový úděl, a tam zpívám sem na straně tučňáků a ohrožených druhů, zraněných vojáků, aut v pomalém pruhu a tak dále. Lidí, kteří nemají podle tváře práci, na straně lidí, kteří věří, že se dobré skutky vrací. Takže to je v podstatě potom taková písnička právě tady o tomhle tom, v těch dalších slokách, jak je to někdy složité se narodit někde jinde než v České republice.
1: Děkuji ti za to, že jsi byl naším dnešním hostem.
2: Já děkuji, těším se na příště.
1: V pořadu Jak se vám líbí jsme si s písničkářem Stanislavem představili nové album Milion nápadů. Pokud byste se o Stanislavovi chtěli dozvědět víc, tak sledujte jeho web stanislav.art.cz, případně jeho profily na sociálních sítích. A na závěr si pustíme ještě titulní písničku Milion nápadů. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Děkujeme, že nás posloucháte, mějte se hezky, těším se opět někdy naslyšenou.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Rakanel má šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

si buď, jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

tak ve čtvrt na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělá.

Uťa, prísaš pořád na cestách, každý den někde jinde.

kočky a z hospody smích, v ulici dole nejeden hřích. Nebudu vykládat o časech zlých, ale právě dobře vím, že jsem si zašel. A možná jsem to správný místo našel.

všechno spustí sníh, barva tvých očí zůstane v mých. A novej krysář do píšťaly dých, tak mi povídej, proč dávný filmy blednou.

prák a malej David zapomněl prák. Stařičkej šaman se trudí tmou, o starých časech zpívá tu svou. Vidí, jak si lidi vedle sebe sednou,

hotel se nevětrá, i když v něm ponuře zvážíš svou tíhu. Hotel se nevětrá, přesto v něm na šňůře vesmír nedrží jej rytmus. Hotel se nevětrá, v závěsech tuhnoucí nic, napíráš svěšenou dlaní. Hotel se nevětrá, tak můžeš do prázdných plic nadechnout ska.

hotel se nevětrá, i když v něm nocují cestáci s přílišnou krásou.

se nevětrá, i když jsi bez lodí. Z půlnocí podeplul obzor. Hotel se nevětrá, za dílem náhody. Srdce si naposled zoblo.

nejde voda a máš smutné prázdno v bytě.

byli nic pro mě. Tak jsme se míjeli v našem malém domě. A já ti sliboval, že tu pro tebe budu.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. června. Lev 14. ve Španělsku. V sobotu 6. června zahájil papež Lev 14. svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu. Vydal se na 7 dní do Španělska. Jeho cesta má 3 etapy: Madrid, Barcelonu a Kanárské ostrovy. V dnešním pořadu nabídneme přehled první madridské části cesty, která se uzavře v úterý ráno. Jak dobře víte, tato cesta, první cesta papeže do Španělska po dlouhé době, mě osobně velmi těší. Do Španělska jsem přijížděl mnohokrát, ale poprvé s tímto posláním. Čeká nás apoštolská návštěva, setkání s věřícími, oslava víry, hlásání poselství Ježíše Krista. Ale zároveň chci pozdravit všechny, celou společnost, protože církev přináší poselství pro všechny. Řekl Lev 14. na palubě letadla z Říma do Madridu v pozdravu 80 novinářů, kteří ho během cesty doprovázejí. Na madridském letišti přivítal papeže španělský královský pár, král Filip VI. A královna Letícia. Jak si žádá protokol, první papežova návštěva v zemi je zároveň také státní návštěvou. A proto první kroky Lva 14. vedly do královského paláce ke zdvořilostní návštěvě. Ve sloupovém sále paláce se následně uskutečnilo setkání s představiteli veřejného života. Ve své první promluvě na španělské půdě papež varoval před nebezpečím společenské polarizace a černobílého vidění světa. Přicházím mezi vás, abych věřící upevnil ve víře, povzbudil je a inspiroval k nové věrnosti evangeliu. Chci také podpořit hlubší smíření a spolupráci mezi různými proudy a společenstvími tohoto národa. Lev 14. pak připomněl dva velké španělské svědce. Svatého Jana od Kříže a svatou Terezii z Ávily. Jejichž mystika, jak řekl, byla mystikou s otevřenýma očima. Neutíkala před dějinami, ale naopak šla ke kořenům lidských problémů a do samotného srdce reality. Téma noci, tak drahé svatému Janu od Kříže, jehož jubileum právě slavíme, nám pomáhá správně chápat proměny a zvládat napětí, kvůli nimž se naše doba zdá být tak temná. Svatý Jan se ve své touze po světle paradoxně naučil vážit si temnoty, oné šťastné noci, jako času, kdy se duše osvobozuje od všeho, o čem si myslela, že to bezpečně ví a ovládá. I dnes máme největší strach z neznáma. Právě z něj pramení zatemnění rozumu a výbuchy emocí, při kterých člověk snadno ztratí pevnou půdu pod nohama a podlehne dezorientaci. Proto i ve veřejném životě tolik potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou v temnotě zahlédnout světlo a v každém konci vidí možný začátek. Potřebujeme lidi, kteří vnímají záblesky pravdy. To světlo nás sice zpočátku oslňuje, ale pokud mu důvěřujeme a sklidníme se, jemně si nás přitáhne. Naše roztříštěná doba v hloubi duše volá po míru, pokračoval Lev 14. A jako příklad cesty k vnitřnímu pokoji připomněl svatou Terezii a její duchovní cestu do hradu v lidském nitru. Jak člověk postupuje z komnaty do komnaty až do nejvnitřnějšího středu, tedy do vlastního srdce, které je svatyní pravdy, jeho vnitřní prostor se rozšiřuje. Mysl se otvírá, protiklady se srovnávají, napětí mizí. Nacházíme místo pro druhé a celý vesmír se stává naším domovem. Návrat do vlastního nitra není sobeckým útěkem od světa, ale radikálním otevřením se vůči tomu, který nás zcela přesahuje a je stále nový. A právě tento duchovní rozměr lidské bytosti je hlavním důvodem, proč musíme důsledně chránit náboženskou svobodu a svobodu svědomí. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života shromážděným v Královském paláci. Sobotní odpolední program pokračoval na apoštolské nunciatuře v Madridu, kde se svatý otec setkal se skupinou asi 40 postižených a nemocných lidí, o které pečují různé charitativní organizace madridské arcidiecéze. Papež k ním krátce promluvil a osobně se s každým pozdravil. Poté zamířil do centra Sedia, které se věnuje pomoci lidem v nouzi. Toto zařízení v madridské čtvrti Lucero provozuje diecézní charita. Funguje nepřetržitě 365 dní v roce a poskytuje první kontakt a pomoc pro lidi bez domova. Večer prvního dne papežovy španělské cesty patřil mládeži. Krátce po 8 hodině večerní se Lev 14. vydal v papamobilu na Plaza de Lima, kde jej očekávalo 600 tisíc mladých lidí. Několik jich vystoupilo s ním na pódium, aby papežovi položili své otázky. Ptali se na jeho osobní vzory a inspirace, na kritéria rozlišování Božího hlasu ve svém životě, na to, jak žít angažovaně a křesťansky v rychle se měnící společnosti s jejími nejistotami a výzvami a také na to, co církev od mladých očekává.
1: Bien. Primero podemos hablar un poco de cómo escuchar esta voz de Dios.
0: Dobrá, nejprve si můžeme trochu promluvit o tom, jak Boží hlas poslouchat a jak rozlišit, zda skutečně mluví Bůh, nebo zda jde o něco jiného, o jiné lákadlo či jinou těžkost. K rozpoznání Božího hlasu nám může pomoci především ticho. Domnívám se, že je velmi důležité, aby se každý z nás snažil rozvíjet schopnost být v tichu. Často chodíme se sluchátky, s hudbou, s rozptýlením, ale neumíme být v tichu. Když hledáme ticho, rozhodujeme se, co nebudeme poslouchat a jakými zvuky se nenecháme rozptýlit. Když se osvobodíme od hluku tisíce hlasů, uvědomíme si, že některé z nich klamou naše touhy. Jiné nás kupují, aniž by nás nasytili, a jiné mluví pouze ve vlastní prospěch. Teprve v tichu chápeme, že ideologie pomíjejí, zatímco pravda zůstává. A zde bych chtěl podtrhnout důležitost hledání pravdy, protože mnoho hlasů a mnoho věcí na sociálních sítích nás klame a předkládá nám lži. Hledejte vždycky pravdu. Bůh je pravda. A pokud vás něco vede od Boha pryč, není to pravda. Nezapomínejte na to. Za druhé, buďte si jisti, že Bůh dobře zná váš hlas. On vás slyší a odpoví vám. Nebojte se vyjádřit to, co cítíte ve svém srdci. Náš vnitřní rozhovor se stává modlitbou, chválou a prosbou, když se svěřujeme tomu jedinému, který nás může vyslechnout. Modlitba je vyjádřením svobodného hlasu, protože nemluví proto, aby skládala účty, aby ukázala, že jsme připraveni, nebo aby v nás vyvolala pocit důležitosti. Když se sami stáváme modlitbou, Pán nám odpovídá svým slovem, které se pro nás stalo tělem a potvrzuje, že nás miluje celým svým bytím. Řekl mimo jiné papež při setkání s mladými lidmi. Nedělní bohoslužba ze slavnosti těla a krve Páně definitivně ukázala, že papež si Španělsko získal. Papežské liturgie na Plaza de Cibeles se zúčastnilo 1 200 000 lidí. Po jejím skončení Lev 14. vedl eucharistické procesí ulicemi Madridu a stejně jako před rokem v Římě, také tentokrát nesl sám monstranci na připomínku neustálé a věrné přítomnosti Krista v lidské každodennosti. Vybízím k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Řekl potom papež Lev před 15-tisícovým shromážděním lidí působících v oblasti kultury, umění, ekonomiky a sportu, kteří se shromáždili v madridské aréně Movistar. Stojí za to upřímně si položit otázku, zda by svět, a zejména Evropa, utvářel svou identitu bez duchovních stop, které prostupují jeho historií. Nejde o provokaci, ale o výzvu k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Opravdu se lze domnívat, že by Evropa, kterou máme tolik rádi, byla sama sebou beze stop víry. Proč bychom se měli obávat pronikání věčnosti do každodennosti? Stále platí volání mých předchůdců. Nebojte se, otevřete do kořán brány Kristu. Ježíš Kristus nám nic nebere, ale dává nám všechno. Rekordně dlouhým potleskem ve stoje a provoláváním vivat přijali členové španělského parlamentu slova Lva 14., která vstoupí do dějin jako mimořádně jasné a zásadní vymezení rámce zákonodárné moci. Papež poukázal na Bohem danou a proto neredukovatelnou důstojnost každé lidské bytosti. Odpověď na otázku, kým je člověk, je totiž měřítkem úrovně společnosti i jejich zákonů. Před 500 lety, když se otevíraly nové světy a obrovské možnosti ve vztazích mezi národy, někteří mistři univerzity v Salamance pochopili, že rozum nelze použít k tomu, aby dodal legitimitu tomu, co síla či vlastní zájem prezentovali jako výhodné. Do historického uvažování tak vnesli otázku po neredukovatelné hodnotě každého lidského bytí a po morálních mezích moci. Je třeba uznat, že společnost i sama církev nebyly vždy na výši intuic, které nacházely odezvu v jejich vlastní křesťanské tradici. Tato otázka však otevřela intelektuální a morální obzory, které daleko přesahovaly její historický kontext. Intuice o totus orbis, tedy představy o lidském společenství širším než jakákoliv konkrétní moc, umožnila potvrdit existenci právních a morálních vazeb mezi národy. Ze Španělska vyšly reflexe salamanské školy a zejména Franciska de Vitoria spolu s dalšími dominikány a jezuity, která přispěla k formování právního a morálního vědomí schopného připomínat, že autorita sebou vždycky nese odpovědnost a že každý člověk musí být uznán jako subjekt práv a povinností. Tato touha rezonuje také dnes, aby důstojnost, spravedlnost a společné dobro byly měřítkem sociálních vztahů, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V této linii mluvil papež o hlavních otázkách dneška, o mezích, které zachování lidskosti v rozhodování klade zákonodárci a které nemůže měnit ani případné hlasování většiny. Dotkl se ochrany křehkého života, významu rodiny, práva rodičů nasměrovat vzdělání svých dětí, zajištění důstojnosti lidí odcházejících ze své vlasti, která nespočívá jen v dobrém přijetí, ale také v právu neemigrovat. Promluvil o etické odpovědnosti za mír a povinnosti dialogu v respektu k identitě každého národa. Obhajoval právo na svobodu svědomí a prostor pro náboženské přesvědčení ve veřejném životě, včetně práva na zachování spovědního tajemství jako posvátného prostoru vnitřní svobody. Zákon nedosahuje své skutečné velikosti pouhou skutečností, že byl formálně schválen. Dosahuje ji tehdy, když kromě formální platnosti dokáže obstát před otázkou důstojnosti člověka a projít touto zkouškou bez hanby. Řekl papež španělským zákonodárcům a sklidil patrně nejdelší potlesk svého pontifikátu. Od mikrofonu zdraví Johana Brunková. Laudetur Jesus Christus.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

otázky mladých lidí a papežovi odpovědi. Svatý otče, děkujeme, že jste s námi. Děkujeme za tento okamžik dialogu s mladými lidmi Španělska. Jmenuji se Marina Cabrero Garcia a pocházím z farnosti Ježíše a Marie v Madridu. Před tímto setkáním jsme se ptali v našich skupinách a společenstvích, jaké otázky nebo obavy by mladí chtěli vyjádřit. První otázky jsou osobní, abychom vás lépe poznali. První se týká vzoru, které jste měl v mládí. Víme, že svatý Augustin je pro vás velmi důležitý, ale kteří další svatí a vzory vám pomohli ve vašem křesťanském růstu? Druhá otázka. Drahý lve, jmenuji se Maria José Secada. Jsem imigrantka z Peru, přišla jsem sem před 3 lety a žijí svou víru ve farnosti v Madridu. Ve Španělsku jsem našla opravdový domov. Ráda bych se vás nyní zeptala na vaše léta misionářského působení v Peru. Která vzpomínka nebo zážitek z oněch let jsou pro vás cenné? Nuže, v prvé řadě vás všechny zdravím. Děkuji vám, že jste zde a děkuji vám, že sdílíte víru s celým Madridem a celým Španělskem. Pokud jde o první otázku ohledně svatých, kteří pro mě byli vzorem během mého růstu, mého mládí, ale také jako biskupa a papeže. Už jste zmínili svatého Augustina a všichni víme, že on je velmi významnou postavou pro celou církev. Myslel jsem však také na jednoho z otců východní církve, který se jmenoval svatý Jan Chryzostomos, Zlatoústý. Během let formace a kněžské služby jsem měl příležitost poznat mnoho svatých osobností, které mě na mé cestě provázejí. Zvláště si vybavuji 3 svaté. První z nich je už zmíněný Jan Zlatoústý. Ten titul si církevní otec zasloužil díky své výmluvnosti. Před svým křtem v roce 368 po Kristu studoval filozofii. Poté se spolu s dalšími mladými lidmi ze svého rodného města Antiochie věnoval exegezi písma svatého. Nejprve měl zkušenost poustevníka, poté sloužil církvi jako kněz a posléze jako biskup. A zde chci využít příležitosti a říct vám všem, nikdy se nebojte uvažovat o povolání ke kněžskému životu, k řeholnímu životu nebo k jiným službám v církvi. Jan si nesl v srdci tuto lásku k Božímu slovu a poté, co se stal knězem a biskupem, vydal obrovské svědectví především autenticitou svého života. Jestliže kázal, bylo to proto, že toto poselství sám žil. Nabízel je všem a s naprostou integritou svědčil o pravdě evangelia uprostřed herezí oné doby. Na mě osobně udělali velký dojem zvláště jeho nádherné katecheze, jeho kázání, homilie, spisy, které spojují lásku k pravdě a přímost jeho života. Měl také velikou odvahu. Nebál se promlouvat před císařem a říkat věci, které byly ve prospěch spravedlnosti a nejen proto, aby se zalíbil druhým. Byl to muž, který stál za svým slovem a vždy říkal pravdu. Druhým svědcem, na kterého jsem myslel, je Tomáš z Villanueva, augustinián, Španěl, který byl povolán, aby se stal pastýřem církve. Studoval na univerzitě v Alcalá a díky své moudrosti si získal úctu císaře Karla. Jako biskup ve Valencii se pustil do velikého díla intenzivní reformy církve, zejména duchovenstva, a nabádal své bratry k vytrvalosti v modlitbě, v čistém životě a v poslušnosti. Jeho vroucí láska, dodnes je znám jako biskup chudých, mě osobně povzbuzovala ve chvílích zkoušky a ve chvílích služby. Třetím společníkem na cestě je svatý Turibius de Mongrovejo, rovněž Španěl. V 16. století působil jako misionář v Peru, kde se s velkou horlivostí věnoval evangelizaci indiánů a studoval místní jazyky. Svatý Turibius spojoval intenzivní modlitební život s úsilím o spravedlnost, zejména v prostředí zneužívání a korupce své doby. Proto je pro mě vzorem oddanosti lidu, zejména těm nejchudším, v Kristově jménu. Při rozjímání nad životem těchto 3 svatých jsem si spolu se svatým Augustinem řekl, jestliže oni toho byli schopni, proč ne já? Je to otázka, kterou s radostí předávám i vám a zvu vás, abyste si vybrali vzory dobrého života, které budou přitažlivé jak pro vás, tak pro ostatní.

Hodiny ukazují krátce po 6. hodině, je úterý 9. června 2026 a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Na dnešek připadá památka učitele církve ze 4. století svatého Efrema Syrského, jáhna a teologa přezdívaného Harfa Ducha Svatého. V občanském kalendáři slaví svátek Stanislava, je to jméno slovanské, které znamená upevni slávu. Stanislavám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu se můžete jako každé ráno připojit k ranní modlitbě. Nejprve se ponořme do dnešního evangelia.

Z 5. kapitoly podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

0: Po četbě evangelia se s námi můžete pomodlit ranní chvály. Modlí se s vámi Natálie.
1: A Jiří.
0: Pro dnešní modlitbu budeme potřebovat strany 1062, v novějším vydání breviáře od strany 1062 a ve starším od strany 949. 949. Pouze závěrečná modlitba bude z památky svatého Efréma Syrského od strany 1555, 1555 nebo 1388. 1388. Ještě zopakuji, pro dnešní modlitbu v novějším vydání breviáře strany 1062 a 1555. Pro starší vydání breviáře strany 949 a 1388. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
0: On ti bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.
0: Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu. Zbav mě člověka lstivého a zločinného.
1: Bože, vždyť jsi má síla, proč jsi mě zahnal? Proč se musím smutně vláčet tísně nepřítelem?
0: Sešli své světlo a svou věrnost, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
1: Pak přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
0: Oslavím tě citerou, Bože, můj Bože.
1: Proč se rmoutíš má duše a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.
1: Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.
0: Řekl jsem, uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí, mám postrádat zbytek svých let.
1: Řekl jsem, nemám už vidět Hospodina v zemi živých, nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.
0: Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen, jako stan pastýřů.
1: Bůh svinul jako tkadlec můj život, odřízl mě od osnovy.
0: V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru, Pane, trpím násilí, zastaň se mě.
1: Hle, v pokoj se změnila má hořkost. Ty jsi tedy zachránil mou duši z propasti zhouby. Ano, za svá záda si hodil všechny mé hříchy.
0: Vždyť podsvětí tě nebude slavit, ani smrt tě nebude chválit. Ti, kdo se stupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
1: Kdo žije? Jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.
0: Hospodine, zachraň mě. A za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.
1: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu.
0: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.
1: K tobě přichází každý člověk s vyznáním svých vin.
0: Naše nevěrnosti nás tísní, ty je však odpouštíš.
1: Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě, přebývá v tvých nádvořích.
0: Kéž se nasytíme blahem tvého domu, svatostí tvého chrámu.
1: Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, Bože, náš zachránce.
0: Naděje všech končin země i dalekých moří.
1: Svou mocí upevňuješ hory, jsi opásán silou.
0: Tišíš hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů.
1: Pro tvé divy bázeň jíma obyvatele dálných krajin. Radostí plníš nejzazší východ i západ.
0: V milosti se navštívil zem a napojil si, velmi si ji obohatil.
1: Boží strouhou se hrne voda, lidem nachystal z obilí.
0: Takto si zemi připravil, zavlažil si její brázdy, rozmělnil si její hroudy.
1: Skypřil si dešti, požehnal z tomu, co vyrašilo.
0: Rok si korunoval svou dobrotou, kudy si prošel, příští hojnost.
1: Pastviny na stepi mokvají vláhou, pahorky se ovíjejí radostí.
0: Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím, ozývají se jásotem a zpěvem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás den Páně překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne. Noc ani tma nemá nad námi právo.

0: Rázím na úsvite a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému. Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, nebo ti navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Dobrořečme našemu Spasiteli, neboť on svým zmrtvých vstáním ozářil svět a pokorně ho vzívejme. Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.
1: Pane Ježíši, ranní modlitbou oslavujeme tvé zmrtvých vstání.
0: Ať náš den prozáří naděje, která pramení z tvé slávy.
1: Pane, přijmi naše dobré úmysly a přisevzetí
0: jako prvotiny tohoto dne.
1: Uděl nám, ať dnes rosteme v tvé lásce.
0: Aby všechno prospívalo k dobru našemu i všech lidí.
1: Pane, dej, ať tak svítí naše světlo před lidmi.
0: Aby viděli naše dobré skutky a velebili nebeského Otce. Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě. A připojme modlitbu, Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi naučil svatého Jáhna Efréma vnímat tvou slávu a on z vnuknutí Ducha Svatého zpíval o velikosti a kráse tvých tajemství a zcela se oddal tvé službě. Naplň svým svatým duchem i nás, abychom tě sloužili s opravdovou vnitřní radostí. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

Je úterý 10. týdne v liturgickém mezidobí a my čteme první čtení z knihy Josue, 2. kapitola, o tom, jak vírou nevěstka Rachab nezahynula, protože přijala vyzvědače v dobrém. Josue, syn Nunův, vyslal potají ze Šitimu dva muže jako zvědy. Řekl, jděte se podívat do té země a do Jericha. Šli tedy,

0: a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali. Králi Jericha bylo ohlášeno, v noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz. Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ta žena oba muže odvedla a ukryla. Řekla, ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli, nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a přikryla je lněnou slámou, kterou měla na střeše složenou. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma amorickými králi, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře, na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní přísahou před Hospodinem, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži jí odpověděli, jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je spustila po provaze z okna. Její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. A řekla jim, jděte na tamtu horu, aby na vás pronásledovatelé nenarazili a skrývejte se tam po 3 dny, dokud se nevrátí ti, kdo vás pronásledují. Potom jděte svou cestou. Muži ji upozornili. Budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala, jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůru z karmínových vláken v okně, z něhož si nás spustila, a nezhromážíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Avšak krev každého, kdo bude s tebou v domě, padne na naši hlavu, kdyby byl na něj někdo vztáhl ruku. Vyzradíš-li toto naše ujednání, budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala. Odpověděla, staň se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karmínovou šňůru. Oni došli až na horu, kde zůstali 3 dny, dokud se pronásledovatelé nevrátili. Ti prohledali celou cestu, nikoho však nenašli. Oba muži se tedy vrátili. Sestoupili z hory, přešli Jordán a přišli k Jozuovi, synu Nunovu. Vyprávili mu o všem, co se přihodilo. Řekli Jozuovi, Hospodin nám dal celou zemi do rukou. Všichni obyvatelé země propadli před námi zmatku.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z úterý 10. týdne v mezidobí.

Máme 6 hodin 31 minut úterý 9. června. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Na dnešek připadá památka učitele církve ze 4. století svatého Efréma Syrského, jáhna a teologa přezdívaného Harfa Ducha Svatého. Před 130 lety Emil Kolben založil v Praze Vysočanech továrnu Kolben a spol. Předchůdkyni ČKD. 90 let by se dožil akademický malíř, grafik a ilustrátor Rastislav Michal. Zemřel v roce 2022. V tento den roku 1990 v Československu skončily první svobodné parlamentní volby od roku 1948. 5 let je na věčnosti herečka Libuše Šafránková. 71. narozeniny slaví Jan Hrušínský, herec a principál Pražského divadla na Jezerce. 85. má někdejší ředitelka městské charity Plzeň Anna Srbová. Koordinátorka dobrovolnické pomoci, opora lidí v nouzi, Varhanice, nositelka papežského řádu svatého Silvestra. A podle občanského kalendáře má svátek Stanislava. Je to jméno slovanské, znamená upevní slávu. Tak Stanislavám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Také se pojďme podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, během dne od západu na většině území, občasný déšť nebo přehánky, na jihovýchodě a východě také místy bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky na severozápadě ustávat. Nejvýše naměříme teploty mezi 17 a 22 stupně Celsia, na východě to může být až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 14. Tolik o počasí. A co nás čeká v následující půlhodince na Proglasu? Bude to přehled očekávaných událostí, který nabídneme krátce po 6:30, potom ranní zíváček pro děti v 6 hodin a 45 minut a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď pokračujeme ranním hudebním proudem a budou nám zpívat Barbora Poláková a Štěpán Urban.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kdy teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jako první

6 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 9. červen 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své apoštolské cestě po Španělsku. Dopoledne se setká s dobrovolníky na výstavišti v Madridu a poté se přesune do Barcelony, kde se pomodlí v katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie. Večer povede svatý otec vigílii na olympijském stadionu Luise Companese. Všechny tyto události nabídne v přímém přenosu televize Noé. Život a odkaz Marie Restituty Kavkové, brněnské řeholnice, která otevřeně vystupovala proti nacistickému režimu, přiblíží dnešní přednáška v Arnoldově vile v Brně. Od 18 hodin povede historička Ludmila Packová. Večer nabídne prostor k zamyšlení nad tím, co znamená víra v časech krize, kde se rodí odvaha postavit se moci a proč je důležité tyto příběhy znovu připomínat. A hostem dnešního otevřeného bytového semináře, který v Praze pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, bude sociolog Jan Mišovič z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. V přednášce se zaměří na mladou generaci a její přístup k autoritám. Tolik z očekávaných událostí.

já zkouším čepice z horní police, šátky, kravaty, svetry vyhřátý, pásky do kalhot, vždycky přijdou vhod, je čas na hlavní chod. Soté z kabátu dám si za tátu, k tomu nevelký moučník z kabelky, koušu, rub i líčku.

souzení. Zatím zkouším čepice z horní police, šátky, kravaty, svetry vyhřátý, pásky do kalhot, vždycky přijdu vod, je čas na hlavní chod.

následkem větrání břínu je domov můj. Od naftalínu nepropadám žádné beznaději. Zásoby stejně docházejí a nevzdávám se kuchařské dráhy, vždyť novou skříň

končí žranice s bohem, čepice, šátky, kravaty, svetry, vyhřátý pásky do kalhot, je čas na odchod, jde se pochodem vchod. Než mě domácí chytne při práci drobky z ubrusu, smetu v poklusu, zmizím z dohledu, zve mě k obědu šatník u sousedů.

Ahoj holky a kluci, přeji všem pěkné ráno a pro lepší vstávání je tu už ranní zíváček. Dneska se v soutěži přijdou na své především milovníci večerníčků, to ale trošku předbíhám. Nejdříve pojďme svěřit nový den do modlitby. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, v novém dni tě chceme pozdravit a chvíli s tebou pobít v modlitbě. Prosíme o radost do dnešního dne a o sílu zvládnout všechny úkoly, které jsou před námi. Amen. Teď je čas na písničku. Prázdniny sice ještě nejsou, ale už se to blíží a pokud správně počítám, tak už za nějaké 2 týdny a kousíček. A předpokládám, že už se moc těšíte. Tak se pojďme na to trošku už naladit písničkou Prázdniny u babičky.

0: Ano, prázdniny už brzo nastanou, ale teď už nastává naše úterní soutěž, která se zaměřuje na večerníčky. Pokud budete dnes vědět odpověď na otázku, můžete opět volat na číslo 739 850 345. 739 850 345 a dnes budeme hádat dvojíčku z večerníčku, tak dobře poslouchejte. Jmenují se Josef a Václav. Nejsou to však kluci, jak by se podle jmen mohlo zdát, ale dva černí ptáčci z jednoho hnízda. Jeden nosí červenou čepičku a druhý modrou. Rádi zkouší lidské věci, třeba jezdit na kole nebo malovat. Vydávají se na pouť, s krtkem se pustí do stavby metra a i když u toho občas udělají zmatek, je s nimi velká legrace. Tak pokud jste poznali, o jaký večerníček se jedná, o jakou dvojíčku, je to zároveň název večerníčku, můžete volat na číslo 739 850 345. No a já jsem zvědavá, kdo dnes zavolá a vysoutěží si písničku. Tak vypadá to, že už tu máme volajícího, zvedáme telefon. Dobré ráno.
1: Markétka Bezděková.
0: Ahoj Markétko. Tak jaká je to dvojíčka?
1: Kosí bratři.
0: Perfektní, je to tak. Máš ráda tenhle večerníček?
1: Jo.
0: Jo, a četla jsi i knížku?
1: My máme ve škole takovou knížku a tam bylo, jak s krtkem vrtali metro.
0: Mm-hmm. A bavilo tě to?
1: Bylo to dost zajímavé.
0: Mm-hmm. Tak jo, a jak se dneska máš, Markétko?
1: Dobře.
0: Dobře, co tě hezkého čeká?
1: Mám zelený den.
0: Zelený den? Takže půjdeš celá v zeleném?
1: My máme totiž ve škole každý den jinou barvu.
0: To je zábavný. Tak máš už všecko připraveno na dnešek v zelené barvě?
1: Jo.
0: Tak to je moc fajn. A učíte se ještě nebo už moc ne? Teďka ke konci školního roku.
1: Učíme se ještě a ten poslední týden, když dostaneme vysvědčení, budeme uklízet třídu.
0: Mm-hmm. Tak to už je...
1: Nebudem se učit.
0: Tak to už toho učení moc nezbývá. Že to už je fajn. Tak jo, Markétko, tak si dneska moc užij zelený den a dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Prstýnek, Slečnu velrybu, anebo Nám se stalo něco překrásného.
1: Nám se stalo něco překrásného.
0: Dobře, komu budeš chtít písničku věnovat?
1: Tatínkovi, mamince, bráškovi a
0: Dobře, tak všem posíláme písničku, ty si ji také moc užij, měj se hezky a těším se zase brzo na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.

dnešní soutěži jsme potkali Kosí bratry. To je kultovní večerníček z roku 1980, který provázel dětstvím několik generací a stále provází až do dneška. Za úspěchem tohoto večerníčku stojí přední osobnosti tehdejší české animace a kultury. Námět a scénář napsal Ludvík Středa. Určitě se vybavujete také jeho stejnojmenou knihu. Výtvarně zpracoval Vladimír Hrenčín. Režie se ujal Garek Seko a hlas večerníčku propůjčil herec Stanislav Fischer. Celkem vzniklo 13 dílů. To bylo tedy několik informací k večerníčku Kosí bratři. Já už se s vámi pro dnešek rozloučím, hraní zíváček už se chýlí ke konci. Mějte hezký den, dávejte na sebe pozor, budu se na vás zase brzo těšit u ranního zíváčku a ještě vám na cestu do školy nebo do školky posílám písničku o Klokanovi.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď ranní zíváček.
2: Posune řemeslo za o kousek dál, bude to lotr intelektuál.
3: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
4: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
5: Bylo 7 hodin, lanovka nás vytáhla do další hodiny ranního Plusu. V úterý 9. června vás tímhle pořadem provázejí Tomáš Pavlíček
6: a Martina Maškova.
7: Český rozhlas Plus.
6: A tady je výběr ze scénáře. Příští hodiny, co budou dnes řešit generální ředitele Českého rozhlasu a České televize s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
8: Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
5: Český pilot Aleš Svoboda poletí příští rok na mezinárodní kosmickou stanici. Jakou přípravu k tomu potřebuje?
6: Po Antoniovi Guterišovi by mohla v čele OSN stanout žena, která ze tří uchazeček o post generální tajemnice má největší šanci.
5: Ale nejdřív vás čekají zprávy s Monikou Vrchotovou.
9: Přeji hezké úterní ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další koaliční politici se dnes sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou budou jejich společnosti v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
10: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích. To znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
9: Financování ale určují také samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém placení koncesionářských poplatků. V Ranním Plusu hned po zprávách se budeme podrobněji věnovat průzkumu, který zjišťoval, jak se k převodu financování veřejnoprávních médií staví veřejnost. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhuty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Tématu se budeme věnovat v našem dalším vysílání.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
11: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a také o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodlo o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než v přepočtu 105 000. Programu v minulosti využívali například technologické firmy. Jde o opatření, kterým chtěl Trump zmírnit legální migraci do Spojených států. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která je mají ochránit před stoletou vodou. Lidé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů. Zemřelo 9 lidí. Kolem obce má vyrůst soustava železobetonových zídek a zemních hrází. Práce vyjdou na 850 milionů korun a obec věří, že většinu zaplatí stát. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotku napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty.
12: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
13: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
12: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni hned začali léčit. I proto měla štěstí.
13: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo. A to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova do Brna se zpomaluje v okolí Holubic na kilometru 211. Nesouvisle se po pojíždí k Rohlence a poté se brzdí těsně před Brnem před omezením u exitu 196. D1 z Brna do Prahy v oblasti Posázaví se sune nesouvislá kolona k omezení na Šmejkalce. Zpomalíte u sjezdu na Chodce Rady na 29. kilometru. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti začala regulace provozu v obou tunelech. První část kolony od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru, poté se brzdí na Radotínském mostě a do třetice na výjezdu z Lohkovského tunelu. Odtud k Ořechu je to na 16:15. Šťastnou cestu. 9. červen přinese oblačnou až zataženou oblohu, od západu občasný déšť nebo přehánky, na východě a jihovýchodě místy je bouřky a teploty 17 až 22, na východě 22 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Okresní soud v Olomouci včera rozhodl o rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského. Od Velikonoc 1950 až do své smrti roku 1961 byl uvězněný v rezidenci arcibiskupství a pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Po desítkách let tak soud oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spáchanou komunistickým režimem.
2: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
1: Komentuje rozhodnutí soudu Lubomír Miller, advokát, který zpracovával podklady k řízení. Iniciativa k tomuto kroku však zešla od Jana Kratochvila, ředitele Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Mluvčí arcibiskupství Jiří Kračka dodává.
3: Tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí. Bavíme se například o kardinálu Beranu, který byl také internován, tak jako arcibiskup Matocha. Bavíme se například o patru Josefu Toufarovi, který by byl býval postaven před soud, tak jak byl ten záměr justice, ale zemřel ve vězení a tím pádem k jeho odsouzení vlastně nikdy nedošlo. A všechny tyhle případy mají společné to, co jsem říkal. Není tam vlastně žádný právní základ toho jejich odsouzení, ale zároveň ten jejich život dost těžce poznamenala perzekuce ze strany režimu. A iniciátor, pan Kratochvil, se snaží dosáhnout rehabilitace i těchto případů na základě toho, že soud uzná, že to, čím ty lidé prošli, tak bylo natolik závažné, že se to dá postavit na roveň nějakému soudnímu odsouzení tím komunistickým režimem. Dělá to z důvodu toho, že je přesvědčený, že je potřeba si tyhle ty případy mučedníků nebo hrdinů minulé doby stále připomínat.
1: Josef Karel Matocha, rodák z Pitína nedaleko Luhačovic, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Poté, co jej papež Pius XII. V roce 1948 nečekaně jmenoval olomouckým arcibiskupem, překvapil veřejnost mimořádným pastoračním nasazením při vizitacích diecéze. Více Jiří Kračka.
3: To znamená, zrovna v té době, kdy se společnost v naší zemi dost zásadně měnila, moci se chopili komunisté a začali poměrně

0: snahy uplatňovat ty své představy, ve kterých církev neměla hrát moc velkou roli. To znamená, že arcibiskup Matocha, přestože byl plný odhodlání, tak od počátku své služby zároveň byl vystaven tomu vědomí, že situace v naší zemi jsou pro církev velice nepříznivé, a už 2 roky poté se to potvrdilo třeba tím, že ho internovali v tom jeho paláci, v těch honosných prostorách, ale pro něj to fakticky bylo vězení. Mohl tady v těch několika málo místnostech, kde mu dovolili se pohybovat, tak byl vlastně 11 let až do své smrti uzavřený do trýznivých podmínek, odpírání lékařské péče, odpírání duchovní péče zpovědníka, zakázán pohyb vlastně mimo budovu až na pár výjimek, absolutně žádný styk s veřejností, noviny, telefon, rádio, nic takového neměl k dispozici. Čili tady v těchto podmínkách potom vlastně 11 let neměl možnost fakticky vést diecézi, úplně od této možnosti odstřihnout.
1: Uzavírá na Proglasu Jiří Kračka, mluvčí olomouckého arcibiskupství.

0: Putovní výstava v Muzeu a galerii v Prostějově přibližuje osudy více než 17 tisíc obyvatel z Drhanské vrchoviny, kteří byli během války nuceně vystěhováni ze svých domovů. Mluvčí Prostějovského muzea Renata Janečková dodává.
1: Výstava představuje opomíjenou kapitolu moderních dějin regionu, nucené vystěhování obyvatel z Drhanské vrchoviny během let 1940 až 1945, a to v souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru. Z domovu bylo tehdy vysídleno více než 17 000 obyvatel z celkem 33 obcí z okresu Vyškov, Prostějov a Blansko. Expozice tedy přibližuje dramatické osudy místních obyvatel, jejich snahu o návrat a obnovu zničeného regionu po skončení druhé světové války. Výstava je jak informační, vizuální, tak i interaktivní. Kromě toho, že jsou zde uniformy vojáků, jsou zde časové osy, jsou zde mapy, kde návštěvník přesně uvidí, v jakých fázích obyvatelé Drhanské vrchoviny byli postupně vystěhováni. Používáme taky ve výstavě tablety, kde informace, které se nevyšly na stěny, si můžou zájemci dohledat. Co je taky zajímavé, tak k výstavě byla vydána kniha, respektive kritický katalog, kde celá ta událost je popsaná po jednotlivých fázích a doplněna bohatým archivním materiálem.
0: Uzavírá mluvčí muzea a galerie Prostějov Renata Janečková. Expozice zde bude do 27. září.

0: Přednášku s názvem Islám a pronásledování křesťanů hostí dnes pastorační dům ve Vsetíně. O tématu promluví dobrovolný spolupracovník organizace Křesťanská mezinárodní solidarita Julius Kahanec.
1: Současné pronásledování křesťanů je nejhorší v dějinách a hlavním zdrojem pronásledování je radikální islám. V mé prezentaci si řekneme, jaké bylo soužití s islámem v historii a jak došlo k vzestupu radikálního islámu v posledních 50 letech. Přiblížíme si geografii a formy pronásledování i konkrétní příklady zemí, kde křesťanská mezinárodní solidarita pomáhá. Položíme si i otázku, jak může pomoci každý z nás. Děkuji vám za váš zájem.

0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:31 úterý 9. června a příjemné ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Na dnešek připadá památka učitele církve ze 4. století svatého Efréma Syrského, jáhna a teologa přezdívaného Harfa Ducha Svatého. 240 let nás dělí od narození George'a Stephensona, britského technika, který postavil první parní lokomotivu. Zemřel v roce 1848. Před 130 lety Emil Kolben založil v Praze Vysočanech továrnu Kolben a spol., předchůdkyni ČKD. 90 let by se dožil akademický malíř, grafik a ilustrátor Rastislav Michal. Zemřel v roce 2022. V tento den roku 1990 v Československu skončily první svobodné parlamentní volby od roku 1948. 5 let je na věčnosti herečka Libuše Šafránková. 71. narozeniny slaví Jan Hrušínský, herec a principál Pražského divadla na Jezerce. 85. má někdejší ředitelka městské charity Plzeň Anna Srbová, koordinátorka dobrovolnické pomoci, opora lidí v nouzi, varhanice a nositelka papežského řádu svatého Silvestra. A v občanském kalendáři nám dnes figuruje jméno Stanislava. Je to jméno slovanské, které znamená upevni slávu. Stanislavám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě území místy také bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ubývat. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 17 a 22 stupně Celsia. Na východě můžeme naměřit až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 14. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme hudební kompas v 7:45. Tam si představíme duo Pavla Boučková a Petr Novotný a jejich album Nedolomím. V 8 hodin přinášíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 vysíláme pořad Na stole je téma. Dnes si připomeneme díl Jana Hanáka o finanční gramotnosti. Pokud vás tedy toto téma zajímá, poslouchejte Proglas od 9:00. My teď pokračujeme proudem písní, zpívá nám Madame v triku píseň Punčocháčky.

0: Sedmý ročník akce Archeologické léto dá možnost prohlédnout si pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice i historické hrady po celé republice. Komentované prohlídky pod vedením odborníků přiblíží práci archeologů i terénní výzkumy. Podrobnosti má Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Naším cílem je ukázat Českou republiku jako krajinu, která je bohatá na archeologické památky, a to jak na ty movité, tak nemovité, tedy na archeologické lokality i samotné nálezy. Snažíme se naučit zájemce rozeznávat některé zachované terénní relikty i přímo v krajině, vnímat archeologické památky a archeologické lokality jako nedílnou součást naší kulturní krajiny. Archeologie 20. století dokáže pomoci odhalit informace, které se třeba nedochovaly v písemných pramenech nebo v dokumentech, například jak obyčejní lidé skutečně žili během třeba krizových situací, během válek pod různými totalitními režimy, a zkoumáním právě třeba pracovních táborů, bojišť, opuštěných vesnic, tak můžeme pomocí archeologie potvrdit, doplnit nebo někdy i poopravit historické záznamy. A díky tomu vlastně získáváme přesnější obraz života obyčejných lidí. Ty prohlídky jsou určené široké veřejnosti, takže máme prohlídky pro děti, pro starší ročníky, mladší ročníky, pro rodiny. Účastnit se může kdokoliv, kdo si vytvoří rezervaci. Většina těch prohlídek je zcela zdarma. Některé jsou poplatněné, jedná se třeba o různé vstupy do expozicí nebo na hrady, ale tato informace je u těch lokalit vždycky uvedena. Já bych vypíchla několik lokalit, zejména teda nejzajímavější nebo jedny z nejzajímavějších pro veřejnost jsou probíhající terénní výzkumy, kde se návštěvníci můžou podívat archeologům téměř doslova pod ruce. Se týče nějakých pravěkých lokalit, tak bych pozvala například na lokalitu Chleby na Nymbursku, kde probíhá archeologický výzkum neolitického příkopového ohrazení, nebo na Jižní Moravě u obce Kijovice budeme prezentovat univerzitní výzkum takzvaných dlouhých domů prvních zemědělců, kteří u nás žili na začátku neolitu. Za těch novodobých dějin nebo ještě středověkých návštěvníci budou moci podívat, jak probíhá takzvaná městská archeologie, to znamená složité vrstvení intenzivně osídlených míst.
0: Zhrnula Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

zatím mi je mi hezky. Až pak si všímám, že nikde nejsou žádný ženský. Podivný rán, snad jim není známo, že jedem a že tu jsem.

0: Benefiční večer Hudba pod hvězdami propojí živou hudbu, letní atmosféru a pomoc druhým. Na střeše pražského Jazz Doku zazní zítra pestrý program melodií od jazzu přes soul až pop a autorskou tvorbu.
1: Bude to krásný večer s nejenom jazzovými melodiemi, ale i s melodiemi 40. let a s fantastickou kapelou Novodur a s talentovanými zpěváky a zpěvačkami. A proč se ta akce děje? Nadační fond Melodio jsme založili proto, abychom pořádali koncerty, protože já jsem Šimona, zpívající právnička, byl to můj sen více zpívat, ale ty koncerty slouží dobrému účelu. A ten účel je, že pomáháme klientům, kteří mají nějaký zdravotní handicap, anebo jsou ty osoby, které o ně pečují. A to tak, že jim platíme kouče na osobnostní rozvoj a následné programy rozvoje. Je to proto, že lidi nejdříve musí získat vize a musí vlastně si uvědomit, jaké jsou jejich talenty na to, aby mohli změnit svůj život. A to jim poskytujeme. Chceme, aby měnili svůj život a aby žili opravdu důstojněji, samostatněji a využívali svých talentů.
0: Dodává za pořádající nadační fond Melodio jeho spoluzakladatelka Šimona Mašková.

až šlo o to prostě mluvit, mluvit k němu až do zábřehu, než svým suchým pláčem nakonec probudí ty hlasy.

0: už si nevzpomeneš.
1: Čtvrt hodinka před 8 hodinou bude i dnes patřit rannímu hudebnímu kompasu.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Zpěvačka a autorka Pavla Boučková a hudebník Petr Novotný, známý například ze skupiny Žalman a spol., vydali společné album Nedolomím. Pustíme se z něj titulní stejnojmenou píseň věnovanou dospívající dceři.

na tváři stopy i na svědomí. V kuchyni usedáš, vzlikne i židle, nalomené pírko,

Pavla Boučková a Petr Novotný sice na svém albu Nedolomím vycházejí z folku, ale písně obohacují také o prvky jazzu, šansonu a popu. Novotný, který nahrál většinu nástrojů, se na albu podílel také jako skladatel, aranžér a producent. Do jednotlivých písní pak nahráli své party hostující muzikanti Robert Fishman flétny, Petr Havrda kytaru, Marek Buble klarinet a saxofony nebo Saša Niklíčková akordeon. Celkově se však jedná o komorní nahrávku s důrazem na texty písní. My si poslechneme ještě skladby Monika a Rusnička.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Nedolomím Pavly Boučkové a Petra Novotného. Dnes ve 14 hodin bude hudební kompas patřit francouzskému ženskému duu Lei. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Zprávy budeme nyní přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Teď bylo aktuálně 8 hodin, je úterý 9. června. K poslechu ranní relace na Plusu nadále zvou Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaký je náš tematický výhled pro příští hodinu? Jako udržitelné je křehké příměří mezi Izraelem a Íránem po včerejší vlně vzájemných útoků.
1: Jak se vyvíjí stavba hráze v Troubkách u Přerova, symbolu velkých povodní z konce 90. let?
2: Praze pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Co zatím u soudu zaznělo ve věci údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku?
1: Nejdřív si poslechněte zprávy v podání Moniky Vrchotové.
4: Hezké ráno přeju. Po pondělních iránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
5: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili dvě balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Iránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: A doplním, že na Blízký východ zamíříme v ranním Plusu hned po zprávách. Konkrétně rozebereme situaci v Libanonu. Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondent. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
4: Změny ve financování Českého rozhlasu a České televize dnes projedná koalice i s generálními řediteli obou institucí. Schůzka na úřadu vlády začíná právě v těchto chvílích.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila pravidla Evropské unie. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování Evropské komise. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt.
7: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jeho korejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2020. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: V Severní Koreji končí dvoudenní návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Pchjongjangu. Včera jednal se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Mimo jiné ho ujistil, že Peking neupustí od svého závazku chránit společné zájmy s KLDR. Obě sousední země by podle Xi Jinpinga měly posílit strategické vazby a pevně chránit svou suverenitu, bezpečnost a zájmy v oblasti rozvoje. Jde o Xiovu první zahraniční cestu v letošním roce. KLDR naposledy navštívil před 7 lety. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení českého ministerstva zahraničí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
8: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
4: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla. Její pojištění je platné. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu POS. Americká NASA dnes oznámí složení posádky pro misi Artemis 3. Po 17. hodině českého času se dozvíme, kdo poprvé vyzkouší nový americký lunární modul. Zatím pouze na oběžné dráze kolem Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku.
9: Astronauti by měli otestovat spojení kosmické lodi Orion s jedním nebo dvěma lunárními moduly, určenými pro pozdější přistání na měsíci, vysvětlil administrátor NASA Jared Isaacman. Lunární moduly mají na starosti společnosti SpaceX a Blue Origin a v současnosti ještě nejsou hotové. Letos plánuje Blue Origin vyzkoušet přistání na měsíci bez lidí, s menší nákladní verzí své lodi, uvedl Amit Kshatriya z NASA. Termín a náplň mise Artemis 3 tak závisí na tom, kdy obě společnosti dokončí vývoj. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Dvě mláďata orla mořského má nově v péči záchranná stanice Hrachov na Příbramsku. Z mláďaty se minulý týden daleko plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, vysvětluje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
10: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
4: Teď pro vás máme dopravní zpravodajství. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se stále brzdí v okolí sjezdu na Slavkov na kilometru 211. Fronta popojíždí k Rohlence okolo 10 minut. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je dnes plnější než obvykle. Kolonu čekejte už za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru a to v obou pruzích. K nájezdu na D1 se jede přibližně 20 minut. D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna velmi dlouhá nesouvislá fronta od sjezdu na Chodce Rady z 29. kilometru popojíždí přes omezení na Šmejkalce až za Průhonice více než 40 minut. A ještě pohled do Prahy na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Popojíždí kolona téměř od podjezdu magistrály. Okolo 15:15 zabere trasa ke sjezdu do Průběžné. Přímo v odbočovacím pruhu stojí dva kamiony. Dobře, dojeďte. Úterní obloha bude oblačná až zatažená, od západu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky, na východě i bouřky a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na východě mezi 22 a 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině přinášíme přehled očekávaných událostí s datem 9. červen 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své apoštolské cestě po Španělsku. Dopoledne se setká s dobrovolníky na výstavišti v Madridu a poté se přesune do Barcelony, kde se pomodlí v katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Večer povede svatý otec vigílii na olympijském stadionu Luise Campanese. Všechny tyto události nabídne v přímém přenosu televize Noé. Život a odkaz Marie Restituty Kavkové, brněnské řeholnice, která otevřeně vystupovala proti nacistickému režimu, přiblíží dnešní přednáška v Arnoldově vile v Brně. Od 18 hodin povede historička Ludmila Packová. Večer nabídne prostor k zamyšlení nad tím, co znamená víra v časech krize, kde se rodí odvaha postavit se moci a proč je důležité tyto příběhy znovu připomínat. Hostem dnešního otevřeného bytového semináře, který v Praze pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, bude sociolog Jan Mišovič z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Přednášce se zaměří na mladou generaci a její přístup k autoritám. Ve Vsetínském pastoračním domě chystají přednášku na téma Islám a pronásledování křesťanů. Promluví Julius Kahanec, dobrovolný spolupracovník organizace Křesťanská mezinárodní solidarita. Zastoupení víry a církve ve vysílání Československé televize shodnotí přednáška v Místku. Povedou ji dramaturg náboženského vysílání Martin Horálek a specialista historických projektů Daniel Růžička, oba pracovníci České televize. Karlovo náměstí v Praze oživí Den zdraví. Nabízí možnost nechat si preventivně vyšetřit zdravotní obtíže od specialistů a zaměřuje se zejména na civilizační onemocnění. A na zakladatele divadla Spejbla a Hurvínka, loutkáře Josefa Skupu, odkáže Mezinárodní festival Skupova Plzeň. Na dnešním zahájení uvede divadlo J.K. Tyla premiéru inscenace Skupa. Hra z prvky kabaretu s nadsázkou zachycuje Skupův humor, komediánskou duši i statečnost v dramatických chvílích 20. století. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Poslanecká sněmovna včera hostila druhý kulatý stůl ze série zaměřené na prevenci. Akci pořádala nadace Sirius s rodinným svazem České republiky. Tématem prvního setkání byla demografie a úbytek dětí. Nyní se hovořilo o duševním zdraví dětí a fenoménu osamělosti. Pokračuje Anna Blašková z nadace Sirius.
2: Jsme vypíchli čtyři důležitá témata, která nějak jako rezonují teďka ve společnosti a také se objevily ve zprávě pro rodině. Vlastně jsme se snažili zaměřit na téma právě prevence a také práce s rodinou a s rodiči, protože to je klíčové a my si myslíme, že to je důležité takhle na to pohlížet. A vlastně se to zaměřilo, tato série, jako práce s rodinou, jako investice do budoucnosti. Takže to by mělo být takovým klíčovým apelem. A vlastně jsme to rozdělili na témata, která nám připadají, že rezonují a že jsou taková důležitá. Je potřeba vlastně vymyslet i nějaká opatření, jak s tím jakoby pracovat. Že ty kulaté stoly jsou koncipované nejenom jako pojmenování té problematiky, ale vlastně jak prakticky s tím pracovat a právě sdělit i nějaká důležitá doporučení a apely právě třeba do té politické sféry, aby věděli, s čím pracovat a aby to byly nějaké impulzy z toho odboru.
1: U kulatého stolu se včera sešli přední odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie, sociálních služeb, školství a neziskového sektoru. Mezi nimi i sociální psycholožka Eliška Kodyšová z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém příspěvku vysvětlila, co potřebují rodiče, aby mohli být více a lépe přítomní pro své děti.
3: Někde rodiče nevědí, že vlastně děti je potřebují. Někde rodiče jsou zkrátka příliš odpojení od těch dětí, anebo nejsou dostatečně informovaní. To, že jsou rodiče odpojení, to může nastat z toho důvodu, že jsou přetížení, že řeší příliš mnoho výzev a neuvědomí si, že vlastně v tuhle chvíli by měly ty děti dostat prioritu, anebo prostě opravdu nemají jako fyzicky a psychicky na to kapacitu je podpořit, protože zkrátka ty výzvy existenční, které souvisí třeba se zajištění bydlení nebo jídla, zejména u solo rodičů, anebo třeba i s tím být dost dobrý rodič, alespoň podle těch měřítek dnešní společnosti, je můžou natolik zahltit, že oni potom vlastně můžou se i třeba odříznout od nějakých zdrojů podpory, jako dejme tomu třeba v partnerském vztahu. Ve chvíli, kde rodiče oba příliš investují do toho dítěte, nebo jeden rodič investuje příliš do toho dítěte a ten druhý má zájem o to propojení, tak dochází k tomu, že vlastně ten partnerský vztah chátrá. To je ten důvod, proč se rozpadá tolik partnerství právě v tom období s těmi malými.

0: svými dětmi. Nebo třeba rodiče vlastně nemají čas na to setkávat se s přáteli, protože jsou pro ně ty děti priorita. Nebo nemají čas cvičit, nemají čas starat se vlastně o sebe, dobře se vyspat. A ve chvíli, kdy se tohle děje, tak potom se vlastně v tom rodičovství můžeme dostat do situace, kdy v té dobré snaze udělat pro to dítě to nejlepší. Nakonec my ubíráme z těch svých kapacit a nemáme vlastně energii na to, abychom pro ty děti dělali aspoň to dost dobré.
1: Řekla sociální psycholožka Eliška Kodyšová. Záštitu nad akcí poskytl poslanec Václav Pláteník. Dle jeho slov zazněla ve sněmovně řada podnětů pro legislativu.
2: Takovéhle setkání dává prostor pro odbornou diskusi v klidu a kultivovaně a myslím si, že tady zazněla celá řada podnětů přímo pro legislativu nebo normotvorbu ministerstev, takže je to rozhodně důležité a tři poslanci tady byli přímo přítomní, což je jako vzácné a já jsem vděčný za to, že jsem ti odborníci dorazili.

Včerejší projev papeže Leva XIV. Ve španělském parlamentu v Madridu si zasloužil 7-minutový potlesk ve stoje. Apeloval v něm na větší respekt k uprchlíkům a vyzval k řešení konfliktů diplomatickou cestou. Následně se svatý otec setkal se španělskými biskupy v madridském sídle biskupské konference. Ve své promluvě využil metaforu poutní cesty, která je pro zemi známým fenoménem. Život církve ve Španělsku přirovnal k cestě přes široké a pusté kastilské pláně i velká města s bohatou minulostí, píše Vatikán News. V rámci své apoštolské cesty po Španělsku se dnes svatý otec přesune do Barcelony, druhého největšího města země. V katedrále svatého kříže a svaté Eulálie se pomodlí polední modlitbu. Večer povede modlitební vigílii na olympijském stadionu. Tyto události v přímém přenosu odvysílá televize Noé. O dalším programu Leva 14. ve Španělsku budeme informovat.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

A je tu 8:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 9. června, památka učitele.

štátě, které se konají tento víkend. V 9 hodin vysíláme pořad Na stole je téma. Dnes si připomeneme díl o finanční gramotnosti, který připravil Jan Hanák. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. 10.15 vysíláme relaci Rádia 7 3D Talk. Od 10:30 tradičně Vonička, dnes pro milovníky dechovky. A v 11 hodin čteme na pokračování. Máme rozečtenou knihu Vejdi do radosti o blahoslaveném Václavu Drbolovi. Autorem je Jiří Mikulášek a pro Proglas nastudoval Václav Baur. Tolik tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám budou zpívat Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo Trochu víc na hlas.

0: V Městském muzeu Žamberk je k vidění výstava za hradbami středověku. Instituce ji označuje za svůj největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikl hrad s nádvořím. Návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice naplnila velkou část budovy. Patřila zejména dětským návštěvníkům, uvedl ředitel muzea Jindřich Žák.
1: Ta výstava je roztažená prakticky po celém muzeu, začíná už v přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na oboje si můžou sednout, mohou si vyzkoušet zbraně i zbroj. Poté projdou první hradební bránou, za kterou je postavená zbrojnice s kovárnou a s razírnou mincí, a po hradbách po schodišti budou stoupat nahoru do prvního patra.

poslední místnosti je alchemistická a písařská dílna a dílna kameníka. Jehož práce si mohou návštěvníci vyzkoušet. Výstavu za hradbami středověku doplní do konce letních prázdnin vzdělávací programy.

0: Obdivovatelé zapomenutých řemesel a krásy ušlechtilých koní zavítají do Kunštátu na Blanensku během víkendu od 13. do 14. června. A jak už jsem slibovala, o dva lístky na akci si nyní zasoutěžíme. Proto dobře poslouchejte program, který za organizátory přiblížila Irena Kupková.
1: V letošním roce máme takovou novinku. Bude realizován projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Vznešenost koní nezná hranice. Vznikl mezi spolkem řemesla v Kunštátě, divadelní a kaskadérskou společností Štvanci a uměleckou skupinou z Rakouska, dragonský pluk číslo 2, Eduard Graf von Paar. Na naší kulturní společenské akci dopojíme tradiční řemeslo, odvěké soužití člověka s koněm a letos i historickou provázanost Evropy. Hlavně nesmím zapomenout naše mistry řemesel a pozvat vás, návštěvníky svátku řemesel, využít ojedinělou možnost a vyzkoušet si řemeslo. Představí se vám tesaři, skláři, ruční papírna, keramik, dráteník, kadlena, kamnář, košíkář, kameník, mincovna, kožešník, kovář, řezbář. V Panské zahradě se také prezentují řemeslné školy a učiliště.
0: A teď tedy slíbená soutěž o dva lístky na svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní. Pokud jste pozorně poslouchali pozvání organizátorky Ireny Kupkové, jistě znáte odpověď na otázku. A ta zní, které z řemesel si můžete na akci v Kunštátu vyzkoušet? Které z řemesel si můžete na akci v Kunštátu vyzkoušet? Za A vinařství, za B tesařství nebo za C kadeřnictví? Za A vinařství, za B tesařství, za C kadeřnictví. A své odpovědi můžete volat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345 a ptám se, které z řemesel si můžete na akci v Kunštátu vyzkoušet. Za A vinařství, za B tesařství nebo za C kadeřnictví. Máte možnost získat dvě vstupenky na víkendové svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Okresní soud v Olomouci včera rozhodl o rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, od Velikonoc 1950 až do své smrti roku 1961 byl uvězněný v rezidenci arcibiskupství a pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Po desítkách let tak soud oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spáchanou komunistickým režimem.
1: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
0: Komentuje rozhodnutí soudu Lubomír Miller, advokát, který zpracovával podklady k řízení. Iniciativa k tomuto kroku však vzešla od Jana Kratochvíla, ředitele Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Mluvčí arcibiskupství Jiří Kračka dodává.
2: Tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí. Bavíme se například o kardinálu Beranu, který byl také internován, tak jako arcibiskup Matocha. Bavíme se například o patru Josefu Toufarovi, který by byl býval postaven před soud, tak jak byl ten záměr justice, ale zemřel ve vězení a tím pádem k jeho odsouzení vlastně nikdy nedošlo. A všechny tyhle případy mají společné to, co jsem říkal. Není tam vlastně žádný právní základ toho jejich odsouzení, ale zároveň ten jejich život dost těžce poznamenala perzekuce ze strany režimu. A iniciátor, pan Kratochvíl, se snaží dosáhnout rehabilitace i těchto případů na základě toho, že soud uzná, že to, čím lidé prošli, tak bylo natolik závažné, že se to dá postavit na roveň nějakému soudnímu odsouzení tím komunistickým režimem. Dělá to z důvodu toho, že je přesvědčený, že je potřeba si tyhle ty případy učedníků nebo hrdinů minulé doby stále připomínat.
0: Josef Karel Matocha, rodák z Pitína nedaleko Luhačovic, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Poté, co jej papež Pius XII. V roce 1948 nečekaně jmenoval olomouckým arcibiskupem, překvapil veřejnost mimořádným pastoračním nasazením při vizitacích diecéze. Více Jiří Kračka.
2: To znamená, zrovna v té době, kdy se společnost v naší zemi dost zásadně měnila, moci se chopili komunisté a začali poměrně záhy uplatňovat ty své představy, ve kterých církev neměla hrát moc velkou roli. To znamená, že arcibiskup Matocha, přestože byl plný odhodlání, tak od počátku své služby zároveň byl vystaven tomu vědomí, že situace v naší zemi jsou pro církev velice nepříznivé. A už 2 roky poté se to potvrdilo třeba tím, že ho internovali v tom jeho paláci, v těch honosných prostorách, ale pro něj to fakticky bylo vězení, mohl tady v těch několika málo místnostech, kde mu dovolili se pohybovat, tak byl vlastně 11 let až do své smrti uzavřený za dost trýznivých podmínek, odpírání lékařské péče, odpírání duchovní péče zpovědníka, zakázán pohyb vlastně mimo budovu až na pár výjimek, absolutně žádný styk s veřejností, noviny, telefon, rádio, nic takového neměl k dispozici. Čili tady v těchto podmínkách potom vlastně 11 let neměl možnost fakticky vést diecézy, úplně od této možnosti odstřihnout.
0: Uzavírá na Proglasu Jiří Kračka, mluvčí olomouckého arcibiskupství.

0: Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma s Janem Hanákem, který vás teď provází a který vás samozřejmě taky zdraví všechny, ale já sám naštěstí nejsem tím tématem, protože to by nebylo tak nic zajímavého, ale dnešním tématem je to, co na tom stole třeba v domácnosti někdy je a někdy není a spíš bychom si řekli, že možná aspoň v našich myšlenkách spíš není. To je zajímavé, že i když toho máme stále více, tak máme pocit, že to vlastně toho máme málo. A už jsem hodně tajemný, ale tím tématem jsou peníze. Tématem dnešního Na stole je téma je finanční gramotnost. Je to něco, co si myslím, že je dost důležité, i když to třeba někdy může propadat skrze naše prsty. Řekneme si, to přece není to podstatné, důležité jsou vztahy a tak dál. Důležité je víra třeba. Peníze jsou vlastně tak trošičku jako podivný nástroj, trošičku nečistý a podobně. Ale stejně všichni používáme. Naším dnešním hostem a hlavním hostem tedy je Pavel Šalomoun, finanční poradce. Vítám vás, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Já bych mohl říct, že jste taky majitel firmy Denarius, respektive Denarius Gold. To mě zaujalo, že to zlato vám to tak zní.
1: Ano.
0: Ale nejste tady sám, ještě tady máme, a já jsem říkal něco jako spolumoderátor můj a něco jako spoluhost, protože od každého má trochu a je to člověk zevnitř rádia, který je taky ve finančních věcech docela dost zběhlý a dalo by se říct, že si personalista, jsi člověk, který se stará o lidské zdroje a podobně, a tím hostem a spolumoderátorem je Jaroslav Vojtěch. Jardo, vítej.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Proglasu.
0: Jak to má...
2: za přizvání.
0: Jak to máte vy, pánové? Máte ty peníze spíš na stole, nebo se vám jich nedostává?
1: Tak. peněz se většinou asi nedostává, ale spíš bych to vnímal, jakože důležitější je, jak s nimi jakoby hospodařit, aby nás nedostávali do nějakých nepříjemných situací. Takže určitě můžu říct, že máme jich tolik, kolik jich potřebujeme.
0: To zní velice hezky. No, já si taky myslím, že když člověk je prostě nemá, tak je nepotřebuje, protože je prostě nemá. Ale na druhé straně jsem... byl jsem v takové situaci kdysi dávno, ale už dlouho jsem nebyl v situaci, že by člověk opravdu měl velkou hlavu z toho, že nemá jak zaplatit věci, bez kterých se vlastně třeba obejít nedokáže, například za bydlení nebo pro děti, třeba školu nebo něco podobného. Jo? Takže bych řekl, že někdy to asi i důležité je. Ale možná, Jardo, jak to máš ty? Tak máš hodně peněz na stole nebo spíš pod stolem nebo ve strožoku?
2: Tak já i z hlediska tady toho setkání, že jsem byl přizván, nebo že se mě Honzo přizval, tak je to především tím, my jsme s Pavlem měli před pár lety, sdíleli jsme společný dům z hlediska kanceláře. Pavel tam pořád ještě je, je to na Hlinky tady v Brně a já jsem měl kancelář v podkroví a Pavel do dneška tam má kancelář jako v přízemí. No a já se vlastně drahnou řadu let zabývám nemovitostmi. A tudíž ta otázka, jak jsem na tom, ano, já myslím, že tak, jak to Pavel poznamenal, já se snažím skutečně maximum peněz, který se mi kdy do ruky dostanou, tak svým způsobem možná konzervativně přesunout právě třeba do nemovitostí, ať už svých nebo z hlediska nějakých projektů společných a podobně.
0: No, tak ano, já se, Pavle, ale budu zaměřovat samozřejmě zejména na vás, protože peníze, my se tady jako potkáme ve více pořadech, Na stole je téma a budeme se bavit o velmi konkrétních věcech, jako jsou třeba dluhy, jako je spoření, jako je třeba bydlení, jako je hypotéka a podobně, věci, ve kterých třeba, myslím si, že může docela dost z nás plavat, jakým způsobem nenaletět třeba, jak přemýšlet, a když to není třeba můj obor a podobně. Ale dneska bych rád, abychom se bavili opravdu, možná to působí banálně, ale to banální není. Jo. Co to ty peníze vlastně jsou a k čemu jsou dobré?
1: Ano, to je určitě hodně zajímavé téma. Jak jste řekl na začátku, samotné to slovo, aspoň z mého pocitu, pro spoustu lidí znamená takové zakázané slovo, nebo nepříjemné, nebo tabu. Málo se o tom mluví. Ale je pravda, že bez peněz prostě fungovat nemůžeme. Právě protože bez peněz si nepořídíme ani jídlo a bez peněz nemůžeme bydlet. Jo? Takže důležitý určitě jsou. Takže vnímám to jako velmi důležitý prostředek i v rámci spokojenosti třeba v rodině, v domácnosti. Pokud se jich nedostává, tak určitě to může vyvolávat stres a nepříjemné situace. Takže důležité téma to určitě je.
0: Jo. Já si myslím, že asi nemá cenu se teďka úplně zahrabávat do prehistorie a bavit se o tom, kdy vlastně postupně peníze vůbec vznikly jako zjevně efektivnější způsob nějakého obchodu než výměný obchod. To určitě. Ale bylo pro mě docela zajímavé, že protože zpočátku peníze měly sami o sobě hodnotu. Jo, bylo to, dejme tomu, nějaké zlato, nějaké stříbro nebo něco takového. Ta mince měla, dejme tomu, v podstatě pečeť krále třeba, který zaručoval, že je tam opravdu tolik stříbra a tak ryzího, kolik má být. Jo, proto například pražský groš Václava II. Byl velmi tvrdou měnou ve 13. a 14. století v Evropě. No ale později jsme se dostali k tomu, to já si pamatuju, že jako malý kluk, když jsem se díval na bankovky tehdy československé koruny, tak tam bylo napsáno, že bankovky jsou kryté zlatem a já jsem se tak jako koukal, kde tam to zlato je. Jo, v tom papíru, jako kde je to schované. No ale znamenalo to to, že dlouhou dobu potom platil, když se začaly vydávat vlastně směnky, protože ty papíry byly směnky, že jo. Jakéhosi druhu, místo toho zlata, které bylo uloženo někde v Národní bance například, nebo někde tam, ale vždycky jako byly vydávány s tím, že jsou podloženy nějakou hodnotou třeba toho zlata v Národní bance. Ale to se změnilo. To je velmi zajímavé, takže v podstatě dneska jako peníze v té papírové podobě určitě, ale dneska vlastně i v té podobě bezhotovostní na účtech, což je zdá se asi největší dneska objem peněz, jak si děje takto, takže ničím kryté nejsou. A tak jaká je teda hodnota těch papírků nebo těch čísel dneska?
1: No, tak to je hodně zajímavé téma. No, je pravda, že už několik desetiletí, nebo řekl bych půl století, neplatí to, ten termín, že peníze jsou kryté zlatem. Jo, řekl bych, zjednodušeně řečeno je ekonomika nebo způsob vedení ekonomiky v zemích na světě vůbec upřednostňuje nějakou míru inflace. Výkyvy v ekonomice jsou v podstatě vyrovnávány tím, že se tiskne větší objem peněz právě, aby se zamezilo těm výkyvům, propadům v ekonomice. Ekonomika je nastavená tak, aby v podstatě neustále měla nějakou tendenci růstu. To je věc asi názoru, ale myslím si, že to taky vždycky nemusí tak být. I deflace má své místo na trhu, ale Česká národní banka to tak nevnímá a nejenom teda Česká národní banka. Takže proto výkyvy v ekonomice, nějaký propady, krize jsou doplňovány penězmi. A to uměle způsobuje, jakoby narovnává ten trh, aby ten trend byl stále rostoucí. Je to trošku teda jako složitější téma, ale jak jsem řekl na začátku, už asi půl století to krytí zlatem neplatí. Jo.
0: No, mě zaujalo, já jsem to před časem poslouchal, myslím, na ČRO plus takový rozhovor na téma peníze. Bylo zajímavé. A zazněla tam velice důležitá věc, že vlastně v současné době peníze stojí na důvěře. Že jednoduše já mám důvěru ve státní instituci, v tento stát, například Českou národní banku a tak dál, že se neroztočí nějaká spirála, která mi během chvíle znehodnotí veškeré mé úspory. My jsme byli svědky jako v minulých, dejme tomu, dvou letech poměrně brutální inflace na naše poměry, tedy nebyli jsme to nikdy zvyklí, ale i tato pro nás brutální inflace vlastně, když to člověk srovná s tím, co se například dělo mezi válkami s německou markou a podobně, kde se zdražovalo, nebo inflace probíhala prostě, jako se přibývala čísla během nuly během dne, jo, to bylo vlastně šílené, že se to úplně celé zhroutilo. A mě vlastně zaujalo ten pojem důvěra, protože nic jiného to není. Není to žádná jiná hodnota, ty peníze. Ty peníze jsou, já je používám a střádám je třeba, protože věřím, že ta hodnota, kterou představuje, dejme tomu, ta instituce státu, zatím tam jako nějak bude. Že s tím budu moci platit i za rok třeba, jo? Nebo ano. Když spořím na důchod, tak třeba i déle. Jo? Což mě vlastně zaujalo, jako to téma důvěry tady v tomto sektoru, jak to vidíte? Možná oba.
2: Já jsem od mý dospělosti nebo od mýho dospění mám ve stát obecně trochu nedůvěru. A týká se to i tady asi těch věcí a možná proto jsem poznamenal hned už vlastně na začátku, že skutečně každou volnou korunu, ale ono je to i tím, že mám nějaký jako technický základ, já mám vlastně jakoby stavební průmyslovku prvotně, no a do dneška mě vlastně realizace staveb jakoby vlastně baví, neobtěžuje mě to tak jako většinu prostě lidí nebo každýho, kdo dělá nějakou realizaci prostě jako nemovitostí a představuje třeba domy, tak z většiny to je proces, který je prostě jako složitý a těžký a především jako pro laiky je to ohromný jako břímě, takže mě to baví naopak. No a asi proto se uchyluju právě tady k tomu konzervativnímu způsobu, kdy skutečně ta moje důvěra je prostě obecně tady v tu instituci toho státu, nejenom tady, jak si Honzo nakousnul těch peněz, ale obecně je prostě menší a od mých jako raných let, kdy jsem potom začal podnikat a podobně, tak jsem se soustředil na to, abych teda si vytvořil nějakou svoji jako finanční rezervu, nejenom v rámci jako peněz, který teda moc žádný rezervy příliš velký doma jako rodina nemáme, ale zase na druhou stranu se snažíme prostě mít je uložený, tak jak tvrdím, jakoby konzervativně.
0: Jaká je vaše důvěra, Pavle, v peníze, respektive v tu instituci, která jí vlastně jim dává hodnotu? Jste finanční poradce?
1: Ano. Já sám přemýšlím nad tím termínem. Důvěra je opravdu hodně zajímavý termín spojený s penězmi. Já nevím, jestli bych přímo řekl, že důvěra je menší, jak řekl Vojtěch. Já to vnímám tak, že... Já to vezmu trošku z jiné stránky. V podstatě řekl bych, že je jisté, že populace, která bude vydělávat na důchody, se zmenšuje a naopak jakoby počet lidí, kteří ty důchody budou čerpat, se zvyšuje. A víme jistě, že stát na to mít nebude. Proto, jako, abych to spojil teda s tou důvěrou, vím, že důchody ty naše potřeby do budoucna nepokryjí. Takže bez peněz o to víc to nepůjde a samozřejmě vím, že budou potřeba, takže peníze potřebovat budeme určitě a stoprocentně, ale myslím si, že nebude nám stačit důchod, který dostaneme jakoby od státu. Takže je to trošku šalamounsky řečeno, ale...
0: Šalamone, ano.
1: Ale musíme prostě... Myslím si, že je nutné, abychom mysleli na nějaký ten vak, tu rezervu finanční, kterou si budeme muset vytvořit i sami. Takže proto přemýšlím, co to slovo důvěra, jestli jenom ve stát, který mě zabezpečí, tak ta důvěra je menší a musíme ještě sami trošičku napomoct té rezervě, kterou budeme potřebovat.
0: Mě to generuje spoustu rýpavých otázek, ale ty si tak nějak vypustím do světa až po písni, trochu si odpočineme.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma, bavíme se o penězích, o finanční gramotnosti s finančním poradcem Pavlem Šalomonem. Pavle, ještě jednou vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídáme si taky s Jaroslavem Vojtěchem, který má na starosti, dejme tomu, lidské zdroje v Rádiu Proglas.
2: Finanční zdroje.
0: Promiň, no to je vlastně důležité, ty finanční zdroje v tomto případě. Takže ještě jednou vítej.
2: Taky děkuji.
0: A od mikrofonu vás stále zdraví Jan Hanák. Pavle, vy jste mluvil před tou písničkou, co jsme teďka slyšeli, jste mluvil o tom, že je potřeba se nějakým způsobem zajistit třeba na důchod nebo na budoucnost nějakým vakem finančním nebo něco takového. A o tom se hodně mluví samozřejmě. Každému z nás je asi tak trochu jasné, že od určitého věku se nedá moc spolehat na to, že ten, aspoň si to teda myslím, že ten průběžný systém financování důchodu, že by nás nějak jako zvlášť zajistil. Ale já se přiznám, že já jsem asi před 10 lety točil takový dokument filmový, bylo nás víc, bylo to takový několikadílný projekt a točili jsme o finančních šmejdech. A já jsem tehdy točil s jednou nejmenovanou firmou a podařilo se mi docela dost hluboko se dostat dovnitř. Ale krom jiného jedna věc mě tam opravdu jako zděsila. A to byli mladí takzvaní finanční poradci, který mohlo být tak 20-25 maximálně, kteří vydělávali obrovské peníze každý měsíc, stejně obrovské peníze vydávali na nějakou reprezentaci a podobně, ale kteří vlastně mluvili o tom, že přece nebudete na obtíž třeba svým dětem, když budete staří. Co když se vám něco stane? Co když nevím co? Musíte mít zajištění. A já jsem si říkal, no ale jako to všecko spěje k tomu, že se mám starat o to, abych měl nějaký prachy. Ale dost možná se stane, ty prachy mít budu, ale nebudu mít vůbec žádný vztahy lidi kolem sebe. A možná, že teda budu mít luxusní dům, ale najdou mě na tom trámu nahoře, pověstném někde na půdě pověšenýho, protože můj život nebude mít smysl. Jo. Přišlo mi to vlastně děsivé. Jak najít to vyvážení mezi tím, kdy je jasný, že se musím starat o to, abych nějaký peníze měl, protože je potřebujeme k životu. Ale jak to nepřehnat, jak prostě jako celé dějiny jsou toho plné.

0: i Bible je toho plná, toho, že peníze jsou fakt jako mocní otrokáři, řekl bych.
1: Ano. No, to je velmi široké téma.
0: Já vím. Náš moc, ale musíte to uchopit, jak chcete.
1: najít rovnováhu mezi tím, jestli těch peněz už jako mám dost, jestli chápu správně, nebo ještě jich nemám.
0: No, jak je vlastně z nich vytvořit nebo mít jako toho příslovečného dobrého sluhu a nenechat se jim zotročit, protože myslím si, že celá řada těch rad, se kterými se člověk potkává jako laik, od různých finančních poradenství a tak, jsou právě, musíte se zajistit jako všude možně, protože co kdybyste třeba měli úraz nebo něco, co kdybyste byli na obtíž rodině, já doufám, že nebudu na obtíž lidem kolem sebe, jo, že rozumíte mi, jako by to mělo nahrazovat to, co je vlastně důvodem jeho života. Důvodem jeho života nejsou peníze. Důvodem jeho života jsou ty vztahy, ne?
1: S tím souhlasím, ano. Jak jste pokládal tu širokou otázku, tak mě napadá jako spousta myšlenek a spousta směrů, kam bychom mohli tu diskuzi jako vést.
0: Vyberte se.
1: Podívejte, co se týká jako zajištění, tak už to slovo samo o sobě bychom museli nějakým způsobem jakoby rozmělnit. Jo? Jestli zajištění myslíme jako zdraví, to znamená právě, abych nebyl na obtíž, když onemocním například, jo? Nebo zajištění příjmu, to znamená, když například přijdu o práci, jestli mám nějakou rezervu. Jo, další to s tím slovem zajištění je spojeno právě třeba důchod, jestli, já teď použiju takový škaredý slovo, ale jestli budují majetek nějaký, na který potom budu moct šáhnout právě, abych doplnil ten nedostatečný příjem z toho důchodu. Takže to slovo zajištění je takový opravdu hodně široký. A ve spojení s těmi, jak jste použil termín, finančními šmejdy, tak myslím si, že tam vždycky bude důležitá nějaká zpětná vazba, případně nějaké doporučení pro toho daného, nazvěme, klienta. Když někdo přijde za mnou, tak samozřejmě musí dojít k nabití nějaké důvěry, že jo, jestli mu radím správně, a většinou to taky ukáže čas. Jo? Takže jako moje doporučení je, že pokud už někdo přijde do styku s nějakým finančním poradcem nebo s nějakým makléřem, tak určitě je důležitý zapojit taky samozřejmě rozum, přemýšlet nad tím, co mu doporučuje. Důležitá věc je i, jak dlouho samozřejmě pracuje, jak dlouho funguje, jestli už má nějaké zkušenosti, znalosti a tak dál. Takže orientovat se v tom, zda volím správně, ať už produkt nebo toho poradce, tak samozřejmě určitě není jednoduchý. Ale když nad tím budu přemýšlet, co mi navrhuje, a samozřejmě budu zvažovat i, jaký finanční náklady s tím spojený jsou, tak si myslím, že je možné se dopracovat k nějakému rozhodnutí, jestli postupuju správně nebo ne. Jo, takže to je jedno z těch jako témat, jo, jestli poradce ano nebo ne.
0: Já předpokládám, že vy neuvažujete o financích pouze jako o těch penězích jako prostředku směny, ať už mají jakoukoliv podobu, ale uvažujete o tom šířeji, bych řekl. Ano. To znamená, že už jsme se tady o tom bavili, že možná není úplně rozumné jako veškeré své úspory nechávat vlastně v tom prostředku, v těch penězích, ať už teda třeba na účtu, ale že je dobré třeba investovat do bydlení například, protože ono, když člověk má asi, předpokládám, jako laik, když má člověk vlastní bydlení, které už nemusí splácet, dejme tomu v době důchodové, tak má v podstatě docela dost věcí snadnější, nepotřebuje těch peněz tolik, jo, v té chvíli. Je to tak? Kdybyste třeba, představte si takovou situaci, že máte před sebou někoho, komu je, dejme tomu, 40, je to muž, ženatý, má dvě děti, a žije víceméně jako měsíc od měsíce, moc mu těch peněz nezbývá, protože je potřeba spousta nákladů na děti a tak dál. Co byste takovému člověku, kterému se ze všech stran říká, hele, už jsi dost starý na to, už musíš prostě, to nejpozději, jako, že jo, to spíš dřív, jako uvažovat o nějakém důchodu, ale on neví pořádně z čeho, co byste mu poradil?
1: No, byl by to trošku složitější proces. Já bych úplně správně bych od toho klienta potřeboval vědět hodně věcí. Samozřejmě, jakým způsobem funguje, jaký má výdaje, kam ty výdaje jdou. A jedna z takových těch základních věcí, která je důležitá, aby se třeba ta rodina v určité situaci nezadlužila nezdravě, tak je právě operativní rezerva. A vy jste zmínil, že pokud byste byl klient, který žije od výplaty k výplatě a nemá moc rezervy, tak by to byla první věc, na které bychom pracovali, protože bez té rezervy v podstatě je velmi vysoké riziko buď nějakého zadlužení anebo nějakého finančního problému právě, že třeba nebude schopen něco zaplatit. A ta finanční rezerva je v podstatě první věc, kterou s klienty řešíme, pokud se potom máme bavit následně o nějakém budování nějaké té renty nebo nějakého majetku nebo přípravy na bydlení. Je to první věc, na které začneme pracovat.
0: Hodně se mluví o tom, že, aspoň tak jsem to slyšel, jo, že je dobré mít třeba na běžném účtu tak ideálně aspoň trojnásobek mé běžné výplaty, právě když se stane něco, nevím, vybouchne pračka třeba a tak podobně, aby člověk to nemusel řešit hned nějakou půjčkou nebo něčím podobným. I když jsem si vědom toho, že na běžném účtu se ty peníze vlastně obrovsky znehodnocují, protože inflace všechno, nic to nevydělává, jenom to ztrácí hodnotu. Jo. Jak to vidíte vy?
1: Moje doporučení je, ty 3 měsíce je opravdu úplně minimum, moje doporučení je 6 měsíců. Je to i z důvodu, že do té operativní rezervy, když to takto teda nazveme, spadá i třeba riziko nějaké vážné zlomeniny, to znamená nějakého úrazu a já můžu mít pokles v příjmech v rámci zaměstnání třeba i 3, 4, 5 měsíců. Takže tu rezervu doporučuji trošku větší, ale samozřejmě i 3 měsíce je lepší, než spousta domácností ani takovou rezervu nemá. Jo, takže moje doporučení je 6.
0: Možná z vaší zkušenosti bych rád věděl. Jo, představte si, že jsem v situaci, jestli říkám, tak ano, já vydělám poměrně slušné peníze, nějaký průměrný příjem, ale docela dobrý. Samozřejmě to je časté, splácím nějakou hypotéku na domu, který s rodinou obýváme, ale žijeme se docela dobře, ale nemůžu si moc dovolit. Nevím přesně, odkud brát na to, abych vytvořil operativní rezervu jako 6násobek svého platu. Já vím, že to je velmi teoretické, ale vy máte zkušenost, čím se třeba nejčastěji setkáváte u takových lidí, jako kteří nevidí vůbec prostor, ale vy ho tam vidíte. V čem třeba ten prostor často je, kde ubrat, kde ušetřit na výdajích, nebo no na výdajích samozřejmě té rodiny, které ta rodina v té chvíli vidí jako nezbytné, ale oni se třeba ukážou, že úplně nezbytné nejsou.
1: Ve velké většině případů ty rezervy samozřejmě jsou. Jde o to, že když v nějakém čase mi třeba plat narůstá, zvedá se, tak se zvedá i životní úroveň domácnosti. Prostě tak to je, lehko si zvykáme na to, že ten příjem trošku roste, takže my začneme více utrácet. V tomto případě hodně může právě pomoci nějaký poradce nebo nějaký známý třeba té rodiny, který právě se dokáže podívat z nadhledu do těch výdajů, ale je to o tom, že ten klient samozřejmě mě musí odkryt. Jo? Takže už jde o nějakou velkou důvěru, jde o klienta, se kterým pracuji už nějaký čas a většinou ta rezerva nacházíme ji velmi často v potravinách, kdy za jídlo ty domácnosti utrácí poměrně dost peněz. A řekl bych, na druhém místě bývá, já to dávám do škatulky, dovolená a záliby nebo zábava, tak v těchto dvou škatulkách bývá většinou největší rezerva.
0: Jo. Ale asi byste nedoporučoval úplně škrtnout veškeré záliby, ne?
1: Ne, ne, ty tam musí být dokonce. Jo. Jestli v současné době takové té stresové musíme přežít, a to doslova, tak je to nutné samozřejmě. Ale je otázka, jestli zase trošku přeženu, ale jestli pojedu na Mauricius, nebo pojedu na dovolenou nějakou trošku levnější. Jo.
0: Mně přijde jako velmi zajímavé to, co jste říkal o těch potravinách, protože to asi člověk vidí i sám na sobě, ale vidí to i třeba v těch obchoďácích, když někdo nakupuje v pátek před víkendem, a když je to ještě nějaký víkend nebo nějaký pár dní volna spojených třeba s Vánocemi nebo Velikonocemi a tak, no to jsou neuvěřitelné nákupy, jo, obrovské množství, a člověk to asi sám může zjistit, předpokládám, na tom, co všechno vyhazuje. A nejenom, že to je samozřejmě neekonomické, je to taky těžce neekologické, člověk prostě vyhazuje věci, které se mohly spotřebovat, že by měl být mírnější. Já nevím, jestli se to takhle dá říct, jo, ale když se vezmete nějakou, i když taková neexistuje, jako průměrnou rodinu, kde jste třeba někdy radil, jo, kde si řekli ty lidé, přece my na potravinách nemůžeme ušetřit nějakou významnou částku, ale ono se to podařilo. Kolik to tak třeba procentuálně mohlo být, když ty lidi trošku upravili své návyky, kolik ušetřili na těch potravinách?
1: No, to
0: já vím, že to se nedá tak úplně jasně říct, ale jestli máte nějakou zkušenost, jestli to je třeba jako v řádu procent, nebo třeba klidně čtvrtinu. Jo.
1: Je to samozřejmě domácnost od domácnosti, ale řekl bych, určitě se nebavíme o nějakých 5-10%, ale bavíme se zhruba nějakých 15 a řekl bych v některých případech i 20%. Ale jde o to, že je to samozřejmě nějaký proces, ty domácnosti tu změnu neprovedou ze dne na den. Jo, takže chce to pár měsíců a tvrdé práce. Ale víceméně jde o to, že samozřejmě, když už takto s rodinou řešíme právě ty volné prostředky, které potřebujeme, aby jsme vytvořili tu rezervu, případně tvořili nějaký majetek do budoucna, tak samozřejmě je to o té práci a znamená, že oni chtějí. Protože je spousta samozřejmě klientů a domácností, kteří by mohli mít větší rezervy, ale z nějakých důvodů třeba nechtějí. Jo.
0: Ale asi by bylo špatně teďka uvažovat, aha, tak já slevním rozpočet na jídlo, tak to udělám tak, že budu obrážet všechny možné slevy v obchoďácích a budu kupovat i nejméně kvalitní, tedy nejlevnější věci, tak to asi nemyslíte.
1: Tak to určitě nemyslím, ne. Já sám tak nějak vnímám, že ta kvalita je velmi důležitá a musí se hodně vyhledávat v současné době, protože produktu je hodně, ale samozřejmě kvalitní potraviny určitě.
0: No tak moje zkušenost, ale jako jasná, já teda někdy s nadsázkou říkám, že jídlo je přežitek, ale to je taková moje osobní úchylka, jo, ale každopádně mám pocit, že člověk nemusí zdaleka jíst tolik, kolik si myslí, že by měl, protože se to tak vždycky říkalo, protože nevím, se má člověk nasytit a aby to cítil a podobně pořádně, ale že mnohdy, jako když člověk koupí kvalitnější produkt, který je sice dražší, ale potřebuje ho podstatně méně, protože ta chuť tam třeba jako je výrazně přítomná. Nemusím sníst prostě 20 deka ajdamu, který se sýrem mnohdy nemá společného vůbec nic. Stačí mi, když si vezmu čtvrtinu, možná méně, jiného sýra, který se zeleninou třeba, nevím, nechci to někomu vnucovat. Tenhle ten způsob, svůj způsob života, ale tak je to velmi kvalitní strava, je to chutná strava a je to, protože je toho míň taky, tak je výrazně levnější. No. Jardo, ty jsi chtěl do toho přispět?
2: Já spíš myslím, že právě tak, jak Pavel poznamenával, že ta věc je velmi dlouhodobá, tak tohle jsem chtěl zmínit. Je to asi o tom myšlení té rodiny, protože znám teda více kamarádů a rodin, kteří třeba už jim děti odrůstají, jsou v nějakým věku prostě pubertálním a podobně. A potom, když si spočítáte, když taková rodina třeba chodí denně, každý z těch vlastně dospělých členů té rodiny na oběd, někdo z nich jde ještě jako na večeři do restaurace a podobně, tak myslím si, že třeba tady ta náhražka, nebo ne náhražka, ale to myšlení překlopit tak, že to, co si doma ne teda jako vyprodukuju, ale v té první fázi třeba uvařím, tak je mnohdy, nebo ne mnohdy, ale vždycky je to teda zdravější, než to, co si, když si koupím lazaně z Lidlu a ohřeju si je, tak je to prostě něco jiného, než když si to dokážu jako udělat doma. Já třeba, dobře, je to pro mě nějaká osobní věc, rád vařím a myslím si, že pro tu rodinu je to jako příjemný jíst jako dobrý jídla, ale myslím si, že v tomhle tom je třeba, já vůbec jako nejsem schopen uznávat právě to Honzo, jak se z toho dotkl, že ty rodiny mají tu nadspotřebu a vyhazují to. Tak já si vůbec tohle jako nedokážu prostě představit na svý domácnosti, protože to skutečně máme nastavený tak, že si, já nevím, třídíme bioodpad, dáváme si ho na zahradu, že jo, a podobně. Jsou tam prostě šlupky od cibule, od brambor a podobné jako věci. A potom i v rámci toho vytříděného odpadu vidíme, jak jako málo, prostě nenaplníme tu popelnici za 14 dní, tak jako celá rodina by potřebovala třeba dvě popelnice a podobně. Chtěl jsem se zmínit o tom, nebo chtěl jsem se vrátit k tomu, že si myslím, ta filozofie je i v tom, si třeba ty věci udělat v rámci té rodiny, nebo toho stádečka, nebo toho prostě toho základního jakoby principu, takže té rodiny. Tak.
0: Mně přijde výborné, se tady ukazuje něco, co je ale asi plně přirozené, že žádný segment společnosti a vůbec toho, co společnost utváří, není oddělený od druhého. Že tady to chování, které je nějakým způsobem odpovědné vůči životnímu prostředí například, se je přímo propojené s tím, že to je zároveň chování, které je i z finančního hlediska ekonomické, což mě přijde fajn. Tak pojďme do tohoto třeba možná rozvažování až filozofického vpustit další píseň a pak budeme pokračovat. I thought I heard a captain say, pay me my money down, tomorrow is our selling day.

0: Na stole jsou peníze. Na stole je téma peněz, to je prostě téma, se tak opakuji, téma tohoto pořadu, kde si povídáme s Pavlem Šalamounem, finančním poradcem, povídáme si s Jaroslavem Vojtěchem, který je odpovědný přes lidské finanční zdroje v Rádiu Proglas, a ten, kdo si povídá, Jan Hanák, a trochu taky filozofuji. Mimochodem to je ale zajímavé, protože já jsem studoval teologii, že krom jiného. A existuje v teologii pojem ekonomie spásy, což je velmi zajímavé. A není to jako nauka o tom, jak platit za odpustky, nebo něco podobného, ale vychází to z toho původního významu toho sousloví řeckého oikos nomos, tedy správa domů nebo uspořádání domů. Je tím míněn samozřejmě v té teologii ten dům života, dům jako mýho bytí, řekněme. Ale tohleto je zároveň i základ toho, čím se zabýváte vy, Pavle. Je to, jak uspořádat ten dům i v té velmi konkrétní rovině, prostě v tom, aby fungoval v tomto systému, který dobře není nejdokonalejší, ale žijeme v něm. Je to kapitalistický systém, tržní systém, prostě nějakým způsobem se tady s penězmi jako uvažuje. Vy, Pavle, mě by docela zajímalo, jako jak vy to máte napojené, jako vy se hodně zabýváte penězmi. Jestli vás tohleto nesvádí k tomu, abyste měl hlavu plnou čísel a vlastně mamonů. Abyste si uchoval čistou duši.
1: Je pravda, že v tomto oboru pracuji už přes 20 let. Je to dlouhá doba, ale předpokládám, že samozřejmě, že svou duši udržuji ve správné rovině. Podívejte, mě je jedna věc, která mi vnesla do peněz takovou zásadní, nazvěme změnu, jsou desátky. Myslím si, tak jak se píše v Biblii, že veškerý ten příjem, který jakoby máme k dispozici nebo nám přiteče do kasy, tak i toto je dár. Jo. A myslím si, že každý by tak měl fungovat, aby ty peníze měly trošku vyšší smysl a vyšší hodnotu, že by měl z těch peněz, já bych teda řekl nekompromisně, dát minimálně desátek prostě Bohu. A samozřejmě těch možností, jakým způsobem ty peníze použít, tak je samozřejmě nepřeberné množství. Ale to jsem chtěl říct, že ta desetina z těch peněz ze začátku byla velmi jako náročná to oddělit. Jo? Nebylo to jednoduché, ale člověk si na to velmi rychle zvykne a už vnímá potom hodnotu těch peněz trošku jiným způsobem. Takže toto si myslím, že byl takový největší zlom v mém životě, ke kterému mě přivedl jeden velmi dobrý kamarád. A předpokládám, že od té doby samozřejmě člověk, co se týká peněz, přemýšlí právě i nad využitím těchto peněz, aby je využil správně, v souladu s Boží vůli. Takže toto vnímám jako takový celkem důležitý bod ve správě peněz v rámci domácnosti, rodiny. Tak.
0: Peníze jako dar, který mám dávat dál.
1: Ano.
0: A ten desátý, když jste říkal, to předpokládám nemyslíte jenom tak, že 10% svých příjmů dáte nějaké církvi, ke které patříte, ale může to být třeba i to, že pomůžete někomu potřebnému?
1: Ano.
0: Úplně mimo nějaké instituce.
1: Ano, já to mám ještě trošku jako... snažím se tak, aby ta desetina byla jakoby pro Boží dílo, takže církev nebo spousta jiných projektů, který budují Boží království, a když vidím někoho potřebného, tak se snažím ještě jako z jiných peněz. Ale vnímám jako důležité rozhodnutí to, co jste řekl vy, že ten desátek obecně má sloužit pro potřeby, ať už teda církve nebo těch potřebných a tak. Hmm. Já já jsem si to trošku už jakoby posunul dál, jo, ale to není až tak podstatné, je to rozhodnutí každého člověka. Mám kolem sebe lidi, kteří třeba dokáží, nebo mají příjmu tolik, že odvádí třeba 20% nebo větší částku, ale to není podstatné. Já si myslím, že důležitý je zachovat aspoň ten desátek a samozřejmě smysl těch peněz, aby byl pro potřeby i druhých a ne pro mě.
0: Mně na to přijde dobré, aspoň to v tom čtu, jak to říkáte, že jakoby ano, samozřejmě tím, že dávám nějakou část svých příjmů někomu, kdo je potřebuje, tak to je jako velmi prospěšné i pro toho člověka, kterýmu je teda dám ty peníze, nebo nějakým způsobem posloužím, ale zároveň vlastně to vytváří i ten určitý odstup od těch peněz. Ne pro mě samotné, já si říkám, hele, jako není to něco, co by ti mělo vládnout. Je to nějaká skutečnost, nějaký systém, řekněme, který je jedna z těch příslovečních hřiven či talentů. Mimochodem to je docela vtipné, že vlastně to je starozákonní platidlo, to jsou peníze, hřivna nebo talent. Dneska to používáme v mnohem přenesenějším významu. Jo. Je to prostě jeden z darů, který mi mám sloužit. To je dobrý. To je dobrá rada finančního poradce.
1: Ale já osobně to vnímám jako takový to základní rozhodnutí, který by měl učinit samozřejmě každý. Jo, a myslím si, že to hodně pomůže potom. I jako samotné osobnosti, jo, a růstu ve vztahu k penězím.
0: Myslíte si, že třeba když jsme se bavili už dřív tady v tom dnešním našem povídání o tom, jak je potřeba vytvářet nějaké finanční rezervy, ty operativní peníze a podobně, které mám na účtu, a že můžu docela dobře ušetřit skrz šetření například v potravinách, které jsou někdy velmi bláznivě kupovány a pak vyhazovány ještě bláznivěji vlastně. Ale že by člověk, i když má pocit, že vlastně nemá ty peníze, ale měl by to udělat, že měl by se v prvé řadě rozhodnout jako někomu něco dávat, prospívat dobré věci, prostě která není z mého nejbližšího okruhu, protože jak se říká, že to dílo bude požehnáno, tak nikdy nezůstanu úplně sám.
1: Ano, já právě vnímám tu úroveň těch desátků právě i z pohledu toho požehnání. Jestliže prostě to, že peníze potřebujeme, to je fakt. Jo? A pokud někdo bude v nějaké nesnází, tak samozřejmě věřící člověk se obrátí na Boha, že jo, a prosí prostě o vyřešení té situace. Tak jak se píše v Biblii, já vnímám, že právě naučit se dávat bokem desátek a využívat ho na budování Božího díla přináší obrovské požehnání. Já sám můžu, aspoň co můžu svědčit za těch 23 let, co to dělám, tak v podstatě vždycky každého člověka potkají nějaké těžké zkoušky, vždycky jsou situace, které prostě jako těžko zvládá, ale můžu říct doposud, že se nestalo to, a vy jste to řekl úplně v úvodu toho pořadu, že jste se nedostal do situace, která by vyžadovala nějakou půjčku, nebo prostě, že byste byl úplně bez koruny, že byste si nemohl koupit jídlo. Já si myslím, že i toto, to odvádění desátku přináší právě i požehnání do těch příjmů. A tím nemyslím to, že budu mít dvakrát tolik příjem. Ne, ale že budu mít peníze na to, na co potřebuji. Jo.
0: Myslím si, že určitě záleží taky na tom motivu. Že kdybych byl motivován tím, že já někomu něco dám, protože mi Bůh požehná a dostanu dvakrát tolik, tak tohle to fungovat prostě nebude. Ale jestliže dávám prostě proto, že vím, že to je správné, a možná tam trochu toho pragmatického může být v pozadí, že když já se někdy můžu taky dostat do situace, kterou nevymyslím, nenaplánuji, a budu velice rád, když pomůže někdo mně, jo. Ale v prvé řadě pomáhám proto, protože ten člověk to potřebuje. Ale myslím si, že to asi to mě jako, to asi s tím souhlasí ten mun, nevím, je potřeba i v tom, jakým způsobem člověk pomáhá jiným, jakoby trošku jako racionální, protože takových těch různých vybíracích akcí někde na ulici se sladkým úsměvem na postižené děti a když se zeptáte, jako, a jak to teda funguje, tak se na vás usmějí ještě sladčeji a řeknou, no to je na postižené děti, což jako můžou být taky pěkně prošustrované peníze a to nemyslím, že ukradené, jo, ale když to někdo neumí dělat tu charitu, tak to taky může zbytečně prostě ty peníze vyhodit na nesmysly. Takže určitě asi předpokládám, souhlasíte se mnou, že je potřeba taky se dívat na to, komu ty peníze dávám, aby to bylo smysluplné.
1: Ano, to je jednoznačně, ale těch projektů v současné době je tolik, že si myslím, že stačí málo k tomu, aby si každý zjistil, která oblast ho třeba i zajímá a daroval ty peníze na ty správný projekty. Jo. Každý je jiný a to je dobře.
0: A někdy si říkám, že je dobré i někomu dělat radost. Jo? Tak to je velmi jednoduché, samozřejmě to je úplně okrajová věc, jo? Ale když člověk potká na ulici někoho bezdomova například, který jako chce nějaké peníze a tak já považuji za velmi nedůstojné, teda když já jako dárce mu řeknu dobře, já vám, nebo co já vám, ještě mu tykám, já ti něco dám, ale aby to nebylo na pivo. Tak takovému člověku vždycky říkám, víte co, tak si to nechte, sržte si to někam ty peníze. Jestli prostě dáváš nějaký dar, tak ho dávej za prvé s respektem k té osobě, i když je špinavá a nevím co. A zároveň jako neponižuj toho člověka tím, že prostě říká, ne, napiju, ať se to použije na co chce. To je, já ho chci dát ten dar, ať se udělá radost. No to je jeho věc, ale moje věc je, jestli mu je dám nebo nedám. A myslím si, že to je úplně svobodné, jako to nemusím mu ty peníze dát, že jo?
1: Ano, jo. A myslím si, že to rozhodnutí právě dobrý je v tom, že se rozhodnu sám. To tak udělá ta Bůh má rád radostného dárce.
0: To je krásný závěr toho našeho dnešního povídání, ale naštěstí ne úplně posledního povídání. I dneska jsem se chtěl dotknout ještě jiných témat, ale k tomu se dostaneme příště, kde se budeme bavit nejenom o našich návycích, třeba i od dětství, o tom, jak s penězi zacházet, ale budeme se bavit o něčem, co je ze všech možných stran velmi nepříjemné, a to jsou dluhy. Tak pro tuto chvíli ale děkuji našemu hostu Pavlu Šalomunovi, který je finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold. Děkuju, Pavle.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A díky moc mému spolumoderátorovi a spoluhostu, tady s Pavlem, Jaroslavu Vojtěchovi, který se stará o ekonomické, tedy finanční a personální lidské zdroje v Rádiu Proglas. Jardo, děkuju.
2: Já děkuju moc za přizvání, děkuju.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák a pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak budeme rádi, když u nás dáte samozřejmě vědět svým přátelům, známým a podobně. A když už jsme u těch financí, pokud nám pošlete nějakou korunu na to, abychom mohli vytvářet více takových pořadů, tak se taky rozhodně nebudeme zlobit. Mějte se hezky.

0: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10. večer.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Ano. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Hezké dopoledne, bylo 10 hodin.
3: Zprávy.
2: Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Při ruských útocích na charkovskou oblast Ukrajiny zemřeli 4 lidé. Společnost OpenAI, provozující ChatGPT, podala žádost o vstup na burzu. V úterý 9. června vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Vláda bude financování veřejnoprávních médií projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká Zavoral.
4: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli. Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
2: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale říct nechtěl. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Siněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhujiv. V samotném Charkově utrpělo několik lidí zranění. Útoky přišly v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Mírové úsilí v rusko-ukrajinském konfliktu pod vedením Spojených států se podle deníku New York Times zastavilo, protože Washington se soustředí na vyřešení války s Íránem. Zelenský ale v pondělí uvedl, že vedl pozitivní hovor s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Izraelská armáda vydala další výzvu k evakuaci jiholibanonského města Sur. Na rozdíl od těch předchozích se výzva tentokrát vztahuje i na jeho křesťanskou čtvrť. Týká se také okolí města a tábora palestinských uprchlíků. Sur patří k největším libanonským městům, má zhruba 60 tisíc obyvatel a další desítky tisíc lidí žijí v jeho okolí. Izraelská armáda evakuační výzvy vydává předtím, než na danou oblast zaútočí. Izrael údery odůvodňuje snahou zničit ozbrojené hnutí Hizballáh. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoct získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měla ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí.
5: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
2: Tomáš Bilaška, investiční ředitel povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
6: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
2: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Řadě je dopravní zpravodajství na D1 před Prahou směrem z Brna. Popojíždí kolona od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Zhruba 20 minut pojedete před okruh. Na 13. kilometru je neprůjezdný pravý pruh. Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony zastavují na úrovni Jesenice. Osobní auta před sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Výjezd z metropole směrem k dálnici D7 lehce komplikuje omezení u letiště. Fronta popojíždí od Evropské, je to na 10 minut. A pokud se chystáte ven z Prahy směrem na Neratovice a Mělník, počítejte s velkými komplikacemi na silnici 9 za Líbeznicemi. U odbočky na Zlonín je těžká nehoda, nedá se projet. Komunikace je uzavřená v obou směrech. Místo můžete objet přes Měšice a Zlonín. Dobře dojeďte. Úterní obloha je oblačná až zatažená, od západu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky, na východě i bouřky, teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na východě bude tepleji od 22 do 27 stupňů. A po zprávách už nás čeká.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy, oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží.

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: V 10 hodin a 15 minut na Proglasu nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně Betánii. Hrdý otec tří dětí, který, jak sám říká, by rád odpočíval u beletrie, ale více se mu to podaří u počítačových her. Aleši, vítám tě.
3: Ahoj Vojto a zdravím posluchače.
2: Aleši, ty máš hodně velké zkušenosti s vedením mládeže a o tom dneska budeme mluvit, jak vést vlastně mladé lidi. Na začátek se možná zeptám, jaký je to rozdíl? Jaký je rozdíl mezi tím, když vedeš mladé lidi a když vedeš třeba dospělé nebo starší lidi?
3: Ten základní rozdíl bych řekl, že je v tom, že u těch starších už má člověk větší podezření na to, že by ten člověk mohl být vedoucí, protože už viděl nějakou praxi, viděl toho člověka třeba sloužit a ten člověk už má ten život víc strukturovaný a má ty věci víc vyjasněné. Třeba konkrétní věc, na které

0: bohoslužbu a člověk ho do toho nebo do ničeho pozve z ničeho menšího. Takže mi přijde, že u těch mladších je to nejenom o tom, že člověk buduje jako vedoucí, to je i tu starší generaci, ale objevuje ty věci. A to mi přijde jako dobrodružství a zároveň vlastně jako výzva, protože člověk s tím pak musí pracovat. Protože někdo se ti pak ocitne třeba někde, kde by úplně neměl být. Ale když to člověk předem řekne, jo, hele, pojďte si, třeba říká vám, jo, pojďte si všichni zkusit moderaci prostě schůzky jako mládežnický. Při nejhorším zjistíte, že to není váš šále kávy, ale tady je bezpečný prostředí, kde si to můžete zkusit. Když zjistím, že ten člověk to zvládá a roste v tom, tak ho třeba můžu pak poprosit, jestli udělá moderaci na bohoslužbě. Vyroste a dokáže uchopit tak, jak to má dělat, může růst třeba někam jinam. To samé u toho programu, jo? Aby z někoho byl služebník, který bude dělat program na mládeži, ať klidně riskuje, udělá jeden program, dva programy, nemusí mít obdarování, ale nemusí se bát to zkusit. Takže objevuje, tak. Jo? A to mi přijde, že je dobrodružství a zároveň výzva.
1: Jak se ti daří pomoci překonat někomu ostych v tom, aby se posunul někam dál? Jak se ti ho daří třeba inspirovat?
0: Přijde mi, že u nás konkrétně, jako betánský mládeži, hodně pomohlo udělat tým, kde je to vlastně skupinové, takže ta zodpovědnost je pořád na hlavních vedoucích, jo? Mm-hmm. To jsem prostě já, Zuzka, Peťa, a oni jsou tým, kteří taky mají delegovanou zodpovědnost, ale jsou v tom spolu. A to myslím, že může hodně snížit úzkost. Se vůbec zapojit do vedení mládeže. Takže oni v tu chvíli neměli problém, protože tam prostě jejich další kamarádi byli. Takže jakoby vstoupit. Když tu otázku posunu dál, jak překonat ostych pak pro konkrétní službu vedoucího, tak tam jsem to zkusil vyřešit po vzoru našeho staršostva, kde se zkoušeli patronáty a říct, hele, zkuste si každý vzít nějakou oblast na starost. A to udělat víc podle obdarování, nebo co jim vlastní. Takže tomu, komu je vlastní chválit, člověk víc svěřil oblast chválení, ale nechtěl po nich moderaci, protože to jim třeba není vlastní. A člověk je třeba každý rok pozbudí, aby zkusili jim do něčeho jiného, ale vidíš už za ty roky, jak člověk zná, že ten výsek té služby, kde člověk to dělá radostně pro Boží království a kde roste, je jinde. A to platí jak třeba u těch chvál, tak ale u moderace. Takže tam pak se právě nedou další lidi, kteří by mohli moderovat, tak je do toho pozvem, můžou mít ostych, tak je pozbudím, je to jenom na zkoušku. Když člověk řekne, hele, pojď to jednou, dvakrát zkusit. To může hodně pomoct rozbít ten ostych, protože se nezavazuje na pořád. A pak se mu dá férová zpětná vazba, díky, že jsi to zkusil. A když on řekne, hele, fakt, to není můj šálek kávy, tak to promyslíme, jestli něco jiného. Ale zapojit je do těch oblastí, kde mají to obdarování víc. A pak u některých opravdu vidí, že to sedne. Jo, teď nám prostě jeden mládežník, co přišel z mladší do starší mládeže, tak zkusil moderaci a prostě slyšíš ten tým, jak při setkání řekne, to je skvělý, že on měl tu moderaci, on má takovej klid, on to dokáže víst. A přitom on není tolik hovorný na těch schůzkách, takže bys dokázal říct, jako, tak on není upovídaný, tak úplně na to vedení třeba, do jaký míry ho tam... A pak ho tam ale postavíš a vidíš, že on to dokáže stabilizovat, dá tomu směr a zbytečně se nerozkecá. A je to vlastně skvělý. A tohle to mi pak přijde, že ještě zpětně podpoří toho člověka klidně s ostychem, protože druzí řeknou, ne, to dává smysl, můžeš v tom růst. Třeba tak. Takže říct, že je to na pár vyzkoušení, kde se pak řekne, hele, můžeš zkusit něco jiného třeba. A to, že je to výsek, že to není, že to aspoň trochu sedí k tomu, co máme podezření, že by mohlo být obdarování toho člověka. Jo? A někteří lidi si řekneš, možná má to obdarování, nechci si udělat program a vidíš tu hrůzu, zuby drkotají, jo, člověk chce prchnout. Tak si řekneš, asi ho nebudu mučit, ale řekneš mu, kdybys někdy od Boha měl něco zajímavého, co chceš aspoň jako svědectví pozdílet, je to k dispozici. Ten člověk ví, že je zvaný a zároveň ví, že nikdy nemusí. Ale to je můj přístup, možná by někdo to víc třeba pozbuzoval, tlačil nebo tak, ale já jsem zjistil, že často křesťani nebo v mém okolí, pokud jako vidím, že jdou s Kristem a rádi slouží, tak je potřeba jim spíš pomoct v tom směru, nebo někde pozbudit, než je lámat. Když někam někoho dolámu jako z pozice autority, tak on nám nebude úplně šťastný, nebude to fungovat.
1: Pojďme se podívat na ty skupiny lidí, ty věkové. Mm-hmm. Máš děti, pak máš nějaké mladé dospělé, mládež, pak máš dospělé starší lidi. Jaký je rozdíl vést skupinu mladých lidí, a nemusí to nutně být tým vedoucích, ale obecně tu skupinu, versus třeba skupinu starších lidí nebo dospělých?
0: Ten základní rozdíl, co mi tam přijde, je větší otevřenost pro sdílení a vztahovost a společný život u té mládeže, kde když u té starší generace nebo těch dospělejších ty vztahy nejsou třeba tak osobní,

0: tak člověk řeší nějaká témata, diskutuje, ale není to tak propojené jako u té mládeže. Ta mládež sama o sobě u toho vedení, ano, je to vedení, kde člověk se snaží budovat, zvát do věcí, promýšlí ten koncept té mládeže, ale zároveň chce být v životech těch lidí k dispozici. Takže ta otázka, jak se máš a co řešíš, není jenom jako small talk, ale opravdu to znamená, hele, nemáš nějakou krizi, problém, ve kterým pro tebe jako vedoucí můžeme být? Takže ruku v ruce jde jakoby funkčnost té mládeže a programy a td. Ale u té mladší ještě víc mi přijde být jim k dispozici v těch věcech, co řeší. Takže oni můžou řešit, že zrovna maturují, nebo že jdou na vysokou, nebo vztahy můžou řešit. A jak kdyby u té mladší ještě specificky bylo být jim tam k dispozici, umět jim pomoct najít moudrost u Krista v Božím slově, modlit se s nima, tohle to jako podchytit. A to pomáhalo v tom celkovém vedení. Že kdyby to bylo jenom, pojďme udělat program a pak už si nepovídáme a nevidíme se, myslím, že by sem minul velký kus toho, co u té mládeže je možné dělat. Jedna věc je, myslím, že důležitá a zásadní, máme program na mládeži a budeme vyučovat, já nevím, co AI a Bůh, jo? Nebo jak trávit volný čas, nebo jak právě produktivně strávit svůj volný čas, nebo svědectví jsme teďka měli jako téma. A to je vyučování a budování těch mládežníků, myslím, že zásadní. Ale druhá část vedení té mládeže v tom reálném životě, kde oni něco řeší a jak do toho, co řeší, patří Kristus. Protože když já jim udělám program na svědectví třeba, jak se dělá svědectví, tak půlka jich to třeba řeší a nějak se jim to zarije do toho jejich života a půlka to neřeší. Když ale pak jako vedoucí seš v životě toho mládežníka v tom, co on reálně řeší a propojíš jim to skrz písmo s Kristem, tak to je to nejúžitečnější, co jim do života můžeš dát. Jo, ať už je to třeba jak pracovat s úzkostí, nebo právě třeba jak přemýšlet o budoucím partnerovi, kdy jsem s klučičí skupinkou právě jako v rámci mládeže je učil nejenom jako, jakou dívku by měli vyhlížet, ale třeba jací oni mají být, aby nějaká dívka je chtěla vyhlížet. Takže na to se můžou zasoustředit. Takže tato ta oblast, to, co mi přijde specifické u té mládeže, u toho vedení těch mladých, je jak to faktické vedení a vyučování, tak ale to samé, ale do těch osobních životů. Když to u té starší generace, pokud si vysloveně nevyžádá pastoraci, tak je to v tom víc tom vyučovacím a v tom, že jdeme tím životem nějak jako křesťani spolu a jsme tu prostracení lidi a tak. Ale už tam není úplně ten rozměr, nechám si mluvit do života. Dokonce toužím potom, aby mi někdo vstoupil do mého života, protože mám otazníky. Většinou člověk ví jako dospělý, už si vybudoval mechanismy, jak řeším konkrétní krize, a dá-li Bůh, tak mám třeba někoho, s kým ty krize budu řešit. Ten mládežník mi přijde, že je mnohem flexibilnější v tom si tam pozvat důvěryhodného vedoucího a v tu chvíli ale duchovně růst. Tak to mi přijde třeba rozdíl, když se ptáš na rozdíl.
1: Vnímáš nějaký posun nebo rozdíl mezi mladými lidmi dnes a třeba před 5-10 lety? Jak se ty generace mění?
0: Když si představím, jaké to bylo na mládeži v předchozím sboru asi tak 10 let zpátky, 12 let zpátky. A teď, tak bych rozhodně viděl mnohem masivnější nárůst smartphonu, AI a všeho. A to znamená jako vtažení mládežníku do toho digitálního, virtuálního. A teď to nemyslím v tom, že by tehdy ta mládež mnohem méně byla na mobilu a teď je mnohem víc, ale že tehdy byla větší kapacita se soustředit díl. Teď vidím, jak je těžší pro mládežníky, zvlášť pro ty mladší, když jsou hodně na mobilu a hodně na YouTube a na Instagramu a tak, udržet tu pozornost a soustředit se na některé věci. Tu kapacitu na soustředění a vytrvalost a možná být schopný si ten život trochu srovnat. Já nevím, jestli to prostě přemíra dopaminu nebo co to dělá, že ten život dneska mi přijde pro mládežníka je chaotičtější. A ne jako u všech. Máme docela i dost mládežníků, kteří neprožívají sociální sítě a tak, kteří jsou schopni se soustředit a nemají problém. Ale i ti ostatní se do nějaké míry třeba budou soustředit. Ale jak kdyby tam byla tato výzva? A do toho samozřejmě potom asi obecně, do jaké míry do toho pak bude stres z válek a ze všech věcí, co se jakoby děje. Ale tohle bych řekl, že je rozdíl. Že tehdy ten vliv toho virtuálního byl menší a ta kapacita se soustředit byl o něco větší. A naopak teďka to je větší výzva. Když někoho vyzvu k výzvě, pojďme číst Boží slovo, pojďme prostě budovat ten duchovní život, tak vidím, že někteří musí překonávat vyšší kopce než tehdy. I když ne o tolik, jo, pořád naše jo, neochota, lenost, hříšnost a tak nás bude bojkotovat, jo, ale jak kdyby ten rozměr tam byl teďka markantnější, pokud ten člověk je na těch sociálních sítích, na internetu, kouká na, jenom na seriály a nečte vlastně.
1: Co vedoucí musí dneska dělat jinak, proto aby právě dosáhl tady k lidem, kteří jsou zahlceni tím digitálním světem?
0: Odpověď, která je na bílední, je dělat to v kratších segmentech, které jsou interaktivní a zážitkové a do 15 vteřin všem říct, co se bude dít a dostatečně zaujmout, aby chtěli počkat do konce. Což v něčem je otrava a v něčem je to realita. Protože to, co já řeším, je, do jaké míry musím program přizpůsobit současné generaci, kterou korporátní média jako jim zdevastovali pozornost, a do jaké míry vlastně bych měl jako chtít po posluchačích, aby se trochu sebrali a naučili se soustředit. Protože já chápu, že ta věta jakoby často zazní, no musíme pro mladé udělat to prostě interaktivní a rychlé a zážitkové a vizuální. Ano, ale je to něco, jako kdyby člověk řekl, ano, ten pacient je v takovém stavu a už v jiném nebude. A mně to přijde, že to je nutné. Prostě ta generace má takovýhle jako attention span, jako prostě tak dlouho jim vydrží pozornost, nebo tak krátce. Na druhou stranu se to snažím kontrolovat právě tím, že jim třeba dám výzvu na čtení Bible, která je drsná a vyžaduje po nich disciplínu. A jak kdyby to doplním vedle toho, aby na tom mohli růst. Nebudu je zbytečně trápit, že bych udělal ten program jenom tě tak, nebude to interaktivní, nebudeme diskutovat, bude stejnou prostě hodinu povídat. To radši i u té starší mládeže něco řekneme, dáme diskuzi, co do toho oni můžou říct. To mi přijde jako ideální. A u té mladší jsem vděčný, že u nás Zuzka, která vede mladší mládež, tak to kombinuje s hrama, s akční částí, nebo dají Bible Project, něco promítnout. A to si myslím, že vychytává skvěle. Myslím, že lidé většinou, ty vedoucí, budou tyhle věci znát, že to není nic nového. Za mě líbí se mi jim tam dát ty výzvy, které jdou proti tomu trendu doby. Že jim neřeknu, já mám klučičí skupinku v rámci mládeže, řeknu, tak chlapci, tak pojďme se tak jako po srsti, jo, tak všichni si dáme čtecí program na mobilu nějak, ne moc těžký nebo tak, ne, to já jim radši dám nějakou pěknou výzvu, protože obzvlášť pro kluky mi přijde důležité, aby věděli, že i překonali sami sebe nějak. A mohli by třeba i hrdí na to, že zatli zuby a...
1: Že je to něco stálo.
0: Zvlášť, když tam vidí tu odměnu, že se Bohu přiblížili. Jo, když pak slyším od některých zpětnou vazbu, že s Bohem je to teďka jiné, než to bylo předtím. Ale to chce tu výzvu. Tak to mi přijde do toho ještě přihodit klidně, dát digitální půst, nebát se i takových radikálních věcí.
1: Díky moc za rady, za rozhovor. Jsme u konce a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Alek.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Příznivci dechové hudby a obec Konice vás zvou na 30. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, který se koná v neděli 14. června v Konicích. Akce s účastí rodiny skladatele bude zahájena ve 13 hodin v zámeckém parku Konice. Účinkují dechové hudby Holoubková Mozeka, Hanačka, Žadoviáci a Moravská dvanáctka. Programovými vstupy potěší mažoretky základní umělecké školy Konice. Festival moderuje Jiří Holub. Dechová hudba Hanačka vám zahraje také v dnešní voničce. Přejeme příjemný poslech.

Milá pozvánka k nám na redakční stůl připutovala z Moutenice, kde se v sobotu 13. června konají slavnosti vína. Program slavnosti začíná v 15 hodin v areálu SK Moutnice vystoupením tanečního kroužku základní školy. Dále zaspívá mužský sbor Vlčnov a program uzavře hudební skupina Impuls z Blučiny. Během programu budou moutničtí vinaři osobně prezentovat svá vína a doplní je moutničtí kuchaři svou gastrošou se specialitami na grilu. Domácí i přespolní milovníci vína a zpěvu jsou srdečně vítáni.

17. hodinou na Proglasu nabízíme k poslechu čtení na pokračování. Dnes budeme naslouchat druhé části knihy Vejdi do radosti, která pojednává o životě blahoslaveného Václava Drboli. Autorem je Jiří Mikulášek, pro Proglas načetl Václav Baur. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po čtení na pokračování se na vás těší kolega Martin Novotný. Přeji vám příjemný poslech.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část druhá. Kněžská služba otce Václava.
1: Město Slavkov, světoznámé díky bitvě tří císařů, patří k nejstarším šlechtickým sídlům v našich zemích. Od 16. století je spjato s moravským rodem Kouniců, kteří zde zbudovali honosný zámek s krásným parkem. Těsně pod zámkem se nachází mohutný kostel, zasvěcený Vzkříšení Páně, v klasicistním slohu, spojený s farou v jeden stavební celek. Ten se stal prvním kaplanským místem pátera Václava. Pan arcikněz Václav Uhýrek, který před několika lety oslavil osmdesátku, přivítal svého jmenovce srdečně. Pokojná a usměvavá tvář nového kaplana budila důvěru. Budete zde mít hodně práce, hlavně ve školách. Václavovu mysl však nezaměstnávali jen přípravy na hodiny náboženství, ale to, co s úzkostí prožívali jeho farníci a co četl i ve tvářích dětí, které měl před sebou ve školních lavicích. V rušných zářijových dnech roku 1938 se rozhodovalo o osudu republiky. Stupňovaly se Hitlerovy územní požadavky, kterým dosavadní spojenci Anglie s Francií stále více ustupovali. Vláda podala demisi a pozdě v noci 23. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do 40 let. Obyvatele fary probudil ze spánku nezvyklý ruch. Když páter Václav vyhlédl z okna, naskytl se mu nezvyklý pohled. Na prostranství před farou to vypadalo, jako by válka už začala, až na to, že se nestřílelo. Přijížděly vojenské vozy a nákladní auta se zásobami potravin pro vojáky a s benzinem pro motorová vozidla. Troubení a úsečné vojenské rozkazy, hluk startujících aut. Ze spánku už nic nebylo. Ubytovatel, který se osobně dostavil na faru, tam umístil několik kněží a další dva důstojníky, kteří narukovali do Slavkova. Tam narukoval také Václavův bratr Jaroslav, který byl ubytován v horním patře zámku. Mobilizace postihla i farní duchovenstvo. Katecheta měšťanských škol Metoděj Nebojsa i kaplan Josef Malík museli ráno odjet ke svým útvarům. Celá tíha duchovní správy tak zůstala ležet na stařičkém arciknězi monsignore Václavu Uhýrkovi a na kaplanech Václavu Drbolovi a Jaroslavu Válkovi. Den po svátku svatého Václava byl v Mnichově spečetěn osud první republiky. Pan arcikněz napsal do farní kroniky třesoucí se rukou prosbu. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. První rok Václavovy kněžské služby, lemovaný historickými událostmi, uběhl rychle a hekticky. 15. března 1939 vtrhla německá vojska do Čech a postupně obsazovala celé území zubožené republiky. Dva dny poté lidé s pláčem sledovali přijíždějící kolonu německé armády, která obsadila prostorný slavkovský zámek. Pan arcikněz to nesl velmi těžce. Ještě předloni si podával ruku se členy francouzského spolku Comité Richelieu a k fotografii do farní kroniky napsal Francouzi, věrní přátelé našeho národa. Teď se ale týž národ cítil zrazený a opuštěný. Lidské jistoty se hroutily. Okupační úřady vydávaly nové předpisy, nařízení, zákazy a omezení s odvoláním na válečný stav.

září 1939 nastoupil Václav Drbola jako kaplan v Čučicích. Tato farnost leží tak trochu na konci světa. Obec s farním kostelem svatého Jakuba staršího je ze tří stran obklopena lesy. Silnice u chrámu končí, dále už vedou cesty do lesů nad údolím, kterým protéká říčka Oslava. Václav tak vystřídal městský ruch za poklidný život na vesnici. Do Slavkova se ale přece jen ještě jednou vrátil. V dubnu 1941 ho překvapil bratr Jaroslav. V době mobilizace při vycházce mu padla do oka jedna dívka. Stála u otevřeného okna a česala se. Dali se do řeči a Jaroslav na ní nezapomněl, ani když se vrátil domů. Tak se stalo, že otec Václav oddával svého bratra ve slavkovském kostele. Čučice znamenaly pro mladého kněze náročné období. Místní pan farář Oldřich Hill léta vážně churavěl, a protože bylo málo kněží, dlouho marně žádal o kaplana. Ve školách bylo tehdy mnoho hodin náboženství a Čučice patřily k malým farnostem. Proto mu podle svých možností vypomáhali kněží z Ivančic, hlavně katecheté na důchodě. A nyní konečně přišla pomoc. Pan farář někdy churevěl celé týdny, často byl hospitalizován. A když se vrátil z nemocnice, žádal o zdravotní dovolenou na Zotavenou v Lázních. Václav tak vedl prakticky celou duchovní správu a páter Oldřich věděl, že se na něj může ve všem spolehnout. Byla by to vesnická idylka, kdyby však národ mohl svobodně dýchat. V říjnu 41. roku dostal Drbola zprávu, že zemřel kněz Cyril Vala z jeho rodných Staroviček. Rád na svého duchovního otce vzpomínal a nyní s vděčností poděkoval Bohu za jeho život i obětavou kněžskou službu. Jako příslib lepších časů přivítali v rodině bratra Jaroslava poružence druhou dcerušku Jaroslavu. Krutou realitu protektorátu připomněla krátce po smrti Reinharda Heydricha zpráva o zatčení a popravě dlouholetého faráře z nedalekých Ivančic pátera Adolfa Tesaře. Jako kurátor cyrilské jednoty měl přístup k bankovním kontům a vytvořil tajný podpůrný fond, kterým pomáhal rodinám pronásledovaných a uvězněných vlastenců. Jako kněz také vystavoval falešná potvrzení o křtu židům, aby je uchránil od deportací, přestože tím sám riskoval koncentrační tábor. Václav si velmi vážil tohoto odvážného kněze širokého srdce. Krátce na to byli v Brně v Kounicových kolejích popraveni dva další kněží ze Ždánic, farář Václav Kostiha a kooperátor František Voneš za ukrývání parašutistů. Bohužel zdravotní stav pana faráře se však stále zhoršoval. Václav musel oznámit kapitulní konzistoři, že čučický páter Oldřich Hill v sobotu 13. března 1943 ve 3 hodiny odpoledne zemřel.

Na začátku dubna 1943 byl Václav Drbola z Čučic nečekaně odvolán. Brzy po pohřbu pana faráře se ozval arcikněz Raška z Bučovic a vyzval ho, aby si přišel vyzvednout jmenovací dekret a domluvit nástup, neboť od 1. dubna byl jmenován novým bučovickým kaplanem. Hned další den ráno po mši sedl Václav na kolo a vydal se k železniční stanici do Rapotic. Cesta vlakem do Brna rychle uběhla. Když se před ním otevřel výhled na katedrálu s jejími štíhlými věžemi, honili se mladému knězi při pohledu na vzpínající se stavbu na skále v hlavě různé myšlenky. Nemohl nevzpomenout na biskupa Josefa Kupku, který na něj vložil ruce při kněžském svěcení. Už 2 roky je diecéze osiřelá po jeho náhlé a nečekané smrti v Nové říši. Přesto tu chrám ční jako symbol stálosti a jistoty uprostřed proměn a nejistot. I teď, kdy už 4 roky žije národ v nesvobodě a zuří krutá válka. Ani na přípoj nemusel Václav dlouho čekat. Místo oběda si dal na nádraží párek a pivo. Pak se pohodlně usadil na lavici v kupé. Měl sebou sice rozečtenou knížku, ale neotevřel ji. Uvažoval nad tím, co ho asi čeká v Bučovicích. Když vlak přijížděl do Slavkova, uvědomil si, že už to bude 4 roky, co odešel ze svého prvního místa. Pan arcikněz Václav Uhýrek ho tehdy moudře a laskavě vedl při prvních krůčcích jeho kněžského působení. Nyní už je na věčnosti. Jestli mi vyjde čas, přeruším zpáteční cestu a navštívím aspoň bratra Jaroslava, plánuje si Václav. Bratr šil doma kabáty pro jedno brněnské krejčovství a jeho žena mu pomáhala. Monsignor František Raška, který nahradil v úřadě nedávno zesnulého arcikněze, k němuž před 5 lety Václav nastupoval, už také překročil 80. Nového kaplana toužebně očekával. Do Velikonoc zbývaly už jen 3 týdny a zpovědnice oblehnou jako vždy kajícníci. Václav měl nahradit Josefa Němce, kterého zřejmě na nějaké udání kvůli kázání odvezlo gestapo. Kněží vlévali lidem naději. Bylo to ovšem nebezpečné. V té době bylo potřeba rozmýšlet každé slovo a zvážit nejen skutečný obsah, ale i možnosti, jak jej udavač pochopí. Nacistický teror poznamenával ten nejobyčejnější život. Mnozí farníci měli svoje blízké v koncentračních táborech nebo totálně nasazené v Německu. Nikdo si nebyl jistý, co s ním bude zítra.

získal jejich důvěru. Takže už na svátek svatého Václava ho překvapili kyticí a upřímným dětským přáním. Z druháčky musel dokončit přípravu na první svaté přijímání. Vždycky se s dětmi v duchu vracel do svého dětství, když páter Cyril připravoval jejich třídu. Nejprve přišla na řadu první svatá zpověď podle přikázání desatera. Václav se snažil školákům na příkladech přiblížit obsah jednotlivých přikázání. Dobře rozlišovat dobro a zlo, to je důležitá výbava pro celý život. Uchrání mnoha trápení a pomůže zachovat si čistý štít. A pak ten příběh z dob prvních křesťanů. Chlapec Tarzícius se nabídne, že donese svátostný pokrm křesťanům, kteří čekají ve vězení na popravu. Jeho si přece nikdo nevšimne a jistě se mu podaří do vězení proklouznout. Ve schránce zavěšené pod šaty na prsou nese samého pána. Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků, s nimiž se znal. Zvali ho, ať si s nimi jde hrát, ale on nechtěl. Chlapci viděli, že pod oblečením něco úzkostlivě skrývá. I hned jim došlo, že je to křesťan, a začali ho kamenovat. Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, a kluky rozehnal. Tarzicius mu z posledních sil předal schránku a úkol donést svaté přijímání vězněným. Poté obdržel svaté přijímání on sám s rukou vojáka a zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol. Když katecheta Václav příběh dětem vyprávěl, poznal z jejich tváří, že je zaujal stejně jako kdysi jeho. Věrnost Kristu i za cenu smrti. A k bratru Jaroslavovi to měl teď Václav jen dvě zastávky vlakem. Švagrová Drahomíra se mu starala o prádlo a tak se viděli dost často. Václav si odnášel nejen čistě vyprané, vyspravené a vzorně vyžehlené prádlo, ale i pevně přišité knoflíky a přežehlené kalhoty. To patřilo ke krejčovské cti. Na jejich růžence, na kterou nikdy při svých návštěvách nezapomněl s drobným dárečkem, mohl Václav pozorovat, jak čas rychle běží.

0: Skončilo čtení, na pokračování Vejdi do radosti. Interpretem byl Václav Baur a autorem Jiří Mikulášek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 480.

0: 69 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

konce i ve vlastních rodinách. Kam jít, když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti,

že selže. Kéž všem nad propastí plaší noční pěs, tlapou láska blízkých jak asistenční pěs.

0: Jakube, tak co máme dělat s tým dopisem na rozloučenou?
1: Okresní soud v Olomouci včera rozhodl o rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského. Od Velikonoc 1950 až do své smrti roku 1961 byl uvězněný v rezidenci arcibiskupství a pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Po desítkách let tak soud oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spáchanou komunistickým režimem.
2: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
1: Komentuje rozhodnutí soudu Lubomír Müller, advokát, který zpracovával podklady k řízení. Iniciativa k tomuto kroku však vzešla od Jana Kratochvíla, ředitele Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka dodává.
3: Tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí. Bavíme se například o kardinálu Beranovi, který byl také internován, tak jako arcibiskup Matocha. Bavíme se například o patru Josefu Toufarovi, který by byl býval postaven před soud, tak jak byl ten záměr justice, ale zemřel ve vězení a tím pádem k jeho odsouzení vlastně nikdy nedošlo. A všechny tyhle případy mají společné to, co jsem říkal. Není tam vlastně žádný právní základ toho jejich odsouzení, ale zároveň ten jejich život dost těžce poznamenala perzekuce ze strany režimu. A iniciátor, pan Kratochvil, se snaží dosáhnout rehabilitace i těchto případů na základě toho, že soud uzná, že to, čím ty lidé prošli, tak bylo natolik závažné, že se to dá postavit na roveň nějakému soudnímu odsouzení tím komunistickým režimem. Dělá to z důvodu toho, že je přesvědčený, že je potřeba si tyhle ty případy mučedníků nebo hrdinů minulé doby stále připomínat.
1: Josef Karel Matocha, rodák z Pitína, nedaleko Luhačovic, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Poté, co jej papež Pius XII. V roce 1948 nečekaně jmenoval olomouckým arcibiskupem, překvapil veřejnost mimořádným pastoračním nasazením při vizitacích diecéze. Více Jiří Gračka.
3: To znamená, zrovna v té době, kdy se společnost v naší zemi dost zásadně měnila, moci se chopili komunisté a začali poměrně záhy uplatňovat ty své představy, ve kterých církev neměla hrát moc velkou roli. To znamená, že arcibiskup Matocha, přestože byl plný odhodlání, tak od počátku své služby zároveň byl vystaven tomu vědomí, že situace v naší zemi jsou pro církev velice nepříznivé a už 2 roky poté se to potvrdilo třeba tím, že ho internovali v tom jeho paláci, v těch honosných prostorách, ale pro něj to fakticky bylo vězení. Mohl tady v těch několika málo místnostech, kde mu dovolili se pohybovat, tak byl vlastně 11 let až do své smrti uzavřený do trýznivých podmínek, odpírání lékařské péče, odpírání duchovní péče zpovědníka, zakázán pohyb vlastně mimo budovu až na pár výjimek, absolutně žádný styk s veřejností, noviny, telefon, rádio, nic takového neměl k dispozici. Čili tady v těchto podmínkách potom vlastně 11 let neměl možnost fakticky vést diecézy, úplně od této možnosti odstřihnout.
1: Uzavírá na Proglasu Jiří Gračka, mluvčí olomouckého arcibiskupství.

0: Mikroteatro pořádá netradiční bohoslužbu s názvem Hospodin v divadle. Povede ji farářka Sandra Silná a bude se konat ve středu 17. června. Místo je potřeba si zarezervovat dopředu na webových stránkách divadla. Více informací o programu a dalších hostech nám sdělila Sandra Silná.
1: Hospodin v divadle je taková jiná forma bohoslužby, která se uskuteční ve společenském prostoru, kde běžně se hraje divadlo. Vybrala jsem si i jako hosta, který bude spolutvůrcem toho večera, kamaráda básníka Petra Veselého, který píše krásné duchovní básně. Hudebně doprovodí bohoslužby Martina Trchová. Ta liturgie, podle které budu sloužit, je taková alternativní liturgie, kterou v církvi československé husitské používáme pro ekumenická shromáždění. Budu ráda, když posluchači přijdete, protože je to velmi otevřené společenství i pro třeba hledající lidi, takže srdečně zvu všechny.

0: Korespondiáky.
1: V kostele svatého Jana Nepomuckého v Brně chystají přednášku s názvem Šiřitelé pokoje. Jejími hlavními tématy jsou odpuštění, klid, porozumění a život podle evangelia v každodenních vztazích. Povede ji teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová a bude se konat v neděli 19. června v 17 hodin. Lubomír Janda z farnosti u kostela svatého Jana Nepomuckého blíže popíše, o čem přednáška bude.
2: V dnešní době se často setkáváme s napětím, neporozuměním a konflikty v rodinách, na pracovišti, ve společnosti. Jak se učit pokoji, smíření a zdravé komunikaci, jak překonávat konflikty, nastavovat správné hranice a budovat mosty tam, kde vznikají rozdělení. Právě těmto tématům se bude věnovat Kateřina Lachmanová, známá autorka, překladatelka a přednášející, která dokáže hluboká témata podávat srozumitelně a prakticky. Vstupné je dobrovolné a akce je určena široké veřejnosti. Přijďte načerpat povzbuzení a inspiraci k tomu, jak být šiřiteli pokoji ve svém každodenním životě. Těšíme se na vás.

Za 5 minut bude 12 hodin a myšlenka na den, která právě bude následovat, je úryvkem z dialogu papeže Lva s mladými Španěly o sobotní vigílii v Madridu.

otázky mladých lidí a papežovi odpovědi. Svatý otče, děkujeme, že jste s námi. Děkujeme za tento okamžik dialogu s mladými lidmi Španělska. Jmenuji se Marina Cabrero Garcia a pocházím z farnosti Ježíše a Marie v Madridu. Před tímto setkáním jsme se ptali v našich skupinách a společenstvích, jaké otázky nebo obavy by mladí chtěli vyjádřit. První otázky jsou osobní, abychom vás lépe poznali. První se týká vzoru, které jste měl v mládí. Víme, že svatý Augustin je pro vás velmi důležitý, ale kteří další svatí a vzory vám pomohli ve vašem křesťanském růstu? Druhá otázka. Drahý lve, jmenuji se Maria José Secada. Jsem imigrantka z Peru, přišla jsem sem před 3 lety a žijí svou víru ve farnosti v Madridu. Ve Španělsku jsem našla opravdový domov. Ráda bych se vás nyní zeptala na vaše léta misionářského působení v Peru. Která vzpomínka nebo zážitek z oněch let jsou pro vás cenné? Nuže, v prvé řadě vás všechny zdravím. Děkuji vám, že jste zde a děkuji vám, že sdílíte víru s celým Madridem a celým Španělskem. Pokud jde o první otázku ohledně svatých, kteří pro mě byli vzorem během mého růstu, mého mládí, ale také jako biskupa a papeže. Už jste zmínili svatého Augustina a všichni víme, že on je velmi významnou postavou pro celou církev. Myslel jsem však také na jednoho z otců východní církve, který se jmenoval svatý Jan Chryzostomos, Zlatoústý. Během let formace a kněžské služby jsem měl příležitost poznat mnoho svatých osobností, které mě na mé cestě provázejí. Zvláště si vybavuji 3 svaté. První z nich je už zmíněný Jan Zlatoústý. Ten titul si církevní otec zasloužil díky své výmluvnosti. Před svým křtem v roce 368 po Kristu studoval filozofii. Poté se spolu s dalšími mladými lidmi ze svého rodného města Antiochie věnoval exegezi písma svatého. Nejprve měl zkušenost poustevníka, poté sloužil církvi jako kněz a posléze jako biskup. A zde chci využít příležitosti a říct vám všem, nikdy se nebojte uvažovat o povolání ke kněžskému životu, k řeholnímu životu nebo k jiným službám v církvi. Jan si nesl v srdci tuto lásku k Božímu slovu a poté, co se stal knězem a biskupem, vydal obrovské svědectví především autenticitou svého života. Jestliže kázal, bylo to proto, že toto poselství sám žil. Nabízel je všem a s naprostou integritou svědčil o pravdě evangelia uprostřed herezí oné doby. Na mě osobně udělali velký dojem zvláště jeho nádherné katecheze, jeho kázání, homilie, spisy, které spojují lásku k pravdě a přímost jeho života. Měl také velikou odvahu. Nebál se promlouvat před císařem a říkat věci, které byly ve prospěch spravedlnosti a nejen proto, aby se zalíbil druhým. Byl to muž, který stál za svým slovem a vždy říkal pravdu. Druhým svědcem, na kterého jsem myslel, je Tomáš z Villaneuvy, augustinián, Španěl, který byl povolán, aby se stal pastýřem církve. Studoval na univerzitě v Alcalá a díky své moudrosti si získal úctu císaře Karla. Jako biskup ve Valencii se pustil do velikého díla intenzivní reformy církve, zejména duchovenstva, a nabádal své bratry k vytrvalosti v modlitbě, v čistém životě a v poslušnosti. Jeho vroucí láska, dodnes je znám jako biskup chudých, mě osobně povzbuzovala ve chvílích zkoušky a ve chvílích služby. Třetím společníkem na cestě je svatý Turibius de Mongrovejo, rovněž Španěl. V 16. století působil jako misionář v Peru, kde se s velkou horlivostí věnoval evangelizaci indiánů a studoval místní jazyky. Svatý Turibius spojoval intenzivní modlitební život s úsilím o spravedlnost, zejména v prostředí zneužívání a korupce své doby. Proto je pro mě vzorem oddanosti lidu, zejména těm nejchudším, v Kristově jménu. Při rozjímání nad životem těchto 3 svatých jsem si spolu se svatým Augustinem řekl, jestliže oni toho byli schopni, proč ne já? Je to otázka, kterou s radostí předávám i vám a zvu vás, abyste si vybrali vzory dobrého života, které budou přitažlivé jak pro vás, tak pro ostatní.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Mnich, Kamenice nad Lipou a Božejova. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku jiný a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
2: Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatý Efréme Syrský,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
3: Pán s vámi,
1: Vy s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední a přichází pořad Hudební siesta. Jako první opus můžete vyslechnout koncert F-dur pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a continuo Georga Filipa Telemana. Solový komorní orchestr řídí Bohdan Varchal a lesní rohy interpretují Bedřich Tilšar a Zdeněk Tilšar.

Skončil koncert F-dur pro dva lesní rohy a smyčcový orchestr a continuo Georga Filipa Telemana. Následuje koncert D-dur pro housle, smyčce a continuo Giuseppe Tartiniho. Virtuózy Pragenze se řídí Milan Lajčík a solové housle interpretuje Jaroslav Svěcený.

Tak to byl koncert D-dur pro housle, smyčce a continuo Giuseppe Tartiniho. Následuje koncert D-moll pro fagot, smyčce a continuo Antonia Vivaldiho. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal a solový fagot interpretuje František Herman.

Skončil koncert D-moll pro fagot, smyčce a kontinuo Antonia Vivaldiho. Následuje koncert opus 6 číslo 10 D-moll Giuseppe Torelliho. Soubor Charvari e Grebel řídí Kach Ming-ng.

Tak to byl koncert Opus 6 číslo 10 D moll Giuseppe Torelliho. Následuje koncert Opus 6 číslo 11 B dur Giuseppe Torelliho. Opět soubor Charvari Agréable řídí Kach Ming Ng.

Poslední opus dnešní hudební siesty bude opět od Giuseppe Torelliho. Koncert opus 6 číslo 12 A dur. Soubor Charvari Agrable řídí Kach Ming Ngh.

Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Papež pokračuje v apoštolské cestě po Španělsku. Vznik center duševního zdraví brzdí nedostatek odborníků. Poslanecká sněmovna hostila kulatý stůl. Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské cestě po Španělsku. Program v Madridu dnes uzavřel odpoledním setkáním s dobrovolníky, kteří připravovali jeho návštěvu. V promluvě poděkoval za jejich službu a lásku k pánu i k papeži.
1: Jak jsem pochopil, od začátku byla vaše odpověď na volání po dobrovolnících nadšená. Během několika dní váš počet přesáhl požadované číslo. A všechno potřebné bylo zcela spolehlivě zajištěno. Své volné dny jste naplnili prací. Někteří z vás ji dokonce věnovali veškerý čas několik měsíců. A každý z vás dal, co bylo v jeho silách, především ze sebe sama. Srdce, ruce, nápady, schopnosti, úsměv. Ať vás Bůh odmění, jak to dovede jen on sám.
0: Tlumočil papežova slova pro televizi Noé Petr Smolek. Po setkání na madridském výstavišti odcestoval svatý otec do Barcelony, kde se zdrží do čtvrtka. V těchto chvílích se modlí ve zdejší katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Podrobnosti přineseme v dalším vysílání. Vznik nových center duševního zdraví, která mají být základním kamenem reformy psychiatrie, brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. V současnosti je jich 40 pro dospělé a 7 pro děti a mladistvé. Do 2 let by jich mělo být 75, mezi novými i 4 dětská. U příležitosti dnešního otevření centra pro závislé ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle ministerstva zdravotnictví bude zajištěno i další financování center z evropských fondů, která je platí dosud. K významu center ministr uvedl.
2: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
0: 4 z nových 15 center by se měla zaměřovat na péči o děti. Podle vládní koordinátorky Dity Protopopové by jich bylo potřeba víc, ale právě u nich je nedostatek odborníků největší. Poslanecká sněmovna včera hostila druhý kulatý stůl ze série zaměřené na prevenci. Akci pořádala nadace Sirius s Rodinným svazem České republiky. Tématem prvního setkání byla demografie a úbytek dětí. Nyní se hovořilo o duševním zdraví dětí a fenoménu osamělosti. Záštitu nad akcí poskytl poslanec Václav Pláteník. Dle jeho slov zazněla ve sněmovně řada podnětů pro legislativu.

0: Přednášku s názvem Islám a pro následování křesťanů hostí dnes pastoreční dům ve Vsetíně. O tématu promluví dobrovolný spolupracovník organizace Křesťanská mezinárodní solidarita Julius Kahanec.
1: Současné pronásledování křesťanů je nejhorší v dějinách a hlavním zdrojem pronásledování je radikální islám. V mé prezentaci si řekneme, jaké bylo soužití s islámem v historii a jak došlo k vzestupu radikálního islámu v posledních 50 letech. Přiblížíme si geografii a formy pronásledování i konkrétní příklady zemí, kde křesťanská mezinárodní solidarita pomáhá. Položíme si i otázku, jak může pomoci každý z nás. Děkuji vám za váš zájem.
2: Posloucháte zprávy Proglasu.
0: Život a odkaz Marie Restituty Kafkové, brněnské řeholnice, která otevřeně vystupovala proti nacistickému režimu, přiblíží dnešní přednáška v Arnoldově vile v Brně. Od 18 hodin je povede historička Ludmila Packová. Večer nabídne prostor k zamyšlení nad tím, co znamená víra v časech krize, kde se rodí odvaha postavit se moci a proč je důležité tyto příběhy znovu připomínat.
2: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno. Odpoledne budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. V Krušných horách a na Šumavě kolem 13 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, který v přehánkách a bouřkách zesílí a změní se místy na severozápadní. Večer vítr zeslábne. Tlak vykáže slabý až mírný zestup, rostylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Večer a zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia, zítra vyšplhají teploty na 14 až 18. Ze zpráv Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová. Naslyšenou.
3: Já děkuji Lence za zprávy z domova i ze zahraničí a věřím, že posluchači Proglasu jsou natolik tolerantní, že pochopí a odpustí malou technickou závadu. A my budeme pokračovat nějakou klidnou hudbou.
4: As

do zámky kľúč, ale to je pasé. Ty stratil si vlasy,

0: 13 hodin a 15 minut, máme čtvrt na dvě, úterý 9. června, úterý. A máme pro vás jedinečnou šanci získat volné vstupenky na akci, která potěší všechny milovníky tradičních řemesel a koní. Kunštát na Blanensku bude o tomto víkendu, tedy 13. a 14. června, patřit právě jim. Podrobnosti za organizátory doplní Irena Kubková.
1: V letošním roce máme takovou novinku. Bude realizován projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Vznešenost koní nezná hranice. Vznikl mezi spolkem řemesla v Kunštátě, divadelní a kaskadérskou společností Štvanci a uměleckou skupinou z Rakouska Dragonský pluk číslo 2 Eduard Graf von Paar. Na naší kulturní společenské akci propojíme tradiční řemeslo, odvěké soužití člověka s koněm a letos i historickou provázanost Evropy. Hlavně nesmím zapomenout naše mistry řemesel a pozvat vás, návštěvníky svátku řemesel, využít ojedinělou možnost a vyzkoušet si řemeslo. Představí se vám tesaři, skláři, ruční papírna, keramik, dráteník, kadlena, kamnář, košíkář, kameník, mincovna, kožešník, kovář, řezbář. V Panské zahradě se také prezentují řemeslné školy a učiliště.
0: A teď slíbená soutěž o dva lístky na svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní. Stačí se jako první dovolat k nám do studia na telefonní číslo 739 850 345. Opakuji, máte možnost získat dvě volné vstupenky na víkendové svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě, tak neváhejte. Krásný víkend můžete strávit v Kunštátě. Zavolejte mi ještě jednou na 739 850 345 a první volající získá dvě vstupenky na tuto, myslím, velmi zajímavou akci.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Máme 13 hodin a 24 minuty za 6, no vlastně téměř 5 minut bude půl druhé, úterý 9. června. Rád bych upozornil na několik pořadů, které můžete vyslechnout na Proglase dnešní den odpoledne ve 14 hodin hudební kompas v o francouzském vokálním du Lay. Poté třeba v 16 hodin pořad Slyšte lidé v rytmu funku. Dále v 17 hodin 10 minut Barvínek. A dnes s podtitulem Finále dětské porty 2026. No a my budeme pokračovat nějakou pěknou písničkou.

pana dobrý den, pane dobrý den, tak jsem se otečil a kolem nikdo. Ty bláho, takže to já jsem tím váženým pánem. Jo, věděl jsem, že lidi stárnou a jednou pohřbí je země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně. Že já umřu a řekněte mi, co teď stím. Umřu, na to slovo ani nemění. Umřu a už to nevidím. Na moc dlouho, tak mi promiňte ten blbej refrén, lidi. Umřu. Panu, umřu, a nebo v pyžamu, v divanu či ve vigvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Potkal jsem holku a řekl, dáš mi číslo, ona, promiňte, aby

už to nevidí. Na vás dlouho, tak mi promiňte ten blbej refrén lidi. Nebo v saku, nebo v županu, a nebo v pyžamu, v divanu či ve vekvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.

před koncem války. Když máta voní ze zahrad, adresy píšeš na obálky, chodíš svíčky rozžíhat. Josefa a za kumpány.

dobře, kroutí se strachem z cizího moře. A tak se otáčí, hledá svůj kořen. Kameny kreslí kruhy na záde. Lehni si na bok, město je tamhle. Pohledí po vlasech, schová před bouřkou. Tahle řeka má i třetí břeh. Není zlá, jen občas neví, co s nudou. A v puchýřích starých továrních budov, na žlutých oprýskaných zdech, visí zprávy z roku pět. V mezerách postrácený výzve, nechoď blíž. A tak šel jsem blíž. Nechoď dál. A tak šel jsem dál. Zůstaň stát. A tak zůstal jsem stát.

0: Katolický týdeník s číslem 24 přináší otisk dění v naší světové církvi za poslední týden.
1: Začínáme novými blahořečenými páterem Bulou a Drbolou a přinášíme reportáž ze sobotního dění v Brně, ale přetiskujeme také homílii kardinála Černého, apoštolského legáta, čili toho, kterého papež vyslal na toto blahořečení. A ač je to kanadský kardinál jezuita, který žije v Římě a vede jeden z nejdůležitějších papežských úřadů, je to zároveň rodák z Brna. Takže nám i popisoval, jak oprašoval češtinu a jak je to vlastně jeho první blahořečení v historii, takže jak se trošku bojí. Nicméně chystáme s ním do budoucna vydat rozhovor, který jsme nabírali nyní v Brně. Zároveň svatý otec se vydal na svoji čtvrtou zahraniční cestu, ale první v Evropě, trvá týden a je ve Španělsku. A my jsme do tohoto vydání stihli zahrnout dění v hlavním městě v Madridu. A že se toho dělo hodně. Potkal se jak s politiky, mládeží, umělci i sportovci, tak také oslavil slavnost Božího těla v neděli procesím v ulicích hlavního města za účasti 1 200 000 věřících, což je dvojnásobek toho, co čekali organizátoři. Je to číslo, které už se blíží velkým světovým dnům mládeže z roku 2011, kdy se sešlo více než 1,5 milionu lidí zde. Ale rozhodně to patří mezi největší akce v dějinách Španělska při setkání s papežem.
0: Řekla šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová a dále také mluvila o důležitém dokumentu.
1: Přinášíme informace o tom, jak probíhalo, jak se podepsalo memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří, který zastupuje oběti sexuálních zneužití v církvi. To je velká věc, která se dlouho připravovala a vzájemně obě strany k sobě musely získat důvěru.
0: Na tematické dvoustraně se věnují Španělsku a tamnější církvi.
1: Protože je to jedna z největších církví a vlastně přináší nám velké bohatství celoevropské církve. Je to země, která nám dala svatého Jana od Kříže, svatou Terezii z Avily, ale i Antonyho Gaudího.
0: Pozvala k přečtení katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Pane Ježíši Kriste, králi králů, dej mi ducha vděčnosti, který mi bude stále připomínat tvá dobrodiní. Tak se modlil jáhen a učitel církve svatý Efrém Syrský, jehož památka se váže k dnešku. Syn křesťanů z jihovýchodního Turecka, narozený kolem roku 306, založil vlastní teologickou školu v Edese, pozdější Urfě. Psal syrsky, vykládal Bibli a ukazoval hloubku duchovního života. Říkali mu harfa Ducha Svatého. Pravdy víry sděloval Efrém Syrský v písňových textech a některé přetrvaly. Zemřel v roce 373. 71. narozeniny slaví Jan Hrušínský, herec a principál Pražského divadla Na Jezerce. 85. slaví někdejší ředitelka městské charity Plzeň Anna Srbová, koordinátorka dobrovolnické pomoci, opora lidí v nouzi Varhanice. Od papeže Benedikta XVI. Dostala řád svatého Silvestra. Pomoc druhým pokládá za samozřejmou podle zásady své maminky. Každý kousek dobra je víc než nic. 99 let se dnes dožívá architekt, který projektoval československý pavilon na světové výstavě Expo v Osace roku 1970 i brněnské sídliště Lesná, Viktor Rudiš. No a svátek? Svátek má Stanislava. Slovanské jméno znamená upevni slávu.

Právě před 65 lety mělo ve švýcarském Zürichu premiéru Řecké pašie, poslední opera a vrcholné dílo Bohuslava Martinů. V Československu poprvé zaznělo v Brně v březnu 1962. Libreto napsal Martinů podle románu Kristus znova ukřižovaný řeckého autora Nikose Kazantzakise. Svoji žádost Guggenheimově nadáci o finanční podporu v roce 1956 odůvodnil. V dnešní době umělec prochází zmateným chápáním hodnot a hledá pořádek, systém, ve kterém jsou zachovány a potvrzeny lidské a umělecké hodnoty. To je případ Kazantzakisova románu a také důvod, proč jsem si jej vybral jako námět tragické opery.

který se mračí, že v mlze bílé nevidí ruce o písni zbylé.

Před pár okamžiky bylo 14 hodin, máme úterý 9. června a dnes v tento čas přichází tradiční hudební kompas. Letos v únoru vyšlo album Amar francouzského vokálního dua Lay a jeho první ukázku, co si poslechneme, je korzická ukolébavka Ninina.

Posloucháme duo Leji z Francie. Tvoří ji zpěvačky Lauren Barnell a Karin Obozí. Obě čerpají z různých pěveckých tradic, od korzické polyfonie přes anatolský zpěv až po andaluskou hudbu, ale zároveň přicházejí z prostředí současného umění. Díky tomu vytvářejí vlastní aranže, které zachovávají autenticitu původních písní a současně jim dávají moderní, osobitý výraz. Duo svůj repertoár vytvořilo během rezidenčního pobytu na poloostrově Champaubert v roce 2022 a následně jej představilo více než na 120 koncertech po celé Francii. Album bylo natočeno v bývalé kostelní kryptě ve francouzském La Gorse. Sami členky dua album charakterizují jako zpěv svobodných žen, které něžně kolébají své děti i své sny. Poslechneme si ještě okcitánskou píseň Arade a na závěr sefardskou lidovou Morenika.

Poslouchali jsme francouzské vokální duo Lei. Zítra ráno s hudebním kompasem zamíříme do Slovinska. Představíme si skupinu Kataléna. Zítra odpoledne vás pozveme do Brna na Oberfest.

mě teplo a neboleje, vstoupáš z hůru do mraků, jinak vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář, dole oči čekající, ty však neznáš jich tvář. Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6, minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést.

mnohdy fér, i když modré mraky plynou, nemají vždy správný směr, až uvidíš nad obzorem spěchající temný stín. Nesmím to být sázka s Bohem, i když ji

0: Kolik rotorů nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník to se dá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést. Každý život na rozcestí, druhou šanci mnohdy má, když se času přidá štěstí a vrtulník dosedá.

0: Diecezní centrum pro seniory v Hradci Králové zve všechny zájemce na týden modliteb za seniory a nemocné, který začíná zítra, tedy 10. června a končí ve středu 17. června. Více vedoucí diecezního centra pro seniory Veronika Čepelková.
1: Týden před hlavní akcí pro seniory v Královéhradecké diecézi, před diecézním setkáním seniorů, budeme věnovat modlitbám za seniory a nemocné. Papež František o starších lidech řekl: pamatujme, že prarodiče a staří lidé jsou chlebem, který sytí naše životy. Jsou skrytou moudrostí lidu, proto je krásné, když je oslavujeme, a proto jsem založil den, který je jim věnován. Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenost a moudrost pomáhali nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností. Naše diecézní centrum pro seniory děkuje všem, kdo se k modlitbám za naše seniory i nemocné připojí. A těšíme se na vás na diecézním setkání seniorů 18. června v Hradci Králové, už po 20., což je úžasné.

Naše uklízečka je hodná paní, nechává šmouhy a přesto jí platí. A to ví, že její manžel zůstal tam někde u Charkova, no tak jí to odpust.

že není problém jenom v tobě. Říkáš, podívej, padaj hvězdy, já se dívám, jak padá burza. Vyčítám ti, kolik stály tvý brilianty, ale

0: kostele svatého Jana Nepomuckého v Brně chystají přednášku s názvem Šiřitelé pokoje. Jejími hlavními tématy jsou odpuštění, klid, porozumění a život podle evangelia v každodenních vztazích. Povede ji teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová a bude se konat v neděli 14. června v 17 hodin. Jen to zopakuji, v neděli 14. června. My jsme v původní reportáži předpolednem uvedli špatné datum, za to se omlouváme. Lubomír Jende z farnosti u kostela svatého Jana Nepomuckého blíže popíše, o čem přednáška bude.
1: V dnešní době se často setkáváme s napětím, neporozuměním a konflikty v rodinách, na pracovišti, ve společnosti. Jak se učit pokoji, smíření a zdravé komunikaci, jak překonávat konflikty, nastavovat správné hranice a budovat mosty tam, kde vznikají rozdělení. Právě těmto tématům se bude věnovat Kateřina Lachmanová, známá autorka, překladatelka a přednášející, která dokáže hluboká témata podávat srozumitelně a prakticky. Vstupné je dobrovolné a akce určena široké veřejnosti. Přijďte načerpat povzbuzení a inspiraci k tomu, jak být šiřiteli pokoji ve svém každodenním životě. Těšíme se na vás.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

leč lotřivý řezničtí psi, pro něj jsem měl jen stenčenou píci, jen kůrku zuby drtící. Vám chtěl jsem leda něco říci, ne hubou, ale druhou lící. Můj zadek žel se sotva hne, i dím, neb hrvaček chci se zřít.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
2: Sovětském stylu. Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu.
3: Je 15 hodin, posloucháte Odpolední Plus a od mikrofonu provází Lucie Vopálenská.
4: Český rozhlas Plus.
3: Rakety a raketový vzestup cen ropy. Jak se situace mezi Izraelem a Iránem promítá do cen na burzách? A proč libanonští civilisté opouštějí pobřežní město Týr? Podhájska patří mezi nejnavštěvovanější termální střediska na Slovensku. Proč se o ně zajímá policie? A obyvatelé problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku se dozvěděli o budoucích plánech města, které plánuje panelové domy vykoupit od majoritního vlastníka. Jaké byly jejich reakce? I o tom budeme mluvit po zprávách Ondřeje Látala.
5: Dobré úterní odpoledne. V České republice začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne komplexní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. A celkem je v Česku 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
6: Odhaduji na základě plánů, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i center specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
5: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmann.
7: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je to celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
5: Ovládnutí médií vládní koalice odmítá. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za Motoristy v pondělí.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Donald Trump prohlásil, že dohoda s Iránem je na dosah a mohl by mít výsledek během 2 až 3 dnů. Mezitím armáda Spojených států oznámila, že u Hormuzského průlivu havarovali 2 piloti vrtulníků Apache. Bez zranění je vyprostila bezpilotní záchranná loď.
8: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Iránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny. Řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. 2 američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: A o situaci na Blízkém východě budeme v Odpoledním Plusu mluvit podrobně chvíli po zprávách. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku anebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh zákazu vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. V Německu podle vlády znovu vzrostl počet politicky motivovaných trestných činů. Výroční zprávu v Berlíně představil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Přes 85 tisíc trestných činů je podle něj nárůst na 2násobek oproti stavu před 10 lety.
9: Statistika zahrnuje širokou paletu přestupků, včetně například ničení předvolebních plakátů, ale pokud jde pouze o násilné trestné činy, tak nejvíc jich mají podle ministra Dobrynta s náskokem na svědomí příznivci krajní pravice. Ministr vnitra zároveň konstatoval trend směrem k násilnějšímu chování stále mladších pachatelů. Zatímco pravice nejčastěji útočí na etnické a jiné menšiny, u radikální levice vypíchl německý ministr zejména žhářské sabotáže a taky fyzické útoky na policisty zasahující na veřejných shromážděních. Kvůli těm hodlá vláda předložit podle ministra Dobrynta zpřísňující novelu trestního zákona. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, bylo jich skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června. Upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
10: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
5: Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotografii napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty.
11: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
12: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
11: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
12: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Doprava na Plusu. Na D2 jsou komplikace na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Na 0,5 kilometru před nájezdem na D1 je v omezení nehoda. Kolona hlavně kamionů z 10. kilometru. Osobní auta projedou rychleji. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, stojí se od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru až na Pražský okruh. K nehodě u sjezdu na Ořech na 19. kilometru se srazila 2 auta, je to v levém pruhu zdržení asi 30 minut. V Praze je mimořádně silný provoz, komplikace na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, o kterých už jsme mluvili, ale hodně plný je taky východ metropole, Kbelská ulice, Novopatská a Štěrboholská spojka z Letňan na Černý most a pak i Průmyslová, zdržení celkově asi 45 minut. Na vině je dřívější nehoda, kterou už odklidili. Dobře dojďte. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10 a vát má slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Umínory tu se v Brně bude konat den se svatým Františkem k připomínce jeho 800. výročí na Moravě. Akce proběhne v sobotu 13. června odpoledne. Františkán Bernard Mléčka všechny srdečně zve.
1: Sobotní den se svatým Františkem je taková hlavní oslava 800 let svatého Františka tady na Moravě. V Čechách to potom bude v říjnu. A je to pro všechny příznivce nebo přátelé svatého Františka. Budeme společně slavit mši svatou s provinciála minoritu Piotrem Pavlíkem. Pak tam bude přednáška našeho bratra Šebestiána, youtubera na téma františkánská trojnožka. A kromě dalších neformálních setkání, tak zakončíme chválami z Brno Worship.

0: Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské cestě po Španělsku. Program v Madridu dnes uzavřel dopoledním setkáním s dobrovolníky, kteří připravovali jeho návštěvu. V úvodu poděkoval za jejich službu a lásku k pánu i k papeži.
1: Jak jsem pochopil, od začátku byla vaše odpověď na volání po dobrovolnících nadšená. Během několika dní váš počet přesáhl požadované číslo a všechno potřebné bylo zcela spolehlivě zajištěno. Své volné dny jste naplnili prací. Někteří z vás ji dokonce věnovali veškerý čas několik měsíců a každý z vás dal, co bylo v jeho silách, především ze sebe sama, srdce, ruce, nápady, schopnosti, úsměv. Ať vás Bůh odmění, jak to dovede jen on sám.
0: V promluvě k dobrovolníkům dále papež připomněl podobenství o kvasu a poukázal na to, co je typickým rysem Božího království.
1: Vaše zkušenost těchto dní a stejně tak zkušenost mnoha dalších bratří a sester, dobrovolníků za podobných okolností, a mám na mysli třeba jubileum loňského roku, je znamením království, které přichází ve svém podstatném aspektu. A tím je bezplatnost, štědrost. Bezplatnost, štědrost je kvas, který dává růst lidské vřelosti, etickému a duchovnímu rozměru společnosti. Takže bychom mohli říci, že je typickým rysem Boží obce ve světě, který se neustále řídí logikou vlastního zájmu a zisku, kde se pojem růst omezuje jen na ekonomický a finanční rozměr, je nezbytné smýšlet a žít podle logiky, která je mnohem pravdivější. To znamená logiky celistvého lidského růstu. Je to logika Evangelia, která říká: a prokazujete-li dobro jen těm, kteří prokazují dobro vám, jakou máte zásluhu? Totéž přece dělají i hříšníci. A půjčujete-li jen těm, od nich čekáte, že vám to vrátí, jakou máte zásluhu?
0: Po setkání na madridském výstavišti odcestoval svatý otec do Barcelony, kde se zdrží do čtvrtka 11. června. Od 13 hodin a 15 minut se pomodlil ve zdejší katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Ve své promluvě řekl:
1: s velkou radostí zahajuji svou návštěvu společnou modlitbou s vámi v této katedrále. Modlitbou uprostřed dne. Druhý vatikánský koncil definuje modlitbu breviáře jako hlas nevěsty, která promlouvá ke svému ženichovi, a modlitbu, kterou Kristus ve spojení se svým tělem pozvedá k Otci. Také čtení zdůrazňuje, že všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Můžeme se tedy v našem zamyšlení nechat vést právě těmito dvěma obrazy. Nevěsta a tělo. První z nich nám připomíná, že církev a zejména toto zhromáždění, bohaté svými dary a charismaty i rozmanitostí příběhu každého z vás, je především milovanou nevěstou. Bůh vás chtěl mít na tomto místě, protože miluje ve vás a ve vašem bytí pospolu jedinečnou a posvátnou krásu a dobrotu. A s tímto vědomím vás vyzývám, abyste ve svornosti obnovili předsevzetí kráčet všichni spolu. Dostáváme se tak ke druhému obrazu, u kterého se chceme zastavit, obrazu těla. Hlavnímu tématu čtení, jestliže je totiž Kristus ženichem, který nás miloval jako první, je také hlavou, s ní jsme spojeni jako údy jediného těla, jeden ve službě druhému.
0: Papežova slova tlumočil pro televizi Noe Petr Smolek.

skleničku ti dolívám.

si se za ní potácí, koho zrovna ulovíš.

0: V Žďáru nad Sázavou a okolí se přes léto otevře více staveb architekta Jana Blažeje Santiniho. Propojí je stezka dlouhá více než 40 kilometrů. Kromě zámku Zelená hora a baziliky pod ním se zájemcům nabízí také kostel svatého Václava ve Zvoli nebo chrám svatých Petra a Pavla v Bobrové. Čtveřici míst bude možné navštívit se společnou vstupenkou po celé letní prázdniny, informovala turistická organizace Koruna Vysočiny.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm

0: Středobodujeme letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest. Koncem srpna v Brně bude prostor, kde stávala velká synagoga vypálená nacisty roku 1939. Archeologové postupně odhalují základy. Festival chce svatyni vrátit do paměti města.
1: V současné době nahráváme audia do Poeziomatu, který bude jak v češtině, tak částečně v angličtině. Dokonce jsme nechali tam přeložit unikátní báseň, která byla ve Švabachu od Barucha Plačka, tak jsme ji nechali přeložit do češtiny a také bude obsahovat liturgické nějaké písně. Na tomto místě také bude probíhat festival, bude tady probíhat 4 dny a každý den se tento prostor nějakým způsobem promění.
0: Vysvětlila ředitelka Štetlfestu Eva Jildizová. Pátý ročník se uskuteční mezi 26. a 30. srpnem. Program má 130 položek.

kreativní sám. Není kdo by zahřál polštáře, já ten pocit, pane, dobře znám. Tmůvní slyšet, pukající rty,

mi šetnu zbytky kuráže, tak je tu něco a odpověď nic. Samotou cpudlaně pod paže,

0: 15 hodin 44 minut. Máme úterý 9. června za minutu 3/4 na 4. V Městském muzeu Žamberk je k vidění výstava Za hradbami středověku. Instituce ji označuje za svůj největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikl hrad s nádvořím a návštěvníci se seznámí se středověkem a hradní kulturou od lidských hor a podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice naplnila velkou část budovy, patří zejména dětským návštěvníkům, uvedl ředitel muzea Jindřich Žák.
1: Ta výstava je roztažená prakticky po celém muzeu, začíná už v přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na oboje si můžou sednout, mohou si vyzkoušet zbraně i zbroj. Poté projdou první hradební bránou, za kterou je postavená zbrojnice s kovárnou a s razírnou mincí, a po hradbách po schodišti budou stoupat nahoru do prvního patra.
0: V poslední místnosti je alchemistická a písařská dílna a dílna kameníka. Jehož práci si mohou návštěvníci vyzkoušet. Výstavu Za hradbami středověku doplní do konce letních prázdnin vzdělávací programy.

0: Sedmý ročník akce Archeologické léto dá možnost prohlédnout si pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice i historické hrady po celé republice. Komentované prohlídky pod vedením odborníků přiblíží práci archeologů i terénní výzkumy. Podrobnosti má Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Naším cílem je ukázat Českou republiku jako krajinu, která je bohatá na archeologické památky, a to jak na ty movité, tak nemovité, tedy na archeologické lokality i samotné nálezy. Snažíme se naučit zájemce rozeznávat některé zachované terénní relikty i přímo v krajině, vnímat archeologické památky a archeologické lokality jako nedílnou součást naší kulturní krajiny. Archeologie 20. století dokáže pomoci odhalit informace, které se třeba nedochovaly v písemných pramenech nebo v dokumentech, například jak obyčejní lidé skutečně žili během třeba krizových situací, během válek pod různými totalitními režimy, a zkoumáním právě třeba pracovních táborů, bojišť, opuštěných vesnic, tak můžeme pomocí archeologie potvrdit, doplnit nebo někdy i poopravit historické záznamy. A díky tomu vlastně získáváme přesnější obraz života obyčejných lidí. Ty prohlídky jsou určené široké veřejnosti, takže máme prohlídky pro děti, pro starší ročníky, mladší ročníky, pro rodiny. Účastnit se může kdokoliv, kdo si vytvoří rezervaci. Většina těch prohlídek je zcela zdarma. Některé jsou poplatněné, jedná se třeba o různé vstupy do expozicí nebo na hrady, ale tato informace je u těch lokalit vždycky uvedena. Já bych vypíchla několik lokalit, zejména teda nejzajímavější nebo jedny z nejzajímavějších pro veřejnost jsou probíhající terénní výzkumy, kde se návštěvníci můžou podívat archeologům téměř doslova pod ruce. Se týče nějakých pravěkých lokalit, tak bych pozvala například na lokalitu Chleby na Nymbursku, kde probíhá archeologický výzkum neolitického příkopového ohrazení, nebo na Jižní Moravě u obce Kijovice budeme prezentovat univerzitní výzkum takzvaných dlouhých domů prvních zemědělců, kteří u nás žili na začátku neolitu. Za těch novodobých dějin nebo ještě středověkých návštěvníci budou moci podívat, jak probíhá takzvaná městská archeologie, to znamená složité vrstvení intenzivně osídlených míst.
0: Chrnula Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Příjemný poslech nejenom následující hodiny, vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Začíná pořad Slyšte lidé dnes s podtitulem V rytmu funku. Budu vám nabízet aktuální nahrávky, které se tohoto stylu nějak dotýkají. Ale na úvod si řekneme, co to vlastně funk je. Jedná se o hudební styl, který vznikl ve Spojených státech v 60. letech minulého století z afroamerické hudební tradice, především ze soulu, rytmem blues a jazzu. Typický je důraz na rytmus a groove, tedy opakující se rytmický tah, který často stojí více na basové kytaře a bicích než na melodii. Funková hudba bývá energická, taneční, postavená na krátkých, opakovaných motivech. Za jednoho z hlavních zakladatelů stylu bývá považován James Brown, jehož kapela pracovala s výraznými akcenty na první dobu a velmi přesnou rytmikou. Já vám jako první ukázku pustím single L'amour dangereux od italského hudebníka Alexe Pudu. Funková složka je zde velmi důležitá hlavně v rytmice a práci baskytary. Typické je spojení taneční repetitivnosti s výraznou basovou linkou, která drží skladbu pohromadě víc než melodie samotná. Alex Pudu je známý svou zálibou v retro estetice. Jeho cílem je znovu oživit styl, v němž funk nebyl oddělený žánr, ale přirozená součást taneční popové hudby.

0: Je cherche l'amour. La nuit et le jour, je m'ennuie.
1: Jako druhý se nám představí novozélandský kytarista Lance Ferguson. Důležitým motivem jeho alba Rare Groove Spectrum Volume 3 je spojování funku s dalšími žánry. Vedle jazz funku se zde objevují brazilské vlivy, bossa nova, latin fusion nebo big bandový soul. Funk zde opět tedy není uzavřený styl, ale otevřený prostor pro rytmické a taneční experimenty. Lance Ferguson je známý jako člen projektu The Bamboos, manažery Alanu a v současné době působí na australské hudební scéně. Jeho aranže se vyznačují bohatými dechovými sekcemi, živými rytmickými breaky a vrstvenými strukturami, které připomínají klasické funkové nahrávky ze 70. let, ale zároveň mají moderní dynamiku. Jde tedy vlastně o ukázku toho, jak funk ovlivňuje současnou hudbu. Pustím vám skladbu Caveman Boogie.

Zatímco Len Ferguson pracuje především s tradicí amerického soulu a jazz funku 70. let, skupina Yin Yin z nizozemského Maastrichtu vychází více z psychedelie a asijských hudebních inspirací. Kapela často zdůrazňuje, že její hudba vzniká z DJské zkušenosti a z hledání skladeb, které rozpohybují lidi na parketu. Členové Yin Yin byli organizátory večírků a sběrateli desek, což je na jejich tvorbě velmi slyšet. Funk zde funguje podobně jako u starých groovových nahrávek. Hudba má být fyzická, taneční a trochu hypnotická, s dlouhými rytmickými pasážemi a postupným vrstvením motivů. Funková složka je pro Yin Yin naprosto zásadní. V jejich hudbě nejde ani tolik o klasické písňové struktury, ale o groove, repetici a hypnotický rytmus. Baskytara, perkuse a rytmická kytara vytvářejí taneční základ, nad kterým se rozvíjejí psychedelické melodie a syntezátorové vrstvy. Název ukázky, kterou jsem vybral, je Spirit Adapter.

Posloucháte pořad Slyšte lidé na Proglasu dnes v rytmu funku, tedy žánru, pro který jsou charakteristické synkopované basové linky, úderné dechové sekce, rytmická kytara a často také střídání krátkých vokálních frází s instrumentálními pasážemi. Na rozdíl od klasického popu nebo rocku není hlavním cílem silná melodie nebo harmonická proměnlivost, ale především rytmický účinek. Brazilsko-švýcarská skupina Da Cruz vychází z brazilských stylů jako samba nebo tropicália, ale i její hudba stojí na silném groovu a repetitivních basových motivech. Zde tedy nehraje roli americký retrofunk ve stylu 70. let, ale spíše moderní elektronicky transformovaný groove, který má blízko k afrobeatové nebo new disco scéně. Brazilské vlivy zde nejsou izolované, ale přirozeně se mísí s evropskou elektronikou, africkými groovovými tradicemi i moderním tanečním soundem. Poslechneme si skladbu Rolex.

Funk jako žánr se už v 70. letech rozvinul do mnoha podob. Od syrovějšího stylu Jamesa Browna přes psychedelický funk projektu kolem George Clintona až po jazz funk a disco funk. Významnými představiteli byli například Sly Stone, Bootsy Collins nebo skupiny Earth, Wind and Fire a Kool and the Gang. K tradici soul jazzových a funkových trií ve složení Hammondovy varhany kytara a bicí odkazuje australská skupina Cookin' on Three Burners. Její nové album Cookin' the Books střídá drsnější instrumentální skladby s vokálními soulovými tracky. Zajímavé je propojení retro přístupu s moderní produkcí. Album bylo nahráno živě na pás s použitím starých nástrojů a analogové techniky, ale současně využívá moderní produkční postupy. Poslechneme si skladbu Give a Little Bit More.

V dnešním pořadu si představujeme funk jako univerzální hudební jazyk. Po australské skupině, která se inspiruje americkou estetikou, to bude velšský umělec, který spolupracuje s brazilskými hudebníky a inspiruje se latinsko-americkou tradicí, aniž by šlo o pouhou stylizaci. Funkové prvky se přirozeně mísí se sambou, R&B i filmovou estetikou. Interpret, o kterém hovořím, se jmenuje Carvin Ellis a jeho projekt má název Rio 18. Funková složka se zde objevuje hlavně v podobě brazilského samba funku a soulového groovu. Z alba Huff, což znamená velšsky léto, ale zároveň je to křestní jméno Ellisovy učitelky hudby, si poslechneme skladbu Como te amo.

Další uskupení, jehož přístup k funku a příbuzné hudbě je spíše globální a hybridní, je francouzská skupina Daudelin. Opět tedy nepůjde o klasický funk, jaký nám předvedli třeba Cookin' on Three Burners. V tomto případě je funk součástí směsi karibské hudby, elektroniky a soulu. Skupina na albu Chenbe také přirozeně propojuje francouzštinu, angličtinu a kreolštinu. Název alba znamená v kreolštině vydrž nebo drž se a album se tematicky věnuje psychické krizi, depresím, ztrátám i hledání odolnosti. Velmi důležitý byl způsob nahrávání. Daudelin namísto programovaných beatů, na kterých stavěli dříve, tentokrát použili živě hrané rytmy, nahrané analogově na pás. To albu dodává větší živost a dynamiku. Budeme poslouchat skladbu Do You.

Posloucháme funkové nahrávky z celého světa. Teď to byla francouzská skupina Daudelin z alba Chenbe. Na staromódní fusion 70. let svým způsobem navazuje česká kapela Los Quemados. Daří se jí ale vyhýbat klišé a její hudba působí živě a současně. Funk zde tedy opět není retro dekorací, ale aktivním principem, způsobem, jak hudbu rozhýbat, dodat jí fyzickou energii a propojit technickou vyspělost s bezprostředním groovovým účinkem. Ve srovnání s kapelami, které jsme dnes zatím poslouchali, působí Los Quemados mnohem jazzověji. Funk je zde přítomen především v synkopovaném pohybu baskytary, na kterou hraje Filip Spálený, dále v elektrických klávesách Jana Bálka a v rytmické lehkosti celé kapely. V tomto případě můžeme hledat inspiraci u kapel ze 70. let jako Return to Forever nebo Weather Report. Z alba Perfect Sphere nám Los Quemados zahrají skladbu Tedu. Autorem je Jan Bálek.

To byla česká skupina Los Quemados z alba Perfect Sphere. Především na analogové rytmice a práci dechové sekce je postavena funková složka hudby německé skupiny Angels of Libra. Jedná se o 10členný soubor z Hamburku, který se vedle soulu 60. let inspiruje například filmovou hudbou Ennia Morriconeho nebo novějšími kapelami typu francouzských air. Angels of Libra jsou tím pádem méně přímočaře taneční a více atmosféričtí. Funk u nich slouží spíše jako základní puls pod bohatými aranžemi smyčců, dechů a vokálů. Z alba Road to Mandalay nabídnou skladbu Baby When You Hold Me, která svou energií a tempem tvoří v jejich repertoáru spíše výjimku.

Posloucháte pořad Slyšte lidé na Proglasu, dnes věnovaný funku. Jak už vyplynulo z toho, co jsme slyšeli, funk měl historicky velký vliv na další hudební žánry. Z jeho rytmiky a práce s groovem vychází disco, hip-hop, moderní R&B i řada podob elektronické hudby. Funkové samply se staly základem mnoha rapových nahrávek a funková estetika ovlivnila také rockové nebo jazzové hudebníky. V 80. letech navázal na tradici funku například Prince, později pak skupiny kombinující funk s rockem nebo rapem. Dodnes jde o styl, který je důležitý nejen historicky, ale i jako zdroj inspirace pro současnou taneční a populární hudbu. Francouzská skupina Tribeca na albu Sumu propojuje afrosoul, jazz, hip-hop a západoafrické hudební tradice. Vydavatel alba hovoří o hudební cestě mezi francouzským Nantes, Burkinou Faso a moderní evropskou scénou. Funková složka se objevuje hlavně v práci s rytmem a baskytarovým groovem. Tribeca tedy nestaví na klasickém americkém funku, ale na propojení africké rytmiky, jazzu a hip-hopového pulsu. Album Sumu je zajímavé i svou otevřeností vůči hip-hopu. Hosté jako Mr. J. Medeiros nebo Black L přinášejí rapovou energii, zatímco flétnista Magic Malik dodává jazzový rozměr. Skladba, kterou si poslechneme, se jmenuje Artist.

Tanková složka je klíčová i u francouzského dua Ireke. Na jeho albu Ayo Dele se funková tradice 70. let přetavuje do moderní afroelektronické podoby. Důležitou roli zde hrají hlasy hostujících zpěvaček. Nayel Oso přináší jorubské texty a silnou afrosoulovou energii, zatímco Agnes Ellen reprezentuje jemnější a introspektivnější polohu. Zajímavé je i hostování zpěvačky Olivie ze skupiny Daudelin, jejíž kreolský soul dobře zapadá do celkové estetiky alba. Doplním, že duo Ireke tvoří Julien Gervais a Damien Tesson. Poslechneme si skladbu Ta Logbe Jongo.

To bylo francouzské duo Ireke z alba Ayo Dele. Poslední kapela, kterou si v tomto pořadu pustíme a i pro ní je důležitá funková složka, je Nusantara Beat. Baskytarista Michael Joshua a bubeník Sonny Kruneveld zde vytvářejí pružný taneční groove, který drží pohromadě psychedelické kytary, perkuse a exotické melodie. Z toho, co jsme dnes slyšeli, má Nusantara Beat nejblíže ke skupině Yin Yin. Obě pocházejí z Nizozemska a obě se inspirují kulturou východní Asie. V případě Nusantara Beat je to konkrétně Indonésie. Ve srovnání s Yin Yin však Nusantara Beat více vsází na písňovou formu. Tato kapela má opravdu silnou vazbu na hudební tradice Indonésie a více také pracuje s folklorní melodikou, jazykem a historickou pamětí. Jejich groove bývá syrovější a někdy téměř rockový, zatímco Yin Yin směřují více k new disku a psychedelickému funku. Skupina Nusantara Beat vznikla v Amsterdamu z hudebníků s indonéskými kořeny. Samotný název Nusantara odkazuje k jednotě indonéského souostroví a dobře vystihuje princip spojování mnoha kulturních vrstev do jednoho groovu. My si na závěr pořadu poslechneme skladbu Ular Ular. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento pořad líbil, případně kdo vás v něm zaujal. Psát mi můžete na adresu tesar@proglas.cz. O zvuk se staral Šimon Vítek a od mikrofonu se loučí Milan Tesař.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Rozhlasových symfoniků na sočertečka.rozhlas.cz.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmů. U soudu vypovídal v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinher z uskupení Praha sobě. A Francie a Velká Británie a další země uvalily sankce na izraelského krajně pravicového ministra. Hezké úterý zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemohly dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
5: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
3: Opoziční poslanci novelu kritizují, třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů, to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Byl na mě vyvíjený nátlak, to dnes řekl u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinher z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinher popsal u soudu.
6: Panu Bornsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francie, Velká Británie a několik dalších zemí zakázali vstup na svoje území izraelskému ministru financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu k Izraeli. Země uvalily sankce taky na 21 extremistů z řad izraelských osadníků.
7: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Bezalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázaly mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosah a mohla by začít platit během 2 až 3 dnů. Nové izraelské údery na Libanon Trump nekomentoval. Teherán přitom varoval, že další izraelské útoky bude považovat za porušení příměří. Armáda Spojených států mezitím oznámila, že u Hormuzského průlivu havaroval vrtulník Apache. Oba piloty našla bezpilotní záchranná loď a jsou v pořádku.
8: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Íránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny. Řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. Dva američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Dělníci dnes prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Více než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
9: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 000 lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
3: V Praze je mimořádně silný provoz, velké zdržení na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Kolona se táhne od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech, zdržení až 15 minut. Probíhá také regulace tunelu Blanka, kolony jsou v Dobřížské od Barandovského mostu, v Radlické ulici z Jinonic. Postojíte i v Plzeňské od Klamovky, plná je taky Patočkova na Břevnově, hodně ucpaný je i sever Prahy, tedy Povltavská od Balabenky, a hodně ucpaná je celá oblast Libně anebo Davids ve směru do tunelů. Dobře dojeďte. Zítra čekáme převážně zatažený den s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech budou místy přehánky a teploty zítra 14 až 18 stupňů. To byly zprávy na plusu.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

17 hodin a 10 minut, úterý 9. červen 2026. Na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Alena Rubášová a právě začíná další Barvínek. Ten dnešní zavítal s Tamarou Suchánkovou na celostátní finále dětské Porty do Kroměříže. Uslyšíte spoustu písniček i veselého vyprávění.

0: Milí posluchači, vítám vás z Kroměříže od mikrofonu. Při dnešním pořadu vás zdraví Tamara Suchánková. Zavítala jsem do svého vlastního rodného města, což je velmi milé. A to na finále dětské porty, která už pravidelně léta je v Kroměříži. No a ta je teď právě tady v plném proudu. Počasí jim přeje, nepřeje, dětem chvíli prší, chvíli svítí sluníčko, ale nálada je výborná. No a já jsem si v tuto chvíli pozvala k mikrofonu mou průvodkyni, která mě dnes tu provází, Lenku Sakařovou, která nám něco řekne, tak dobrá, budu se ptát, čím je letošní ročník nejvíc překvapivý?
1: Každý ten ročník dětské porty je vlastně trošičku jiný, protože na pódiu se objevují hudebníci, které známe z minulých let, ale zároveň se tu objevuje spousta nových tváří a to je asi pozitivní zpráva. V letošním ročníku nám v 9 kategoriích svou práci, kterou předvedl nebo svůj předvádí 47 soutěžních uskupení a na pódiu by se mělo vystřídat 171 mladých hudebníků. Teď máme za sebou 5 kategorií a pokračujeme dál. Celou soutěž nám zahájila kategorie T, to jsou dětské oddíly, které se hudbě vlastně nevěnují prvoplánově, spíš si rádi zaspívají. V dopolední části proto hodnotila další 3 kategorie, kapely i solisty. A v těch kategoriích už jsou takový, přestože jsou to děti malé od 10 let, kteří mají odvahu vyjít na pódium a prezentovat svou vlastní tvorbu. A to je teda nejenom překvapivé, ale především fantastický. Odpolední část nám zahajují nejstarší kapely, tam právě na pódiu vystupují děti, kterým je od 15 do 19 let. A tady ve většině kapel už autorská tvorba zaznívá taky.
0: Já se přiznám, že před malou chvíli jsem si poslechla 2 skupiny, které hrály pro posluchače. Jsem i jednu natočila, doufám, že to zvukově bude dobré. Vlastně vy soutěžíte od rána a v podstatě až do večera. Kdy budou známy výsledky?
1: Tak soutěž by jako taková měla končit nějak kolem 6:45. To znamená o 6:30 začátek do 6:45 s kratičkou pauzou na oběd. A vyhodnocení bude probíhat dnes večer ve večerních hodinách tady v prostorách nádvoří historické radnice v Kroměříži. Ale ještě předtím si vlastně všichni účastníci a příchozí mohou zpříjemnit to svoje čekání na výsledky vystoupením hudebního hosta a tím je v letošním roce skupina Marien.
0: Tak to se určitě všichni těší. Co bych se vás tak ještě pěkného zeptala? Co třeba čeká vítěze letošního ročníku?
1: Tak jako každý rok vítěz každé kategorie si odveze originální vitrážovou kytarku, kterou pro nás vyrábí místní umělec pan Milan Šanda. Ale samozřejmě ocenění budou i vystupující nebo ti, kteří vyhrají na dalších 2 místech. Porota má právo udělovat také speciální ocenění a ocenění za autorskou tvorbu. Pak další takové speciální ocenění udělí samotní soutěžící v hlasování soutěžících o cenu Tleskáme soupeřům. Toto jsou ceny, navíc kdokoliv z finalistů, i když nebyl oceněn porotou, může dostat nabídku zahrát si na některém z dospěláckých festivalů. Takže v současné době tady máme několik pořadatelů festivalu, kteří si vybírají ty, které pozvou k ním na festival.
0: No, my tam jsme na takovém místečku, nemůžeme, přiznáme se, najít místo tiché, proto posluchači tady slyší trošku bouchání a chůzí kolem nás, protože je to opravdu rušno ve všech koutech starého pivovaru v Kroměříži nedaleko Velkého náměstí. Ještě se zeptám, čím musí vlastně takový soutěžící porotu nejvíc zaujmout, aby uspěl? Já se přiznám, že když jsem slyšela zpívat děti, to jsou to různé žánry, různé styly, různé věky, myslím si, že být porotcem v tuto chvíli je velmi těžké.
1: No ono zaujmout, to by možná mělo odpovědět spíš porce. Děti většinově se drží toho folk country žánru, ale samozřejmě, protože jsou to malé děti, tak se tady objeví třeba písničky z pohádek, což odpovídá jejich věku. Porce hodnotí jednak hudební provedení, pěvecké provedení, ale myslím si, že takové to, čím je zaujmou, je to, že ten vystupující na pódiu je svůj. Že nekopíruje, na nic si nehraje, hraje a zpívá tak, jak on to uzná.
0: Takže vlastně je to taková vlastní osobnost. To je bezva. Musím přiznat, že ta atmosféra je tady báječná. Moc bych vám přála to prožít. Ten, kdo to letošním roce nestihl, zkuste příští rok, protože se opakuje každý rok a Kroměříž vždy, jak jsem na začátku říkala, hostí finále. Já vám tuto chvíli moc děkuju. No a půjdeme se podívat dál na nádvoří, kde vlastně se hraje na dvou pódiích naproti sobě. A co je úžasné, co by se vám líbilo, jsou mezi tím bílé otočné židle. Takže se jen otáčíte, nemusíte ani vstávat právě k tomu pódiu, kde hraje. Tak se jdeme podívat.
2: Máme tady před sebou kapelu Krola. Společně hrají už přes 3 roky, vznikly z bývalých členů kapely Letem světem a začínali spolu na základní škole v Mohelnici. Dneska každý studuje někde jinde, ale mají tady napsáno, že o to raději a intenzivněji se spolu scházejí. Hrají muziku, která je na pomezí folku, folkroku a popu, ale v podstatě ani jeden z nich nikdy neví, co nakonec z té muziky na tom pódiu vyleze. Na kontě mají mimo jiné 3. místo celorepublikového finále festivalu Brána 2024 a titul absolutního vítěze oblastního kola Dětské porty 2023 v Olomouci. Tak, ať vám ten kříž pomyslný ve vašem názvu přinese štěstí. Kapela Kroa.
3: A děkujeme za krásný úvod. Jak už to teda slyšeli, tak my jsme kapela Kroa. A my začneme písničkou, která úplně strašně vím, co je. Takže asi Sweet Dreams od kapely The Rhythmics. Užijte.

0: Já jsem tady opět našla alespoň trošku tichý kout a k sebou jsem přivlekla doslova paní Janu Richterovou, která moderuje jednu ze stagí. Jano, tak jak dlouho, nebo kolik let, nebo poprvé?
1: Ne, už je to několik let, já ani nevím vlastně od kterého roku, ale myslím si, že tady jsem poprvé v Kroměříži byla v nějakém tom covidovém roce, kdy jsme byli online a předtím jsem moderovala už v Ostravě na Landeku. Ale já jsem se do toho zamilovala. Já vidím tolik šikovných děcek a tolik nadšených lidí kolem toho, že to je prostě taková nabíjecí záležitost.
0: Je tady obrovský věkový rozdíl mezi soutěžicemi, což je fantasticky. Teď jsem se dívala, že se tam připravují malé děti v papírových čepičkách jako večerníček na tvé stage. Těším se na to, až je uslyšíme. Co tě baví za muziku, kterou děti hrají?
1: Mě vlastně baví jakákoliv muzika, která hezky šlape a kde z toho

0: A myslím si, že to je důležité, aby člověk měl radost z života.
1: Moc děkuju a určitě děti, které to slyšeli, tak s nadšením se vrhnou zase do nějakého hraní na hudební nástroj nebo zpěvu, budeme jim držet spolupěsti.
0: Já to vřele doporučuju, protože to je ten nejlepší recept na každou starost.
1: Přesně tak. Děkuju za rozhovor.
0: Zatím nevíme. A zapomněli jsme na tu hlášku, která se vždycky křičí, když někdo něco umí. Tak pojďte! Tak to bylo pro vás. Děkujeme, zatím nevíme. A Jana Štěpánová na druhém pódiu, ta určitě ví, kdo vystoupí. Tak vás opět poprosím, abyste se otočili a jenom vzpomínám, že ty židličky, které tady jsou nejenom otáčecí a vytáčecí, ale takhle přenášecí. Takže pokud byste si je chtěli třeba posunout maličko do stínu, je to na vás. Můžete.
2: Tak já děkuji za slovo. Vy tam možná nevíte, my tady víme. Mám se tady chystá kapela z Rudnaví a my se potřebují taky nazvučit, tak jim dáme trošku prostoru. Já vám zatím ukážu tady důle, ten, co sedí. Tak to je ten tleskač, který je háčkovaný pro tu soutěž tleskáme soupeřům, kterou jsme tady oznamovali, že se jí můžete účastnit. Můžete hlasovat každý pro mnoho, kdo je vám nejvíc sympatický, nehledě na to, jaký podal výkon. Takže i když se vám někdo líbí vizuálně, můžete mu dát klidně hlas.

0: Tak já mám teď tady takovou perfektní partu dětí. Mají krásná pomalovaná trička. Jak se jmenujete?
1: Čtvrtá banda.
0: A čtvrtá bando, odkud jste?
1: Z Japonce nad Nisou.
2: Ze základní školy Alpesová.
0: A to jsme prosím nenacvičovali. Tak děcka, jak se vám líbí v Kroměříži?
3: Hodně.
0: Hodně.
4: Je tam teplo.
5: Jo, je teplo.
6: A jsou tady hezký ty pamatky.
7: Je to hezký.
0: Je to hezký. A jste v Kroměříži poprvé?
1: Ano.
0: A na portě dětské jste poprvé?
1: Ano.
8: No byli jsme jako ještě v tom
0: na tom kole předtím. Kolik je vám let?
1: 10.
9: Kolem 9
10: a některým 10.
11: 9 až 10 prostě.
0: A zeptat se vás, jestli zpíváte rádi, asi zbytečný, že jo?
1: Jo.
0: Jo. A co zpíváte nejradši?
1: Večerníčka.
12: Asi jo.
1: Večerníčka.
13: Večerníčky, co teď máme.
0: A uslyšíme je teď za chvilku.
1: Ano.
0: Já se těším, zkusíme to i dětem ostatním nahrát. Kdybyste chtěli dětem vzkázat něco pěkného, co byste jim řekli?
14: Přidejte se sem taky.
1: Jo,
14: a
1: ať se hlavně třeba nebojíte vystupovat, protože stejně tu prému překonáte.
13: Prému? A když to překonáte, tak pak máte dobrý pocit.
0: Dobrý pocit. Vyspíváte se třeba z nějakého trápení?
1: Jo.
0: A zpíváte raději, když jste veselí nebo smutní?
1: Veselí.
0: Tak já se na vás budu moc těšit, já vás nechci zdržovat, budu vám držet pěsti a budu na vás podpodjímávat, jo? Dějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a já už mám u mikrofonu další soutěžící a to jsou Honzovi novorky, čtu správně?
15: Ano, čtete.
0: Jak se jmenujete jinak?
15: No jinak jsem to já, Honza Novorka, moje ségra Tonička Novorková a bubeník Matěj Komár.
0: Takže dva Novorkovi. Odkud jste?
16: Z České Lípy.
0: Vy jste přijeli z České Lípy. A na portě dětské jste poprvé?
15: Já už jsem tady po sedmé a takhle v kapele jsme tady poprvé.
0: A jak se vám u nás líbí?
15: No, je to tady super. Mě to tady baví.
0: Jo, já jsem vás slyšela, bylo to teda báječné. Musím říct, že jsem vám držela palce, ale to bylo zbytečné. Co bubeník, tady mlčí. A jak to by se líbí v Kroměříži?
17: Mně se v Kroměříži líbí, protože vibem a náladou mi to hodně připomíná Telč a ten areál té soutěže je
0: starý
17: pěkný. Je to pěkný.
0: A jak tady na tebe dýchá ta atmosféra?
17: Tak jako hezky komorně a folkově je to příjemný.
0: Je tady spousta milých lidí, milých tváří. I to počasí vám nakonec přeje, takže to je úplně super. A co slečna, chtěla by nám ještě něco říct? Zpíváš ráda?
18: Jo.
0: A co zpíváš nejraději?
18: Asi folkový písničky.
0: Folkový písničky? A máš nějakého oblíbeného folkaře?
18: Epidemie.
0: Tak to už je zase nová generace. To ještě za nás nebylo. Tak jo, ty bys něco chtěl třeba vzkázat dětkám, který zpívají nebo hrají a třeba nemají odvahu přijet přihlásit se na portu?
15: Určitě se přihlašte, je to taková jako soutěž pohodová úplně, takže zkuste se přihlásit na nějaké z oblastních kola, třeba se tady s náma uvidíte někdy.
0: Tak my se budeme těšit a já vám držím pěsti, abyste se umístili. Děkuji za rozhovor. Ahoj.

0: Tonička Novorková, Matěj Komárek, Honza, to celé Honzovi Novorky, děkujeme.
1: Honzovi Novorky, děkujeme.
2: Tak a v tuto chvíli sešly ze stage všechny děti v červeném a já se nejdřív zeptám, jak se jmenuje vaše skupina?
3: Kečup!
2: A Kečupe, odkud jste?
3: Z Českých Budějovic.
2: Vy jste přijeli do Kroměříže až z Českých Budějovic?
3: Ano.
2: Tak to je úplně báječné. Kolik vám je let?
3: 10, 9, 10, 11.
2: A vy chodíte na nějakou zušku, anebo jste jenom ze základky?
4: Ze základky.
2: Jedna třída, to je úplně báječné. Vy sebou máte i paní učitelku, ta jediná je v modrém.
5: Já mám červený šátek.
2: Tak to je krásný. Dětka, jak se vám to líbí?
6: Je to docela...
7: Moc.
6: Je to dobrý, no.
7: Super.
6: Je to skvělý.
7: Jo.
6: Výborný.
2: Kterou písničku máte nejradši z těch, co jste zpívali?
3: Vyžící
6: stanování.
7: Protože je naše autorská.
2: Protože je vaše autorská. A často jezdíváte na nějakou soutěž, nebo toto je vaše první?
6: První.
2: A hned přímo Porta?
6: No.
2: Ano. Přijedete příští rok? Zkusíte znovu do soutěže?
6: Ano, určitě.
2: Jo. Chtěli byste vyhrát?
6: Jo.
2: Jo. A co máte slíbený, když vyhrajete?
6: Nic.
7: Dobrý kuci.
8: Já se obarvím hlavu na modro.
2: Oh, hezky. Kečup na modro.
9: Půjdem na zmrzlinu.
2: A půjdete na zmrzlinu. Kdybyste chtěli něco vzkázat dětem, které poslouchají Barvínek, co byste jim vzkázali?
6: Určitě začněte hrát na nějaký nástroj a možná se taky dostanete do finále Porty.
8: A nebojte se, je to tu skvělý. Je to krása a když začnete hrát, tak je to krásný pocit.
2: Ještě někdo něco chtěl říct?
6: Nevadí, když nevyhráte, hlavně se to užít.
2: Je to tak, tady všude se rozlíhá krásná muzika kolem nás. Já vám moc přeju, ještě?
8: No, jako já jsem měla velkou trému, ale potom, když jsem na to pódium vešla, tak to zmizelo, takže se fakt nebojte.
10: Já jsem taky měla trému, ale nakonec to bylo super.
2: Já si myslím, komu se třásla kolena.
6: Ne.
7: Hrozně.
2: Tak já vás teď už pustím. Moc vám děkuju za rozhovor a abyste si dát dobrou zmrzlinu zasloužit a byli jste vynikající.
6: Děkujeme.
11: Ten kečup se skládá z kláves, dvou kytar, dvou akordeonu, klarinetu, flétny, houslí, kachonu a trojhlasů. A přijeli k nám a jsou to spolužáci z jedné třídy, kteří spolu nehrají vůbec dlouho, protože tady mám napsaný, že začali spolu hrát někdy až letos. A že někteří tedy už na nástroje i delší dobu, ale to spojení tady toho 11členného velkého orchestru mají teda necelý rok. Tak my jim budeme držet pěsti, protože oni spolu hrozně rádi tráví společné chvilky. Hlavně tady napsaný, že hlavně u Dřínku na zahradě, takže pan Dřínek nejenom, že dobře zvučí, on teda má i dobrou zahradku. A budeme jim držet pěstí, ať jim to všechno vyjde. Kapela Kečup.
12: Dobré odpoledne. Vám přejeme s kapelou Kečup a jako první písničku vám zahrajeme Hrušku.

0: A já bych strašně, ale strašně moc chtěla poděkovat letos zvukařům, protože nemají vůbec jednoduchou situaci. Střídá se nám tady jedna kapela za druhou s kompletníma bicíma, s kytarama, s celým složením a to, co se normálně zvučí na koncertu 2 hodiny, oni tady zvládají za 5 minut. Takže myslím si, že až to všechno skončí, by měli dostat nějaký velmi sladký zákusek, aby si ty nervy obalili a byli v klidu. Takže zatleskejte prosím zvukařům.
1: Já nám dneska vymysleli takovou pohybovou malou aktivitu neseď, poskoč. Co bychom si to vyzkoušeli? Já jí řekneme to spolu.
0: Jasně.
1: 3, 2, 1.
0: Neseď! Výborně, vidím, že to funguje. A my jsme tady na chystaní u nás na pódiu na zkušení. Tak, já dovolte mi, abych tady přivítala jednoho chlapa vedle druhého, teda oni zatím ještě ne, ale třeba za takových 10 let, tady mladý říkal, já ti za chvilku dorostu, neboj. Takže je tady nejmladší kapela, nejmenší kapela, jmenují se Randál. Nevím, jestli to mají podle toho, jak hrají, nebo podle toho, jak se cítí, že budou jednou hrát. Ale je to kapela nadšených dětí a hrají teprve od letošního září, to znamená od letošního školního roku. Tak jim držme pěsti, ať to není Randál, ale ať je to pořádná suprová muzika. Kapela Randál.
2: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme kapela Randál. Tak, chcete kabáty? Máte je mít. Další písnička je písnička Colorado. Tá, tá,

si myslím, ale nezdá se mi to tak úplně, že začala trošku foukat. No, ideální čas si zajít na sever.

0: Tak a já jsem v tuto chvíli už po úžasném vystoupení přivlekla tady do trošku ticha dalšího frontmana oné úžasné skupiny Randall. Jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Tomáš Komárek.
0: Tomáši, to bylo dobrý teda. Za to jsi mi ohromil kabátama, protože kabáty já taky můžu. A kdo ti vybírá písničky?
1: Vybírám je já a pár písniček vybrali ještě kamarádi.
0: Kamarádi. Kolik vás je ve skupině? Musíme to popsat, protože posluchači to nevidí.
1: No, je nás pět.
0: Je vás pět. Ty přišel další kamarád, ten se jmenuje?
2: Dominik Navrátil.
0: Dominiku, a ty jsi v kapele jako?
2: Jako klavírista.
0: Klavírista. Výborné, moc se mi to líbilo. Kdy jste se kluci rozhodli, že budete mít vlastní kapelu?
1: Já ani už nevím, to je jako...
0: Nebo zeptám se jinak, jak hrajete dlouho spolu?
1: Já nevím, třeba půl roku.
0: Půl roku?
2: No, tak.
0: Tady v Kroměříži na Portě jste poprvé, protože vlastně, když hrajete půl roku, tak to je úplně jasný. Líbí se vám to?
2: Jo, celkem jo.
0: A základní otázka, odkud jste vlastně přijeli?
1: Přijeli jsme z Napajed, jo.
0: Tak to máte kousek. To není daleko. Co na to rodiče, když tak syneček řekne, že bude mít kapelu, nebo čí to byl nápad dát takhle kluky dohromady?
3: Tak ono to začalo tím, že náš syn Tomáš začal hrát na kytaru a k tomu mu to, jak se nešlo jenom hrát na tu kytaru, tak automaticky k tomu i zpíval a v kroužku, který navštěvovalo to i více dětí a tak nějak to tak samo vyplynulo.
0: To je úplně úžasný. A ty chodíš na zušku někam?
1: Ne, já chodím do kytara bez not, protože se nechci úplně učit noty.
0: Je mi to jasný, ale taky spousta muzikantů, kteří se takhle naučí a pak se zaprvé k těm notám dostanou. Mm. Co tatínek, jak to prožívá s frontmanem?
4: Tak já mám hudbu moc rád, mám rád kytaru. Nějaké pokusy jsem v minulosti měl taky, ale tak si mě samozřejmě velmi rychle přeskočil. Je šikovný zpěvák, kde mu to máme radost. Sdílíme s ním tu radost.
0: No, bylo to báječné, mi se to teda moc líbilo. Takže věřím, že to nadchne i děti. Kde bys mohl třeba dětem v pořadu Barvínek něco vzkázat?
1: Ahojte.
0: A třeba jak mají hrát, zpívat? Mají se bát?
1: Ne, musí se vůbec bát. Já se tak vždycky před koncertem bojím, ale potom zjistím, že to nic není. Prostě jenom zahraješ, odejdeš.
0: A ta atmosféra potom je perfektní.
1: Potom je.
0: I tam potlesk.
1: Ano, tak to je to nejlepší.
0: To je to nejlepší. Tak já vám moc držím pěsti, abyste dneska chytli nějakou cenu. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: Chvilinku mezi jednotlivými vystupujícími se mi podařilo odchytit předsedu poroty dětské Porty, pana Miloše Kellera. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak jaké máte pocity a zážitky z toho dneška?
5: Já mám ale pocity a zážitky v podstatě stejné jako z těch minulých dětských Port. Už jsem vlastně na dětské Portě po desáté. A vždycky je to jako ta paráda z toho, že člověk vidí, že mladí se stále věnují živé hudbě, že na to nepotřebují žádnou umělou inteligenci. Vidím u těch, kteří jsou tu už po několikátý, že rostou a zlepšují se. A je to takový jako vcelku optimistický. A nejen co se týče muziky, ale i co se týče toho, že ty vlastně děti nebo mládež se potkávají mezi sebou a vzájemně se třeba vyměňují zkušenosti.
0: A těch dětí je tady opravdu velká spousta. Co pro vás jako porotu? Nebude to úplně snadné? Je takové třeba zásadní rozhodující při tom vybírání vítěze?
5: Asi pro mě, pro každého něco jiného, protože máme v porotě tři muzikanty, tak děti zase spíš hlídají, jako, jestli je to falešně nebo ne. Pro mě, protože já jsem zase rozhlasák, tak je spíš důležitý jako celkový dojem. Osobitost, nějaká originalita. Když ten soutěžící přijde s něčím, s čím nikdo jiný nepřijde. Že prostě nestačí jen dobře zpívat, to umělec kdo, ale ještě tam má něco navíc.
0: Je to víc dětí než loni?
5: Já si myslím, že se to drží v poslední době tak zhruba v tom samém množství.
0: A máte už tip?
5: Ono tím, jak je to podle jednotlivých kategorií, tak je ten typ těžko říct, protože každý kategorii jsem nějaký typ měl. Určitě už jsem měl jednoho interpreta, kterýho jsem oslovil, že kdyby měl svoji nahrávku té písničky, kterou tu hrál, tak ať mi ji pošle.
0: Tak to je úplně úžasné. Tak já vás nebudu zdržovat, ať slyšíte, ať je to spravedlivé. Moc vám děkuju i za trpělivost, za to, že jste v porotě, že jste se toho tak ujal. No a budeme držet pěsti, aby vyhráli to nejlepší.
5: Tak jo, děkuju za pozvání.
0: Děkuju za rozhovor.
6: No a to je pro dnešek všechno. Doufám, že dnešní Barvínek vám přinesl atmosféru finále 35. ročníku dětské Porty až k vám domů a že se třeba příští rok zkusíte přihlásit taky. Teď už v tuto chvíli vím výsledky. A mohu vám říct, že své ceny si odnáší jak Randall, tak Ketchup, i čtvrtá banda, dokonce i Honzovy novorky. Prostě všechno to, co jsme slyšeli a co v tomto pořadu jako výstřižky jsme stihli pro vás připravit. Tak se s vámi loučím, no a na závěr to bude poslední písnička, kterou vám zaspívá vítěz kategorie JC. Lang und breit. Naslyšenou.

17 hodin 55 minut. Myšlenka na den je úryvkem z dialogu papeže Lva s mladými Španěly o sobotní vigílii v Madridu. Čte Martin Holík.

Otázky mladých lidí a papežovy odpovědi. Svatý otče, děkujeme, že jste s námi. Děkujeme za tento okamžik dialogu s mladými lidmi Španělska. Jmenuji se Marina Cabrero Garcia a pocházím z farnosti Ježíše a Marie v Madridu. Před tímto setkáním jsme se ptali v našich skupinách a společenstvích, jaké otázky nebo obavy by mladí chtěli vyjádřit. První otázky jsou osobní, abychom vás lépe poznali. První se týká vzoru, které jste měl v mládí. Víme, že svatý Augustin je pro vás velmi důležitý, ale kteří další svatí a vzory vám pomohli ve vašem křesťanském růstu? Druhá otázka. Drahý lve, jmenuji se Maria José Secada. Jsem imigrantka z Peru, přišla jsem sem před 3 lety a žijí svou víru ve farnosti v Madridu. Ve Španělsku jsem našla opravdový domov. Ráda bych se vás nyní zeptala na vaše léta misionářského působení v Peru. Která vzpomínka nebo zážitek z oněch let jsou pro vás cenné? Nuže, v prvé řadě vás všechny zdravím. Děkuji vám, že jste zde a děkuji vám, že sdílíte víru s celým Madridem a celým Španělskem. Pokud jde o první otázku ohledně svatých, kteří pro mě byli vzorem během mého růstu, mého mládí, ale také jako biskupa a papeže. Už jste zmínili svatého Augustina a všichni víme, že on je velmi významnou postavou pro celou církev. Myslel jsem však také na jednoho z otců východní církve, který se jmenoval svatý Jan Chryzostomos, Zlatoústý. Během let formace a kněžské služby jsem měl příležitost poznat mnoho svatých osobností, které mě na mé cestě provázejí. Zvláště si vybavuji 3 svaté. První z nich je už zmíněný Jan Zlatoústý. Ten titul si církevní otec zasloužil díky své výmluvnosti. Před svým křtem v roce 368 po Kristu studoval filozofii. Poté se spolu s dalšími mladými lidmi ze svého rodného města Antiochie věnoval exegezi písma svatého. Nejprve měl zkušenost poustevníka, poté sloužil církvi jako kněz a posléze jako biskup. A zde chci využít příležitosti a říct vám všem, nikdy se nebojte uvažovat o povolání ke kněžskému životu, k řeholnímu životu nebo k jiným službám v církvi. Jan si nesl v srdci tuto lásku k Božímu slovu a poté, co se stal knězem a biskupem, vydal obrovské svědectví především autenticitou svého života. Jestliže kázal, bylo to proto, že toto poselství sám žil. Nabízel je všem a s naprostou integritou svědčil o pravdě evangelia uprostřed herezí oné doby. Na mě osobně udělali velký dojem zvláště jeho nádherné katecheze, jeho kázání, homilie, spisy, které spojují lásku k pravdě a přímost jeho života. Měl také velikou odvahu. Nebál se promlouvat před císařem a říkat věci, které byly ve prospěch spravedlnosti a nejen proto, aby se zalíbil druhým. Byl to muž, který stál za svým slovem a vždy říkal pravdu. Druhým svědcem, na kterého jsem myslel, je Tomáš z Villeneuve, augustinián, Španěl, který byl povolán, aby se stal pastýřem církve. Studoval na univerzitě v Alcalá a díky své moudrosti si získal úctu císaře Karla. Jako biskup ve Valencii se pustil do velikého díla intenzivní reformy církve, zejména duchovenstva, a nabádal své bratry k vytrvalosti v modlitbě, v čistém životě a v poslušnosti. Jeho vroucí láska, dodnes je znám jako biskup chudých, mě osobně povzbuzovala ve chvílích zkoušky a ve chvílích služby. Třetím společníkem na cestě je svatý Turibius de Mongrovejo, rovněž Španěl. V 16. století působil jako misionář v Peru, kde se s velkou horlivostí věnoval evangelizaci indiánů a studoval místní jazyky. Svatý Turibius spojoval intenzivní modlitební život s úsilím o spravedlnost, zejména v prostředí zneužívání a korupce své doby. Proto je pro mě vzorem oddanosti lidu, zejména těm nejchudším, v Kristově jménu. Při rozjímání nad životem těchto 3 svatých jsem si spolu se svatým Augustinem řekl, jestliže oni toho byli schopni, proč ne já? Je to otázka, kterou s radostí předávám i vám a zvu vás, abyste si vybrali vzory dobrého života, které budou přitažlivé jak pro vás, tak pro ostatní.

Bylo 18 hodin a my vám přinášíme mši svatou, a to z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Bude sloužena za nemocné posluchače, přátele Proglasu. Celebruje pater Zdeněk Drštka, na varhany zahraje Radek Šipka a zpívat budeme píseň číslo 516. Na své tváře padáme. 516. Na své tváře padáme.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vítám vás všichni, vážení a milí, vás zde v kapli Svatého Ducha, vás, kteří nás posloucháte prostřednictvím vysílání Proglasu. A zvláště vás připoutané na lůžko, vás nemocné, vás, kterým slabost těla či duše brání v tom, abyste přímo zde u tohoto oltáře fyzicky přítomni slavili s námi tuto Eucharistii, ale jste s námi spojeni právě v duchu. Prosme Pána, aby uzdravil ta nejtěžší zranění, která v našem životě způsobil hřích. Prosme ho o odpuštění. Smiluj se nad námi, Pane.
2: Zhřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
2: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Modleme se. Bože, ty jsi naučil svatého Jáhna Efréma vnímat tvou slávu. A on z vnuknutí Ducha Svatého zpíval o velikosti a kráse tvých tajemství a zcela se oddal tvé službě. Naplň svým svatým duchem i nás, abychom ti sloužili s opravdovou vnitřní radostí. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z první knihy královské. Za nějakou dobu vyschl potok, kde se Eliáš skrýval, poněvadž v zemi nepršelo. Tu se k němu ozvalo Hospodinovo slovo. Vstaň a jdi do sidonské Sarepty a usaď se tam. Neboť jsem poručil jedné vdově, aby tě živila. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel k bráně města a hle, jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl, prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil. Když mu pro ní šla, zavolal na ní, vezmi sebou také kousek chleba. Ona odpověděla, jakože je živ Hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme. Eliáši řekl, buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mě malou placku a přines mi to. Pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. Neboť tak praví Hospodin Bůh Izraele. Nevyprázdní se hned s moukou a neubude se čbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi. Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov. A jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo, podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

Bož je zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám. Ty jsi mě v soužení vysvobodil, smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se

Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. Třeste se a nehřešte. Na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní.

Hospodine, ukáž nám svou jasnou tvář. Do mého srdce si vložil větší radost, než bývá z nadbytku obilí.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Jak být solí země, jak být světlem světa? Nebo jak se projevuje to, že už jsme solí země a jsme světlem světa? Nebo Ježíš neříká, vy byste měli být, vy možná jednou budete, nebo vy kéž se stanete, ale vy jste sůl země a světlo světa. A je to otázka, kterou si třeba, řekl bych, kladou zvláště ti, kteří nemohou konat velké mocné skutky, protože jim v tom brání třeba zrovna nemoc, stáří, slabost, jakékoliv jiné okolnosti. A také vím třeba i z návštěv nemocných nebo z praxe v hospicu, že lidé si často vyčítají, že nejsou užiteční a nejsou nic platní, ale že jsou druhým jen na obtíž. Když je stíhá nemoc, stáří, slabost, cokoliv. A myslím, že právě vy, přátelé, můžete být velmi specifickou solí a velmi jedinečným světlem světa. Nelze nespomenout slov papeže Františka, který připomíná zkušenost všech dobrých kuchařek, že dobře osolené jídlo není cítit slanou chutí, ale je cítit všemi ostatními dobrými chutěmi, protože sůl toto chuť podpoří. A podobně je tomu i se světlem. Nevidíme světlo, ale ve světle všechno vidíme jasně. Když se mi dnes dostal do rukou jeden z textů papeže Lva při návštěvě Španělska, narazil jsem tam na úžasné slovo, které má španělština pro skromnost. Zní mansedumbre, skromnost nebo pokora. Což mi připadalo, možná se pletu, ale jako by vzniklo z původního rčení zůstávat ve stínu. Být solí a nepřitahovat vlastní slaností, ale dávat chuť druhým. Být světlem, ale neosvětlovat sebe sama, ale svítit těm druhým. Být nenápadným, zůstávat ve stínu, v tichosti, v pozadí. A držet svět svou modlitbou. I svými bolestmi a trápeními, která prožíváme spolu s Kristem trpícím a křižovaným. Rád bych vám, právě vám, kteří nás takto posloucháte, třeba ve smutku, v opuštěnosti, v nemoci, ve stáří, v bolestech, věnoval modlitbu dnešního svědce, svatého Efréma Syrského, jáhna, učitele církve, osobnosti 4. křesťanského století, úžasného představitele křesťanského východu. Pane Ježíši Kriste, jenž máš moc nad životem i nad smrtí, ty znáš i to, co je skryté a tajené. Myšlenky a city pro tebe nejsou zahalené. Uzdrav mě z mých hříchů a zlých skutků mého života. Hle, můj život se nachyluje den ze dne, ale mé hříchy rostou. Pane, Bože duší i těl, ty znáš nesmírnou křehkost mé duše a mého těla. Dej mi sílu v mé slabosti. Podepírej mě v mé bídě. Dej mi vděčného ducha, ať mi vždy připomíná tvá dobrodění. Nevzpomínej na mé nesčetné hříchy, odpusť mi všechny mé zrady. Pane, nezavrhuj tuto modlitbu, modlitbu tohoto ubožáka. Uchovej mi svou milost až do konce, opatruj mě jako v minulosti. Amen. A nyní pojďme společně prosit za nemocné boží služebníky a služebnice, zvláště za posluchače, přátelé Proglasu, aby Pán byl jejich útěchou a pomocí.
2: Ježíši, lékaři duše i těla, za pokřtěné prosíme, aby se učili v nemocných a v trpících vidět tebe.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Za nemocnice a léčebné ústavy prosíme, aby byly místem, kde se léčí nejen tělo, ale i duše.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Za nemocné prosíme, aby byli v nemoci trpěliví a byli vděční za každou péči.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Za nemocné služebníky posluchače Radia Proglas prosíme, aby v tvých svátostech našli pomoc a sílu.
0: Pane, ty jsi zjevoval svou moc uzdravováním nemocných. Vyslyš proto, pokorně prosíme, naše prosby za nemocné, zvláště nemocné posluchače, přátelé Proglasu, a ukaž na nich velikost své lásky, jen žiješ a kraluješ na věky věků.
3: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A tě přijme ke své slávě a spáse světa.
0: Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti a dej nám ducha upřímné zbožnosti, abychom tě vděčně chválili. A pozbuzení slovem i příkladem svatého Efréma se ti odevzdávali s celým svým životem skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Z hůru srdce.
1: Máme je u Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky a abychom tě chválili za to, že ukazuješ svou slávu na svých svatých. Neboť velikost jejich života je tvůj dar. Vydali o tobě svědectví a dali nám příklad a nepřestávají za nás u tebe prosit. V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Jehož krev nám otvírá přístup do tvého věčného království. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.

0: světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Jak nás Pán Ježíš naučil, volejme k nebeskému Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my opouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, zasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Živíš nás, Bože, Kristovým tělem. Posiluj nás také Kristovým slovem, jehož hlasatelem byl svatý Efrém, a uč nás žít podle tvé pravdy a s láskou a láskou ji uvádět ve skutek. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Díky vám všem za společné slavení, díky za modlitby za nemocné, díky vám nemocní za vaše modlitby. Boží požehnání, ať provází vás všechny a vzpomeňme také ještě modlitby a díku vzdání na všechny, kteří uskutečnili v sobotu úžasnou slavnost beatifikace Jana Buly a Václava Drboly. I na jejich přímluvu na přímluvu svatého Efréma, ať nás všechny Pán zahrne svým požehnáním. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu.

Mši svatou jsme dnes přenášeli z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně, celebroval pater Zdeněk Drštka. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin se přenos uskuteční z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní se už zaposlouchejme do hudebního zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha O Heiliges Geist und Wasserbad, svátostná koupel ducha a vody. Sbor Frankfurter Kantorei doprovází Bach Collegium Stuttgart, diriguje Helmut Rieling. V sola zpívají Arlene Ogé, soprán, Alice Rogers, alt, Kurt Equiluz, tenor a Wolfgang Schöne, bas.

Dozněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha O Heiliges Geist und Wasserbad. Sbor Frankfurte Kantorei doprovázelo Bach Kollegium Stuttgart, provedení řídil Helmut Rieling. Sóla zpívali Arlene Ogé, Alice Rogers, Kurt Ekwiluz a Wolfgang Schöne. A dále si vyslechneme preludium a fugu A-moll, kterou také zkomponoval Johann Sebastian Bach. Navarhany přednese Jan Šprta.

Na Proglasu jsme vyslechli preludium a fugu A-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany v Želivě hrál Jan Šprta.

Ahoj holky a kluci. Lenka Rožnovská napsala příběh panenky Šuplenky a panáčka Kopíráčka, když se dívala na starý psací stůl. Včera spolu napravili zlý sešit a dnes potkají koně a budou mít sen. Tak dobře poslouchejte.

0: Pepíráčku, já jsem moc ráda, že se nám podařilo sešit napravit. Radost je mi až do tance. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Já jsem taky moc rád, Šuplenko. Šuplenko, počkej, ztracíš sponečky z vlasů.
2: Jíha, cvak, cvak, cvak, jíha, sponečky, ham, ham, jíha, ty si spapám, cvak, cvak.
0: Au, co to vyvádíš, to bolí. Kopíráčku, pomoc, cvakací koníček mě drží za copánek.
1: Koníčku, okamžitě pust šuplenčin copánek. Tvoje sponečkové papání je jiné.
2: Jíha, cvak, cvak, aha, tak promiňte, jíha, cvak, cvak, cvak. Chcete povozit, cvak?
1: To víš, že chceme, pojď. Šuplenko, naskoč si, hie!
2: Cvak, cvak, cvak, cvak!
0: Kopíráčku, podívej, co pak to tam na stole leží?
1: To jsou špendlíky, špendlíková hora. Hie, koníčku, přeskočíme ji.
2: Cvak, cvak, cvak, cvak!
0: Hop!
3: Pích, pích, braši, to si nenecháme líbit!
2: To je drzost, to je troufalost! Pojďte, braši, popícháme!
1: Koníčku, je zle! Utíkej!
2: Cvak, cvak, cvak, cvak, cvak!
4: Špendlíkový braši, píkáním tě straší, že se na nás mračí, zpívání, zpívání, zpívání už stačí, stačí špendlíkový braši.
0: Kopíráčku, já mám strach, už nás dohání!
1: Neboj se, Šuplenko, mám plán! Koníčku, musíme zajít pro magnet! Byl za špendlíkovou horou.
2: Cvak, cvak, cvak, cvak, cvak.
0: Kopíráčku, magnet. Už ho také vidím.
1: Šuplenko, seskoč z koníčka. Hop, popadneme magnet a nachytáme na ně špendlíky. Pak je všechny zavřeme zpátky do krabičky.
0: Ano, kopíráčku, ale rychle. Špendlíky už máme v patách.
1: Hoho, špendlíkáči, tak se chyťte.
0: To máme sílu. To jste nečekali, co?
3: Pozor, mají magnet, chytí nás, brzděte!
2: Pozdě, braši, už jsme chyceni a všichni!
0: Těch ale je, kopíráčku, my je snad neuneseme. Oh.
1: Zaber, Šuplenko, ještě kousek, ještě! Vrátíme je tam, kam patří. Do krabičky.
0: Hotovo.
1: Hotovo.
3: Puste nás ven. Slyšíte? Hned nás puste.
1: To tak. Ha, ještě byste nás popíchali.
0: Kopíráčku. Tolik dobrodružství na jednu panenku je nějak moc. Jsem z toho celička unavená. Skoro bych řekla, že si na chviličku zdřímnu.
1: Jen si lehni, panenko. Odpočin si, já tě ohlídám.
0: Děkuji ti, kopíráčku.
1: Chceš? Budu ti něco vyprávět. Je. Šuplenka už spí, ani se mi nestačilo říct dobrou noc. A jak se ze spánku usmívá. Asi si něco hezkého zdá. Lehnu si vedle panenky, třeba také usnu. Spát se mi nechce. Co to říkala Šuplenka? Že je unavená? Aha, nemůžu spát, protože jsem se málo unavil. Budu třeba skály lámat. Ale ne, kde by se tady na stole vzaly skály? Zacvičím si, budu dělat dřepy. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7,

0: máme my, ptáci kopíráci, kdy nás ukryjíš?
1: Ne, ne, leďte pryč, kšák, ne, ne, leďte pryč, ne, nechci, leďte pryč.
2: Co je? Co pak se to děje, kopíráčku? Kopíráčku, ty spíš? Co se ti zdá? Vstávej, slyšíš? Raději se probuď. Musím ho stůj, co stůj probudit. Panáčku, vstaň, probuď se. Stále spí. Ale když nechám panáčka spát, zlý sen mi ho pohltí. Už to mám. Zaspívám mu probouzenku. Snad

0: kopíráčku, braň se, braň.
1: Co se děje? Kde to jsem? Už jsou pryč? To byl ale hrozný sen.
0: Kopíráčku, já se o tebe bála. Málem tě snědl zlý sen. Co pak ošklivého se ti zdálo?
1: Když já se to stydím říct.
0: Nestyď se.
1: Zdálo se mi, že mi nad hlavou létají černí ptáci kopíráci a křičí na mě, ať je uklidím.
0: Kopíráčku, nemáš náhodou černé svědomí? Že ty máš ve svém šuplíčku nepořádek?
1: Mám šuplenko, mám. Jenomže s kopírovacími papíry je těžké pořízení. Vůbec mě neposlouchají.
0: Ale budou. Pojď, já ti pomohu s úklidem.
1: Ne, to nemusíš.
0: Ale já ti chci pomoci. Jsem přece tvoje kamarádka.
1: Tak dobře.
0: Panáčku, panáčku, tady je ale nepořádek.
1: Já za to nemůžu, panenko, to kopíráci. V šuplíku se válejí jen tak halabala. Poslechnout mě nechtějí.
0: Takhle by to nešlo. Papíráci, kopíráci, hezky se narovnejte a uklidte se do složky.
1: Vidíš, neposlouchají ani tebe.
0: Tak to ne. Než dospívám, bude tady pořádek. A kdo nebude uklizený, ten půjde z kola ven a už nikdy, nikdy nebude babičce pomáhat při psaní.

0: Šuplenko, ty jsi generál. Do kopiráku jako když střelí, jako když uhodí. Ani jeden nechce jít z kola ven. Všichni kopiráci chtějí kopírovat. Všichni si šli lehnout do složky.
1: Tak vidíš, kopíráčku, že to jde. Můžu se porozhlédnout po tvém šuplíčku?
0: Ano, pojď dál. Jak pak se ti tady líbí?
1: Kopíráčku, máš to tady nějaké prázdné, takové smutné, neútulné.
0: Co? Tak ať. Co je ti do toho? Je to můj šuplík a basta fidli. A vůbec, když se ti u mě nelíbí, jdi si k sobě do šuplíku.
1: Kopíráčku, ty jsi ale protiva. A víš co? Tak já tedy půjdu.
0: Tak si běž. Ach jo, jsem to ale nekňuba. Paneku jsem vyhnal. A měla pravdu šuplenka. Měla. Můj šuplíček je neútulný, je prázdný. Až na složku z kopíráky v něm nic není, ale dočista nic. Musím se odstěhovat. Najdu si jiné bydlení, které se bude šuplence líbit.

0: Přeprat špendlíky i kopíráky se šuplence s kopíráčkem podařilo, ale kdo ví, jestli se budou umět pohádce zítra smířit. Navíc si bude tedy kopíráček hledat i nové bydlení. Pohádku vám vyprávěli a hráli studenti a učitelé střední pedagogické školy v Odrách pod vedením Martiny Pavlíkové. Nahrávka vznikla v Telepáče Ostrava. A teď tu mám děti pro vás, zapomnětlivou Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
1: Kde to je teď? Před chvílí jsem to tu ještě měl.
2: Co hledáš, žvakře milý? Možná, že bych věděl.
1: Takovej ten s takovou tou, jak to jen říci jednou větou. Taková ta s takovým tím.

0: to bych si všiml, proč já se trochu nesoustředím. Teď jsem to měl a je to pryč.
1: Tak mi to švakře trochu vylič.
0: Na zimy ne, to bych si všiml, proč

Tak vy snad máte všechno do postýlky přichystáno a nic vám nechybí, děti. Můžeme se tedy společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, děkuji za to, že každého z nás znáš jménem. Děkuji, že ti můžu důvěřovat, že můžu na spoustě věcí poznávat, že ti na mě záleží. Moc tě prosím, potěš všechny lidi, kteří mají nějaké trápení, ať poznají, že ty o tom všem víš. Amen. Dnešní zíváček končí. Holky a kluci, dávejte na sebe pozor, dobrou noc a sladké sny.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí, u jeho poslechu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu je teď mladý písničkář Martin Čmelík. Martine, vítej.
1: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Už se potkáváme po druhé v Proglasu. Pokud se nemýlím, jsou to 3 roky, co jsme se vlastně neviděli a kdy jsi tu byl poprvé. A já jsem tehdy říkal, že je to návrat ztraceného syna. To, že jsi vlastně v Brně a je to tak, protože ty ses tady narodil.
1: Mhm.
0: A předpokládám, že sem jezdíváš občas i hrávat.
1: Jo, ne tolik co dřív, ale čas od času se tu pořád objevuju.
0: A objevuješ se i na mnoha dalších místech v České republice, protože ty jsi básker, to znamená pouliční muzikant vlastně. Je to v podstatě tvoje obživa? Platí to stále tak jako před 3 lety?
1: Jo, řekl bych, že více, tam jsou teda i koncerty už, tak nějak půl na půl. A teď teda nově ještě jsem přece jen šel i na výšku, na úpol, takže tak lavíruju mezi školou a hraním.
0: Úpol, to je nějaký sport?
1: Jo, Univerzita Palackého. Aha. Olomoučáci říkají jako úpol.
0: Úpol, a co studuješ?
1: Kulturu a etiku v mediálním prostoru. Hmm. A vlastně přijde mi to obohacující se i jako písničkář tak nějak zajímat o světové dění, o trochu jako politiky nebo žurnalistiky.
0: Mm-hmm. Tak snad bude i tento rozhovor etický. A my si posvítíme dnes na tvoje nové album, které má nádherný obal. Pokud to někoho zajímá, určitě si ho vyhledejte, protože my vám ho nemůžeme zprostředkovat bohužel obrazově. Album s názvem Pábitele. Tak myslím, že hodně posluchačů teď míří k jednomu spisovateli ve svých myšlenkách, ale my se o tom samozřejmě budeme bavit. Ostatně už jsme se o tom bavili vlastně trošku i u toho tvého alba minulého, které jsme tady představovali 3 roky zpátky. To tehdy mělo název a má stále Krasosmutky. Takže teď Pábitele. No tak pojďme si pustit první ukázku z této desky a ta se jmenuje Pomalujem svět.
2: Dneska ráno jsem se zbudil,

0: stojan na mikrofon, kytara, máš tam i takzvaný pedalboard, tedy...
1: kytarové efekty.
0: Tak, kytarové efekty. A přijíždíš teda odkud a kam míříš?
1: No, ty jo, přijíždím vlastně z Veselí nad Moravou, protože tak nějak nově mě baví zkoušet takové menší, třeba 10 000ové města, baví mě tam občas vyrazit takhle s kytarou a je to takový můj sociální experiment, jak Češi reagují na hudbu v ulicích i třeba v místech, kde to není tak časté.
0: A jak teda reagují Češi? Jaké máš zatím výsledky průzkumu?
1: Já myslím, že převládají spíš ty pozitivní a řekl bych, že tak 9:1 jako jsou spíš pozitivní reakce. Občas teda některé města nebo městské policie neví, kam mě zařadit jako pouličního muzikanta a jestli jako mě to povolit anebo mě nutit něco vyřizovat, ale většinou to dopadá dobře a ku podivu i se občas dostávám na pódia tady na těch městech, protože si mě někdo všimne a pozve mě někam třeba na koncert.
0: To je zajímavé, že ta instituce vlastně toho pouličního muzikanta je tady stovky let a ještě dneska si s tím úřady neví rady.
1: Jo.
0: No, když takhle hraješ na ulici, tak tam hraješ písničky i z pábytelů?
1: Hrávám i z pábytelů. Vlastně mám rád i ty malé města z toho důvodu, že přijde mi, že jako třeba Brno nebo ty větší města, tak tam už jsou lidi tak víc jako navyklí na nějaké covery, třeba i angličtinu a takto. A nějak mám jako čím dál víc pocit, že v těch menších místech i právě můžu víc jako zabrousit do autorské tvorby a lidi tak nějak jsou k tomu jako otevření v těchto místech.
0: A ideálně to pak teda vede k tomu, že tě pozvou představitelé kulturních institucí toho místa na nějakou akci,
1: ano.
0: Kde teda můžeš zahrát, řekněme, už úplně oficiálně.
1: Jo.
0: Takže, pábytele, jakou souvislost to má s Krasosmutky a co je vlastně mezi těmi alby naopak rozdílného?
1: Řekl bych, že asi furt je tam cítit i ten basking a nějaké moje jako kořeny, tedy jako pouličního muzikanta. Žánrově bych řekl, že je to trochu víc možná alternativa, trošku víc takové jako vypravěčské. Vlastně chtěl jsem tak nějak víc jako povídat nějaké ty příběhy, co jako ať já už prožívám, anebo právě třeba mě zaujaly ty příběhy v Hrabalových knihách, které vlastně mi přijde, že i dneska je jako zajímavé se k ním vracet a tak jsem si říkal, že i třeba by to mohl být vedlejší efekt toho CDčka, že někdo si přečte nějakou knihu, o které se tam třeba i zpívá volně inspirovaně.
0: Jako třeba o příliš hlučné samotě.
1: Ano, třeba.
0: Pojďme nabídnout posluchačům další ukázku z tvého alba. Ty často, když přejíždíš mezi městy, tak předpokládám, že volíš vlak. A že možná tak nějak mohla vzniknout písnička Na nádraží s litrem vína.

celkem si notujeme a bavíme se o životním vlaku. Jak nám prý ujel a že jsme asi celkem špatní cestující, to jde asi vidět.

0: Na nádraží s litrem vína jsme se octli s písničkářem Martinem Čmelíkem, který vydal nové album Pábitelé. Je to tak, že se octneš často na nádraží s litrem vína?
1: Tak tohle je asi trošku vyhnané do nějakého extrému, ale vlastně tahle píseň je inspirovaná takovou mojí příhodou z našeho města Vsetína, kde právě jsem po takové jako těžší noci s přáteli ráno čekal na autobus teda, ne na vlak výjimečně. A jeden můj známý, který prodával jízdenky, tak si tam psal nějakou odbornou publikaci o Kalvínovi, protože je jako teolog, ale nějak prostě má práci prodavače jízdenek. A říkal hrozně zajímavé věci těm lidem a vždycky jako říkal to moudro o životě zdarma k té jízdence, jak se zpívá v té písničce. A já jsem tam prostě zůstal asi 2 hodiny a koukal jsem na něj a přišlo mi to hrozně jako zajímavý. A do toho jedna moje kamarádka jako hledala takovou odpověď na nějaký její vztahový život a tak šla k nějaké kartářce a vlastně nic pořádně nezjistila. Tak mě to pobavilo, že vlastně ten prodavač jízdenek tam jako jediný rozdával nějaké zajímavé tipy.
0: A zdarma.
1: A zdarma,
0: k té jízdence teda.
1: A tak vznikla píseň Na nádraží s litrem vína. Hmm.
0: Pojďme k tomu Hrabalovi trošku, protože už i Krasosmutky byly vlastně inspirované v tom názvu Hrabalem. Hmm. A ty se k němu tady na Pábitelích obracíš ne tím názvem, ale vlastně jako třeba právě tou Příliš hlučnou samotou. A tak je to autor, který tě provází dlouhodobě?
1: No, asi to vzniklo tak, že já jsem na Gimplu jako moc čtenář nebyl, většinou jako jsem obsal tu povinnou četbu a tím to jako nějak skončilo a pak jsem si jako pár let zpátky říkal, že je to možná škoda, že by bylo fajn něco z toho přečíst a tak jsem se dostal k Hrabalovi a asi jako to hlavní je pro mě nějaká ta jinakost i těch Pábitelů a taková jako, že ti jeho hrdinové vlastně nejsou nějací jako super nadlidi, prostě jsou to obyčejní lidé, kteří žijou nějaký obyčejný svůj život a mají nějakou třeba jinakost a asi se s nima stotožňuji třeba jako právě pouliční umělec v Česku, přijde mi, že furt jako některým lidem nějaká jinakost jako u nás vadí a řekl bych, že tím se i pro mě v určité období ty knihy staly takové jako osvobození nebo i obohacení prostě sledovat nějaké zajímavé příběhy a vlastně pak i třeba na tu realitu se dívat trošku jinak a právě se zajímat o ty detaily a zajímavosti z toho mého baskerského života.
0: Jak ty písničky vlastně vznikají? Je to tak, že píšeš spíš doma anebo může něco vzniknout třeba přímo na ulici, něco uvidíš, tak tě to zaujme, natolik inspiruje, že rovnou začneš improvizovat, protože ty používáš takzvaný looper, smyčkovač, to znamená, že teoreticky vlastně můžeš tvořit přímo tam, poměrně v klidu.
1: Jo, jako v poslední době se snažím i právě přidávat nějaký, jako, nějakou jam chvíli na té ulici, kdy prostě tam jako vytvářím nějakou písničku. Řekl bych, že některé jako kytarové riffy si přivezu právě z ulice a nějak je obohacuju. A nebo právě to tady u toho alba i je to nějaký jako silný zážitek, ať už třeba ten čtenářský, kdy jsem četl ve vlaku nějakou právě povídku a hrozně mě to zasáhlo, tak už jsem si psal nějaký jako text. A nebo právě i ten nějaký jako osobní zážitek třeba na tom našem Vsetínském nádraží.
0: Když říkáš, že tě inspiruje knížka, mně vždycky připadalo ohromně vlastně náročný obsáhnout podstatu nebo děj knížky na ploše 3 až 5 minut. Jo, že vlastně co teda vybrat? Jak to máš ty? Je to, že se necháváš vést čistě nějakým pocitem, který to v tobě zanechává, anebo máš třeba ambici opravdu jako pojmout to velké téma na tady té malé ploše?
1: Jo, řekl bych, že asi mi spíš třeba šlo ukázat nějakou jako zrovin té knihy nebo nějakou zajímavou souvislost nebo zapadlou postavu, která se mi líbila. A na albu jsou asi i písničky, třeba Hanťa je podle mě takový docela i věrohodný popis něčeho, co je v té knize. Ale zároveň jsem se snažil vlastně to nějak posouvat a přidávat tam i nějakou jako osobní reflexi, protože kniha už byla napsána. spíš vlastně, to je možná i takový můj volný dialog s těmi postavami a tím, co mi vlastně řekli skrze tu knihu a těmi pocity, s kterýma jsem se třeba nějak vlastně potřeboval popasovat, když jsem to četl, někdy je to vlastně i náročné čtení. A trošku mě v tomto možná osvobodil právě i Honza Žamboch svým přístupem k tvorbě jako Wolf Lost in the Poem, že on vlastně se zase inspiruje spíš jako básnířkami, ale tak nějak mi došlo, že prostě písničky se nemusí vždycky rýmovat nebo vždycky být co nejvíc melodický a líbivý a taky nemusí být vždycky romantický, i když je to jako vděčnější téma, co si budem. A tak právě nějak se ve mně rodilo i tady to, že proč tohle nevydat, no, když to vzniká ty písně.
0: Honza Žamboch spolupracoval s tebou, nebo byl u toho prvního alba taky nějakým způsobem a je teda i tady, ale není to jediná, řekněme, osobnost z oblasti hudby, která se na tomto albu podílela, ale i o tom si budeme povídat v těch příštích minutách. Pojďme si teď dopřát další ukázku z tvého alba Pábitelé. A ta má velmi zajímavý název. Je to Zdenda z hotelu Tichota. Pokud se nemýlím, tak je to jedna z těch, kde právě nějakým způsobem účinkuje i jeden z hostů.

0: trochu chybíš.
1: Z hotelu Tichota jsme se vrátili do studia Proglasu. Se mnou tady teď sedí písničkář Martin Šmelík. Ten vydal své nové album s názvem Pábitelé. Já jsem sliboval, že se budeme bavit o hostech, a taky, že ano, protože z Denda z hotelu Tichota je píseň, na které spolupracoval muzikant s svým občanským jménem nějak, ale on vystupoval i pod nějakým pseudonymem, tak teď nechám na tobě, jak to pojmeš.
2: Jo, tak vlastně Jakub Koenig, který za náma přijel z Prahy a fungoval vlastně u natáčení zpěvů i jako takový mentor a zajímavá osobnost. A byl to velice užitý čas, ještě vlastně v tu dobu byla u nás na Vsetíně moje kamarádka Sára Zapletalová, která studuje tady v Brně. A tak jsme nahrávali společně vokály a vlastně i spontánně z toho tak nějak vzniklo, že právě Jakub se jakoby zapojil do páru písniček, ať už jako producent písně Cigánka, anebo právě třeba tady v Zdendovi, kde vlastně se trochu objevuje jako zpěvák a zároveň nám i písně obohatil páru elektrickýma kytarama jako podkladem. Hmm.
1: Jakub Koenig v minulosti známý jako Kitchen a známý také třeba z projektu Zvíře jménem Podzim. Jak jste na sebe narazili?
2: No, to je vlastně zajímavý příběh, protože já jsem kdysi byl na křtu jeho alba tady v Brně, kde jinde. A hrozně mě to zaujalo a pak vlastně Palác Akropolis dával takový open call na workshop v těle a vlastně Jakub tam vedl jednu ze skupin. A řekl bych, že to pro mě bylo hodně i tak jako nějakým písničkářským vývojem nebo hudebnickým vývojem jako přínosné tady to setkání. A bylo to, řekl bych, tak rok před tím, než právě jsme šli nahrávat tady tu desku. A já jsem pak to Kubovi nějak ukazoval a bavili jsme se o tom. A vím, že nahrávání bylo zrovna v lednu, kdy většina muzikantů má i dost času, tak právě tak nějak jsme se domluvili, že i vlastně Kuba vyrazil k nám na Valašsko, tedy Jakub Koenig, a zahrál i jeden vlastně takový bytový koncert. Takže to byly takové tři intenzivní dny práce na albu a i tady zvaní přátel na koncert. A myslím si, že to bylo velice užité.
1: A Honza Žamboch se teda toho účastnil jak?
2: No, vlastně s Honzou jsem konzultoval texty, které vlastně jsem měl nějak rozpracované. A takže mi dával pár nějakých jako jeho takovou jako předkorekturu, ale neměl tak jakoby výraznou roli jako u předchozího alba.
1: U toho předchozího alba to bylo tak, že tam byly i dva texty z pera někoho jiného, než teda od tebe. Jak je to tady?
2: Jo, tady vlastně jsou texty moje a vlastně s tím, že teda o tu korekturu nějak se postaral vlastně ještě, je fajn zmínit jeden valašský básník, Jakub Chrobák, a vlastně trochu něco jsem rozebíral i s tím Honzou, ale vlastně ty texty jakoby jsem si psal sám, no.
1: Muzika, texty, tedy ty a já, musím říct, že takový první dojem a vlastně i poslední nakonec z toho alba Pábitele je takový oproti těm Krasosmutkům, že jak jsi říkal, tady je to takové více vypravěčské, že vlastně trošičku méně melodie, řekněme, ale spíš toho právě toho vyprávění vlastně nějakého hudebního prostředí a nějaké atmosféry. Tak pojďme si teď dopřát další takovou skladbu a ta má velmi zajímavý název. A jenom by mě zajímalo, jestli skloňovat a nebo ne. A mluvím o obchodním řetězci IKEA, není to reklama, je to zkrátka umělecká licence. Robot z IKEA nebo robot z IKEA?
2: No, myslím si, že to naše finále bylo robot z IKEA, ale vlastně je nějak jako správně, obě ty varianty se dají jako
1: je to tak. Užívat. A zároveň v rámci osvěty vždy s tvrdým i na konci z IKEA. No a kdo nebo co je robot z IKEA? To si povíme s Martinem Čmelíkem za chviličku.
0: A tak chci, aby seděl kytky v mojí poušti a uvnitř mě to potom kvetlo.
3: Peru si pořídili novýho robota, bude pomáhat sadit domorodce.

0: našich souších rostl.
1: Potulný písničkář Martin Čmelík dorazil do studia Proglasu, aby nám v pořadu Jak se vám líbí představil své nové album Pábitelé. Robot z IKEA, to je písnička, kterou jsme právě slyšeli. Tak kdo nebo co je Robot z IKEA?
2: Jo, tak píseň vlastně trochu jako vybočuje z toho konceptu nějakých hrabalovských jako motivů nebo postav. A je to teda píseň, ke které mě inspiroval jeden článek na ČT24. Bylo to právě o nějakém robotovi, který v deštném pralese jako sází sazenice. A přišlo mi to hrozně jako pěkný, že takový článek prostě se tu objevil a zrovna to bylo i v záplavě nějakých jako špatných zpráv. A tak jsem nějak měl potřebu, že taky bych jako chtěl jako jeho robota ve svém životě, aby prostě v těch nějakých každodenních pouštích občas jako sázel nějaké sazenice prostě. A tak jsem si říkal, no, kdyby třeba byl na IKEA, že bych si ho prostě pořídil domů. Sice tam není, ale je v písničce.
1: Já jsem měl nějaký nápad na otázku a teď ho nemám. Počkej, já si zkusím vzpomenout. Jo, už vím. Jak jsi mluvil o hrabalovských motivech a tématech a postavách, máš ještě nějakého autora, který tě tak výrazně ovlivňuje?
2: No, řekl bych, že asi literárně tolik ne. Jako mám třeba rád Kunderu, ale myslím si, že jako hrabalovy motivy ve mně tak nějak rezonují víc i skrze ten život pouličního umělce. Hmm.
1: Říkal jsi, že hraješ na ulici písničky z Pábitelů, asi i z Krasosmutků. A jak je to s tím cestováním do zahraničí, když teda jezdíš, jakože jezdíš, tak tam hraješ taky české písničky?
2: No, většinou ne. Teď třeba mě hodně zaujala Potsdam u Berlína, takové historické městečko, kde právě jsem hrál, myslím, Cigánku a tak možná i budu hrát víc moje písně, protože tam třeba to mělo i celkem úspěch, ale většinou jako ta jazyková bariéra je jako výrazná v zahraničí, no, že jako spíš člověk prostě vychází z té angličtiny, no.
1: Tam hraješ teda covery
2: jo.
1: Známých nějakých písniček.
2: Většinou covery, furt se teda sbírám k tomu, že napíšu nějaké svoje písničky v angličtině, ale ještě k tomu nedošlo, takže spíš právě nějaké covery s looprem většinou.
1: Je konkurence veliká v zahraničí? Co se týká paskování?
2: Jo. No, určitě je to tam běžnější, třeba co se týče Německa, možná i Španělsko. Vždycky se tam cítím tak jako víc, nevím, vycházím méně z komfortu, možná je to tím, že nejsem jakoby doma, že mě tam moc nikdo nezná, ale i tam víc jako potkám, no, někoho, kdo taky má ten rudl jak já a jede si prostě někde na vystoupení baskovat. Dokonce v Berlíně v Mauerparku, tak tam byla taková fronta baskerů s těmi rudlíky, prostě když byly trhy, tak to v Česku jako tolik se mi nestává, že bych takhle někoho potkával. No.
1: Kam by ses chtěl ještě se svým rudlíkem vydat?
2: No, lákají mě severské země, jako Dánsko, možná jako Švédsko. A takže tam bych se rád někdy vypravil a snad k tomu dojde.
1: No, každopádně doma seš tady a doma si také natočil své album Pábitele. Nás čeká na závěr ještě písnička, kterou si tady už několikrát jmenovali, to Cikánka nebo Cigánka. A na té si taky spolupracoval s Jakubem Koenigem.
2: Jo, ta vlastně tak nějak taky spontánně to vzniklo. Já jsem původně ji chtěl nahrát jenom s kytarou, jako takovou oddychovku na závěr. A právě Jakub říkal, že by přece jen něco jako do ní přidal a tak vlastně jeho pověstným způsobem, že na jeho iPhoneu si nahrává v ateliéru různé zvuky a pedy, tak vlastně se postaral o produkci a finálně to teda ještě doladil Kuba Mečkovský, což je taky jeden člověk, kterýho bych měl zmínit, protože se postaral o produkci a zvuk vlastně toho alba.
1: Martine, kdyby tě chtěl někdo sledovat, kdyby chtěl vědět, kde třeba se objevíš příště, v jakém českém městě nad 10 000 obyvatel, tak kde by tě mohl najít?
2: No, tak může mě najít na Instagramu, buď pod mým jménem Martin Čmelík, to samé na Facebooku, a nebo taky mám nově k tomuto albu takovou stránku, která se jmenuje Pábitelství Baskera. Je to vlastně na Instagramu a Facebooku taky. A tam teda dávám obsah víc jako spojený s tím novým albem, takže mě určitě může sledovat a určitě budou nějaké koncerty a akce, kde se můžem potkat.
1: Martine, já děkuju, že jsi na svých cestách udělal zastávku i v Proglasu. Přeju, ať se daří tobě, ať se daří novému albu a doufám, že se tady potkáme zase nad tím příštím.
2: Jo, děkuji moc za pozvání, ať se vám tu v Brně, v novém působišti taky daří.
1: Děkujeme. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka, v tuto chvíli se od mikrofonu loučí Janis Moras, čeká nás ještě závěrečná písnička, díky, že nás posloucháte a těším se opět příště naslyšenou.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Romská zmocněnkyně zůstává na úřadě vlády. Protidrogoví experti mají nakonec zamířit na rezort práce. Ukrajina výrazně narušila zásobování anektovaného Krymu. Cenu Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Radiožurnálu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich proto i zvažují svůj odchod. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu míň. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší železniční tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o dráhách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, jak říká jeho ředitel Tomáš Tohot.
3: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
2: Ukrajinské drony pokračují v útocích na zásobovací koridory na okupovaný ostrov, poloostrov Krym. Podle ruských telegramových kanálů se tam začíná projevovat akutní nedostatek pohonných hmot i potravin.
4: Obyvatelé Krymu na sociálních sítích zveřejňují prázdné a poloprázdné police se základními potravinami, cukrem, moukou, rýží nebo pohankou. Před čerpacími stanicemi se tvoří několikakilometrové fronty aut. Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brody na svém telegramovém účtu napsal, že provoz ruských nákladních aut na trase z Ruska na Krym se za 2 týdny snížil o 70%, a to díky ukrajinským dronovým operacím. Velení ruské okupační armády proto od 7. června zakázalo převoz veškerého vojenského materiálu po hlavním kontinentálním silničním tahu na Krym. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, kterých bylo skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci i dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy jejich řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
5: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
6: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
7: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získal tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
8: Překážky v Brněnské ulici v Praze i v Horní Litči na Vsetínsku. V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní také za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou, je to v mírné zatáčce a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace za Jihlavou. Vltavou. Na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše, je tam pozor na vybočující vozidla. A na Vsetínsku velmi opatrně na silnici 57 mezi Lidečkem a Horní Lidčí někdo postrácel různé předměty. Na vozovce leží kusy dřeva, plasty, upínací pásy. Stojí tam i už nákladní auto s defektem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. To byly zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

trhám list v duši, v mém kalendáři. Zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

0: Dobrý a požehnaný den přeji ze studia Benjamin, z toho nejmenšího, Martin Holík.
1: A Milan Tesař začíná Rudl.
0: Tak a v tom Rudlu máme tady nejprve tři kamarády Proglasu, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny v tomto měsíci a my jim chceme moc popřát a poděkovat.
1: Jsou to Blanka Žaludová z Mostu, Jiří Veselý z Prahy a Pavel Walter z Chotěboře.
0: Tak a teď tu máme dárce, kterým je 70 a více, mají také narozeniny v červnu a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Tak to jsou Hans Korbel z Opavy, Ludmila Kindlová také z Opavy,
0: Božena Hradilová z Chotěboře, Ludmila Moriová z Pardubic, Věra Stiborková z Kopřivnice. Někde jsou tady ta čísla vysoká, takže to je tak jako s úctou a někde ten věk je nižší a moc děkujeme za vaši práci, za vaši spolupráci, za to, že se navzájem máme. A ono se to projevuje na mnoha a mnoha místech a třeba před týdnem to bylo takové velmi silné a to byl, Milane, meeting Brno.
1: Ten meeting Brno v podstatě je to festival, který se sice koná tradičně, ale letos byl mimořádný i tím rozšířením o sjezd bývalých krajanů, respektive jejich potomků. To tomu dodalo vlastně nový rozměr, ale to téma smíření historických souvislostí, rozklíčovávání historie, to se vlastně tím festivalem táhne po celou dobu jeho existence.
0: Po celou dobu. Ono to trošku vypadalo, že se tady děje naraz něco, co se předtím nedělo, ale ono se to děje už teda drahné roky. A tady já jsem dostal závěrečnou zprávu, že tento ročník byl nejnavštívenější, takže vlastně těch 40 zhruba akcí nejrůznějšího typu. Tam prostě klavírní koncert se dvěma zpěvačkami, tam velkolepá debata s politickými vězni nebo s posledními ze zachráněných sirem Nikolasem Vintnem a za doprovodu syna Nika Vintna. Jo, říká se teda, že dojel z Británie na motorce. Nemůžu si to představit. Ale je to chlapík naprosto pokorný, obyčejný a dodal tomu festival šmrnc, protože kamkoliv jsem šel, tak jsem ho tam viděl prostě sedět mezi lidmi. Přičemž jsem několikrát samozřejmě také seděl na tom pódiu a vedl hovory a jako velmi důležité. Jo, právě, jak zmínil to odpuštění, že odpuštění není odměna pro ty, kteří se proti nám provinili, ale je to vlastně dar pro nás samotné, abychom se mohli odpoutat a jít dál.
1: Ostatně odpuštění bylo i jedním z témat té velké události teď v sobotu, že?
0: Je to tak, je to tak. Tam bylo vlastně to trojheslo a jedno z nich vlastně asi to nejvýznamnější bylo právě to odpuštění. Takže pojďme od meetingu Brno, kde děkujeme mnoha našim souvěrcům, dá se to tak říci, našim kamarádům, přátelům a lidem dobré vůle, kteří vlastně se svými vlastně zcela malými silami, jako jsou síly každého z nás, dělají velké věci. Takže to je takové boží požehnání. No, pojďme na ten zážitek se soboty a neděle.
1: Ano, tak sobota, brněnské výstaviště, slavnost blahořečení nových tedy českých blahoslavených Jana Buly, Václava Drboli. Pro mě to bylo důležité, mimo jiné, samozřejmě je to důležité pro celou diecézi a pro celou církev naší a tak dál, ale já totiž jsem vlastně vzpomínal, moje babička pocházela z Čučic, což je jedna z farností, ve kterých působil Václav Drbola, jako úplně mladý, myslím, že to bylo druhé jeho působiště. A já jsem si na to jméno vzpomínal z dětství, že o něm občas mluvila, že k němu chodila do náboženství. A samozřejmě dneska už mi o tom popovídat nemůže, už je pár let po smrti, ale v to jméno opravdu mám zafixované už jako z dávných dob.
0: Václav prý byl ve výuce v nábožku, že byl o něco přísnější než Jan. Bula.
1: Tak podrobnosti už nevím, ale...
0: No, tam byl krásný ten animák taky, pětiminutový, naprosto profesionální úrovni a vůbec celé.
1: U toho se mi líbilo, u toho animáku, je to na stránkách právě Brněnského biskupství, respektive na těch stránkách Bula Drbola, že to filmové studio, které animák s pomocí umělé inteligence připravilo, tak říkali, že vlastně té AI se člověk musí teda zadávat ty přesné pokyny, ale ona si zase podle toho vytváří ty věci a člověk to nemůže tak úplně všechno uhlídat. A že se tedy modlili, aby oba noví blahoslavení si přimlouvali za to, aby v tom filmu vyšli dobře. Něco takového. Je to jako, líbí se mi to.
0: Ano. Já jsem slyšel jeden hlas třeba, že to bylo hodně sladké. Na druhou stranu, tam bylo právě jeden charakteristický znak, že oni ani jeden, ani druhý, když ty procesy potom byly jednotlivé, oddělené, i když ze stejného důvodu, tak oni nikdy nezatrpkli. Oni vždycky byli v tom pozitivním naladění a vlastně dát svůj život za budoucnost, za svobodu, to skutečně, když tam byly ty tváře, někdy bolestné, ale většinou právě mírně usměvavé. A to se mi teda líbilo, jestli to ta AI dělala, to udělala velmi dobře. Tedy to zadání bylo.
1: To zadání muselo být.
0: Ano, ano, ano.
1: Podle toho, no. Jo, a jinak myslím, že jednak potkával jsem tam samozřejmě známé, které jsem čekal, ale potkal jsem i pár známých, které bych nečekal na takové události a bylo to moc krásné, jak se tam lidi spojili. A hlavně jsem z toho měl pocit, že celé to bylo připravené tak, že kdo tam byl od rána do toho nebo pozdního odpoledne, tak se, i když to není to základní, ale nenudil se. V podstatě celé to bylo připravené tak, aby to bylo, aby člověk mohl ty věci prožít a aby zároveň, když teda byla nějaká pauza, taky využil podle svého a všechno si myslím, že klapalo tak, jak mělo.
0: No, já mohu jen vyslovit superlativech dík a obdiv vlastně organizátorovi, to je Brněnské biskupství ve všech jejich částech, to znamená i v těch přímých organizátorech, kteří jinak mají jiné věci na starosti, ale že byli schopni potom objednat u subdodavatelů, řekněme, o těch profíků. A tam to bylo opravdu po všech stránkách. Ať už vezmu scénáře, to provedení, potom vlastně skladbu tak, aby zaujala jak mladé návštěvníky, děti, tam byly ty naše, od našich kamarádů a přátel Orlů, ty skákací hrady a to všecko, tak tam byly i ty niterné události. A já třeba jako kněz jsem tam proseděl hodně času ve spovědnici, tedy na těch židlích nás tam bylo třeba 70 naraz a bylo to tak akorát pěkně, jo, že kdo chtěl, tak stihl se vyspovídat, takže i tady ta obnova. No a nevíc, třeba úžasné bylo, že jsem na mobilu jenom otevřel místo, kde jsem měl QR kód na oběd, a do dvou vteřin jsem ho měl v ruce, jenom tam pan výdejce namířil svůj a

0: Pozvání teda Barborou Černoškovou, potažmo mého kolegy Petra. Já jsem se ptal třeba Pavla Svobody, velvyslance, který tam seděl proti mně, co říká na muziku, a on je muzikant, že hraje ve ztracené kapele dodnes, tak říkal, že to nemá chybu. Takže SBMK, vedení Štěpánem Policerem. Potom celkové to řízení vlastně Vojtěchem Juráskem, který byl také na začátku kdysi naším,
1: ano, je to tak,
0: naším redaktorem zpravodajství, a Janu Grolichovi jsem potom říkal, že to jsou teďka ti svědci, které je potřeba prosit o přímluvu, protože ty zápasy jsou teďka veliké a těžké a pro ně je to ze všech stran obtížné, takže svatí Jan a Václav, čili Honzík a Vašík mají teď co dělat, aby za nás tady fungovali.
1: Tak a samozřejmě kromě obsahové stránky, tak i technologicky, že všechno bylo.
0: Tam byl teda, to ze své profese musím říct, že ten zvuk byl naprosto profesionální, a to jednak v tom péčku, kde byly ty přímo zářící sloupy, a potom v tom zetku, které je speciální, že to je obrovská stavba a kruhová, mimochodem ona je poloviční proti té nové hale, která bude stát těch 7 miliard, a to prosím je kolik let stavba, jo? To čili mimořádná odvaha a výpočtové techniky. Nicméně ten zvuk se tam dělá hrozně špatně v té kruhové té, takže jsem si to schválně obešel, napočítal jsem 22 místních reproduktorů, které jediné umí tohleto vyřešit, aby to nebylo nikde přeřvané, nikde nebylo echo a všude bylo rozumně slyšet. Takže to opravdu dělali profíci. No a ty velkoplošné obrazovky, že vlastně ať seděl, kdo chtěl, kde chtěl, tak vlastně vždycky viděl krásné texty promítané při těch písních na tu obrazovku. To opravdu nemělo chybu. Takže klobouk dolů.
1: Člověk by si řekl, že by to mohla být krásná inspirace a odrazový můstek pro příště, ale je to tak jedinečná záležitost, že kdo ví, kdy nějaké příště bude.
0: No a další den to totiž neskončilo, že jo? To bylo, jednak těch akcí bylo desítky před a teďka bude ještě spousta po, a moc dvě hezké slavnosti se tedy konaly jednak ve Starovičkách a jednak v Lukově, to je rodiště Jana Buly, a tam jsme byli přítomní jako Proglas se stánkem také, stejně jako na výstavišti, a tam by nám o tom řekl pár slov Jirka Vitouch, náš manažer.
2: Tak ano, včera jsme byli v neděli vlastně, navštívili jsme Lukov u Moravských Budějovic, je to vlastně rodiště blahořečeného v sobotu Jana Buly, a spolu s námi tam bylo více než 1500 návštěvníků, takže to byla opravdu velká akce. A do celé té přípravy, což mě teda osobně překvapilo, se zapojilo celá farnost a i celá obec. Jo, tam byla vlastně děkovná mše v 10 hodin dopoledne a odpoledne tam byl opravdu bohatý program, jak vlastně na pódiu u kostela nebo před kostelem, tak i na obecním úřadě, na základní škole, takže opravdu každý si našel to své.
0: Kdo čekal v neděli přenos v 9, tak on byl až od 10, právě protože to byl přímý přenos z toho Lukova, kde to přebírala, myslím, i televize Noé.
2: Přesně tak.
0: A ona nám laskavě předala audio.
2: Zvuk, ano.
0: Zvuk, a já vím konkrétně, protože jsem byl taky na návštěvě v nemocnici, že lidé tohleto sledovali. V mnoha nemocnicích je možné přímo chytat Noé, a tam, kde ne, tak na rozhlasový přijímač. A myslím si, že tam byla teda dost jedinečná promluva biskupa Vojtěcha.
2: Ano.
0: A byla tak vynikající, že my jsme už vybrali úryvek z té promluvy a myslím, že je zařazen už na čtvrtek tohoto týdne, kdy bude odvysílán. Takže to jsou takové světodějné, skoro bych řekl nenávadné, ale přitom teda zapamatovatelné na pořád, jo? Že to člověk už jako nezapomene do konce života. A tady třeba ta výzva právě k odpuštění, což teď jsme to s Milanem probírali, než Jirko přišel, že to byl jako velmi silný motiv. A co mě teda až nadchlo, že vlastně lidé při odchodu z výstaviště, nevím jak v Lukově, dostávali vlastně každý dopis, že jednu A4 obou stranou o tom, že to, co se dělo dneska, můžeme opakovat. A to je právě to odpuštění a že určitě každý máme co. a co žádat a co udělovat za odpuštění, že to je to, co nás může osvobozovat. Takže věřím, že pro mnohé návštěvníky tohle bude opravdu důležitým impulzem. No ale tak pro tu obec, já nevím, kolik má obyvatel,
2: tak
0: ale

0: To jsem se nedíval, ale spíš menší obec.
1: Takže to se zdvojnásobilo.
0: No, několikanásobně. Měli připravený krásné parkoviště, odchytná na autobusy, takže jako byli na to velmi dobře připraveni.
1: Takže všechna čest. No a ve Starovičkách to asi bylo podobně?
0: Tam, pokud vím, tak bylo o něco méně těch návštěvníků. Myslím, že pan biskup Pavel dával nějaký status na Facebook včera ještě večer.
1: No a potkal jsem pana faráře z Moravských Budějovic, kde teda on taky působil, že jeden z nich, a oni tam dostali právě krásně ty ostatky v tom ostatkovém tabernáklu, a tak tam měl ještě i ten přípis a teď se s tím tam fotili a říkám, a vy, tak to vy jste farníci tady, no tak to vám teda nezávidím, vy si od teďka budete muset chovat ctnostně. Oni se nenechali zaskočit a řekli, jako obvykle. Takže děkujeme moc za tento zážitek. Děkujeme také Karlu Urlitovi, který vlastně byl postulátorem, že potom tam bylo mnoho a mnoho dalších. To je škoda, nemůžeme je vyjmenovat všechny, ale oni vědí a mají to zapsáno v nebi. Takže díky, Jirko.
0: Taky děkuji.
1: A nyní se už, Milane, přesuníme na to, co můžeme nabízet posluchačům v nejbližší době.
2: Tak samozřejmě události, které jsme teď zmiňovali, budeme reflektovat ještě během dnů ve zpravodajství i v některých pořadech. To si samozřejmě posluchači můžou dohledat. Jinak samozřejmě náš každodenní provoz pokračuje tak jako jiné běžné týdny. Třeba zrovna teď tady kolega Martin Kišperský natáčí hudební rozhovory do pořadu Jak se vám líbí. Má jich naplánovaných 5 za dnešek, protože on tak využívá svůj čas, kdy může přijít, takže má zablokované studio od 8:30 do 1:30, myslím, nebo do 1:00 a točí jeden pořad za druhým. Takže se tady nenudíme určitě. V pátek budeme přetáčet koncert ze studia s jedním americkým bluesovým kytaristou Stevem Arvim, který přes Brno jede z jednoho koncertu na druhý a povedlo se nám ho odchytit. Takže to jsou takové různé prostě drobnosti naší práce. A samozřejmě kromě toho se nás čeká spousta akcí i mimo rádio, kde se buď můžeme setkat s posluchači nebo s dalšími našimi spolupracovníky, partnery a podobně.
1: Mnozí naši posluchači znají už krásnou kapli Léta budovanou, velmi zvláštní, taky architektonicky oceněnou, na Nesvačilce.
2: Tak Nesvačilka, kousek od Brna, dostupná samozřejmě autem nebo IDS JMK, a 14. června, to znamená tuto neděli, se tam bude konat koncert pro Nesvačilku. Je to benefiční koncert pro výstavbu Varhan, ale zároveň je to koncert, který je koncipovaný na podporu Proglasu. My tam budeme přítomni s naším stánkem. Kolega Jarda Vojtěch se těší, až bude vařit kávu pro návštěvníky. No a co se týká programu, koncert začne v 16 hodin. Hlavním pořadatelem je Jan Běťák, písničkář, držitel ceny Proglasu za krásu slova, držitel Anděla z letošního roku, a ten pozval své některé známé, takže bude tam třeba folklorní skupina Lyrium Liste, kterou vede jeho otec, bude tam jazzový trumpetista Jan Přibyl, který kdysi dávno byl na praxi v Proglasu v olomouckém studiu jako muzikolog, bude tam písničkářka Beata Bocek, kterou znáte z našeho vysílání, bude tam třeba Barbora Ši, což je exotické jméno, ale ona je Barbora Šilhánová, je to Češka, která ovšem žije ve Finsku, studovala na Tchajvanu hru na nějakou tradiční čínskou citeru a v podstatě slaví mnohem víc úspěchů v zahraničí tím, že žije mimo Česko. V Česku vystupuje velmi málo, já jsem ji viděl teda v Náměšti nad Oslavou, myslím předloni nebo loni, a vystoupí teď tedy v kapli na Nesvačilce.
1: A nad Tchajvan do školy létala asi běžnou linkou tak, s batohem na zádech. No, takže to je neděle a hnedka 15.
2: Tak, potom pondělí. Samozřejmě já tím, že jsem už několik let hlavním dramaturgem velkého festivalu Maraton hudby Brno, ten se tedy koná až v srpnu, ale vždy v květnu nebo červnu představujeme oficiálně program. Kvůli pozdním termínům dotací z Ministerstva kultury a nějakým dalším nepříjemnostem se to letos trošku posunulo, takže to představení programu bude tedy až teď, bude to 15. června v pondělí v 16 hodin v Brně u sochy Jošta Lucemburského, takže to znáte, takový ten kůň s vysokýma nohama, kdo není přímo z Brna. A tam budeme tedy, budou tam nějaké kapely, bude tam nový takzvaný pokojík Kateřiny Šedé, což jsou takové ta místa, ve kterých potom hrají muzikanti přímo na ulici, budou se tam rozdávat letáky s programem a ten festival bude opět bohatý od písničkářů přes rock, jazz, po folklor, vážnou hudbu. ZUŠ Open tam má svoji scénu, partnerská města UNESCO, města hudby tam mají svoji scénu. Bude toho strašně moc v tom srpnu, to bude od 6. do 9. srpna. Mm-hmm. A teď tedy v pondělí představení programu v Brně na České.
1: No a ty jsi ještě zmínil cenu za krásu slova u Jana Běťáka a letos bude také udělovaná.
2: Tak, je to cena. Tak a bude vlastně, my už několik let udělujeme na festivalu Slunovrat v Opavě a letos se Slunovrat koná od 18. do 20. června. Opět tedy v Opavě, po celém městě, na mnoha scénách, uvnitř, venku, za vstupenky i zdarma a zdaleka to není jenom hudba, je to festival, který nabízí literární scénu, zónu charitní inspirace, přednášky, živě vysílané podcasty, vědeckou scénu, takže opravdu si myslím, že tam, že si přijde na svoje každý. Je to vlastně takový... Já bych řekl trošku něco, právě něco mezi hudebním festivalem, mezi tím, co nabízí tady Meeting Brno, takže podobný typ vlastně přednášek a besed. A zároveň je tam třeba i hodně silný architektonický aspekt s možností prohlídek různých budov v Opavě, takže opravdu od čtvrtka 18. do soboty 20. kdo chce přijet do Opavy, tak určitě od rána do večera se může velmi kvalitně zabavit.
1: No, Opava je mimořádně krásné město. Zemské, slezské město, že? A takže tam je opravdu co vidět a ten zážitek po tom městě, kde pořád někde něco hraje, někde nějaká pozvánka, tak je i pro mě jako Brňáka velmi zajímavý. Takže a tu cenu budeme udělovat, myslím, v pátek.
2: Letos by to mělo být v pátek 19.
1: Jo, tak a zase se těšíme. Bude to krásné ocenění, už se na to těším. Tak, já teď asi něco řeknu o penězích. Vy na webu Proglasu můžete vidět takové ty grafy, jednak v těch křivkách a jednak potom ve sloupcích. A v těch křivkách tam je jedna potěšující a jedna méně potěšující skutečnost, toho vyplývající, že teď se nám už posledních x měsíců daří zhruba dostat tolik darů, kolik je výdajů. Takže vlastně ty křivky jedou souběžně. Nicméně je mezi nimi vrstva několika milionů a to je vlastně tak, že my když jsme už úpěli pod tím egyptským jařmem, tak jsme museli platit ty šílené nájmy a energie předražené a tam se vytvořil vlastně dluh a potom to stěhování, to dopadlo výborně. Já jsem až včera večer, myslím, vypínal takové to, že sbírka na stěhování je ukončena, protože ta skutečně přinesla zhruba těch 5 milionů, které byly potřeba na to přestěhování, to jsou zejména ty technologie. No ale vlastně ty neuhrazené faktury teda z toho minulého období, že se to posunuje, tak ty tam stále jsou. Takže my už teďka vlastně provozujeme o dobrých 25% levněji celé vysílání Proglasu. A toto nám zbývá a je to pořád jako koule na noze. Takže tam potom poprosíme a zase a poděkujeme, potřebujeme to opravdu už jako srovnat, abychom měli tu budoucnost před sebou. No a uvidíme, jak to tady půjde potom i nadále. Tak, no a co se týká vysílačů, tak teď je taková doba, kdy ti provozovatelé vlastně trochu si jako vydechují, protože splnili jako velkým nasazením ty loňské normy a zadání od ČTU. A teď vlastně si trošku plní kapsu zpátky za ty obrovské výdaje, které měli. Nicméně nějaké vysílače přibudou. My jsme trošku, malinko nás mrzí, že vlastně některá místa, která si to opravdu zaslouží, třeba právě ta zmíněná Opava, která je pokryta, ale ne kvalitně, takže by potřebovala ten vysílač. Takže ty plány jsou, ale musíme být trpěliví a zejména tam už je potřeba teďka, aby vlastně všichni ti účastníci těch sítí, pokud to tam není takzvané odpojování, tak vlastně musí souhlasit s tím, že ten vysílač tam chtějí na to zahuštění a že také budou to příslušné podíl z toho platit. Což v jednom případě je dobré, v jednom případě je to obtížnější, že tam těch klientů není tolik, kolik bychom doufali. Takže trpělivost růže přináší, uvidíme, já myslím, že do konce června by ještě jeden vysílač mohl být, ale teď nebudu říkat, který, když to není jisté.
2: Tak já myslím, že bychom ještě mohli říct o jedné události, která se bude tady na půdě Proglasu konat ve čtvrtek, 11.
1: To budeme my kolegové, já kněží brněnského děkanátu, my máme jednou měsíčně rekolekci a ta se stává z chvíle ticha, adorace, modlitby, svátosti smíření navzájem si poskytujeme. Potom je tam taková ta pauza, což je na tu kávu, což je to nejdůležitější, že si všecko řekneme. A potom máme oficiální část, která to je jedna informace za druhou, to chrlí, co, kde, kdo, s kým a letáčky se rozdáváme a tak. Takže my jsme pozvali kněze a s chutí to přivítali, takže když bude hezky, tak budeme tady na našem kurtu nahoře nad domem a když by pršelo, tak budeme uvnitř. No a my máme právě ten prostor tak dělený, že to je chvilku kaple a když se správně zatáhnou závěsy, tak je to potom knihovna. Takže se na to těšíme a také ukážeme všem kněžím, že to jsou takový nejzaneprázdněnější lidé, které dohlédáme, takže budou mít tu chvilku třeba, aby se podívali, jak to u nás vypadá.
2: Tak a jenom řeknu, že knihovna je krycí název pro shromažďovací místnost na porady a podobně.
1: Tak to je dneska všechno z Rudlu, těšíme se, děkujeme za všecko, loučí se Martin Holík
2: a Milan Tesař.

Je krátce po 21. hodině a my se nyní pomodlíme společně večerní chvály a po nich následuje živý růženec bolestný.

0: Dnes si připomínáme památku svatého Efréma Syrského, jáhna a učitele církve. Všechny texty pro dnešní modlitby vezmeme ze druhého týdne žaltáře od strany 959 ve starším vydání breviáře, 959 anebo 1072, pokud máte novější vydání, 1072. Pouze závěrečná modlitba bude z památky na svatého Efréma Syrského, tedy ve starším vydání 1388, 1388, v novějším vydání 1555, 1555. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Jak veliká dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme, lidé milí.
1: Neboť všichni jsme stvoření ku podobenství Jeho a přehojně obdaření ctí a slávou od Něho.
0: On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem nebezradou sám se člověk nezmařil.
1: Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznatí, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhatí.
0: Všechno lidské moci poddal, cokoliv na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
1: Proto každé věrné duši, a to času každého, znáti a chváliti sluší, dárce tak laskavého. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
0: Slyšte to všechny národy, poslouchejte všichni obyvatelé světa.
1: Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý.
0: Má ústa pronesou moudrost, z úvah mého srdce vyprýští znalost.
1: Nakloním svůj sluch k průpovědi, za zvuku lyry zjevím svou záhadu.
0: Proč bych se měl bát za dnu neštěstí, když mě svírá zloba nepřátel?
1: Kteří spoléhají na svůj majetek a chlubí se přemírou svého bohatství.
0: Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, není sto zaplatit Bohu své výkupné.
1: Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit, aby člověk žil na věky a neviděl zkázu.
0: Neboť uvidí, že umírají moudří, že stejně hyne pošetilec i hlupák a zanechávají své bohatství jiným.
1: Hroby jsou jim domovem na věky, jejich obydlím po všechna pokolení, i když svými jmény nazvali celé země.
0: Nesetrvá totiž člověk v hojnosti, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
1: Zhromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán.
0: Takové je chování těch, kteří důvěřují v sebe. Takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.
1: Kladou je jak ovce do podsvětí. Smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
0: Jejich vzezření záhy pomine, podsvětí jim bude příbytkem.
1: Ale mou duši Bůh vysvobodí z podsvětí, neboť mě vezme k sobě.
0: Neboj se, jestliže někdo zbohatne a vzroste majetek jeho domu.
1: Až zemře, nic si sebou nevezme, nesestoupí s ním jeho jmění.
0: I kdyby si za svého života liboval, budou tě chválit, že jsi to dobře zařídil?
1: Přece se připojí ke svým předkům, kteří na věky neuzří světla.
0: Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Zhromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán. Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečetí.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení z listu Římanům. Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru.

0: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. Chvalme Krista, pastýře a strážce našich duší, neboť on miluje a chrání svůj lid. Obraťme se na něj s důvěrou a prosme ho. Pane, ochraňuj svůj lid.
1: Věčný pastýři, ochraňuj našeho biskupa Pavla.
0: A všechny pastýře své církve.
1: Pohleď dobrotivě na ty, kdo trpí pro následování.
0: A pospěš je vysvobodit ze všech soužení.
1: Pane, smiluj se nad všemi nuznými.
0: A hladovějícím dej obživu.
1: Osvěť členy zákonodárných shromáždění.
0: Aby ve všem rozhodovali s moudrou spravedlností.
1: Přispěj zemřelým, které jsi vykoupil svou krví.
0: Aby s tebou mohli vejít ke svatební hostině. Pane, ochraňuj svůj lid. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi naučil svatého Jáhna Efréma vnímat tvou slávu a on z vnuknutí Ducha Svatého zpíval o velikosti a kráse tvých tajemství a zcela se oddal tvé službě. Naplň svým svatým duchem i nás, abychom ti sloužili s opravdovou vnitřní radostí skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní už je čas k modlitbě živého růžence. Budeme se modlit růženec bolestný a číslo do studia je 739 850 345.

Pomodlíme se i za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za spásu duše zemřelého manžela, za rodiče a celou zemřelou rodinu, za děti, vnuky, za sebe, za dar zdraví a boží ochranu pro všechny, za obrácení hříšníků, odpuštění hříchu a za dary Ducha Svatého a dar víry a duše v očisti. A chtěla bych poděkovat za všechny vyslyšené prosby a na můj úmysl. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc děkuji všem, kteří se mnou modlili a vám přeji příjemnou službu a požehnanou dobrou.

0: Druhý desátek bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, dobrý večer. Já bych vás chtěla všechny moc poprosit, aby se se mnou pomodlili za uzdravení mojeho vnuka a za obrácení mojí dcery, jeho maminky a za pokoj a klid ve všech rodinách na úmysl svatého otce a aby se státníci dohodli, aby nebyly války ve světě. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mnohokrát vám děkuji za modlitbu, že se se mnou pomodlí. Přeji vám pěkný večer a vám, paní hlasatelko, příjemnou službu a taky pěkný večer a dobrou noc.
0: Děkujeme, také přejeme dobrou noc s Pánem Bohem.

0: třetí desátek bolestného růžence se pomodlíme s paní Vandou. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Tak já bych se chtěla za vnuka modlit, který bude mít zase zkoušky jako ten týden a potom ozdraví pro celou rodinu a za kněze, aby nás vedli do nebička a byli zdraví a dary ducha. Tak, Otče náš, můžu modlit se?
0: Ano, ano.
1: Ano, Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním
0: korunován.
1: Trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunovan.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A já děkuji za modlitbu a přeji dobrou noc.
0: Také vám děkujeme. Dobrou noc s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

Já připomenu ještě číslo do studia 739 850 345. Budeme se společně modlit čtvrtý desátek Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: Do vysílání vítám volající paní Anu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady Anna z Kopřivnice. Já bych se chtěla pomodlit za našeho malinkého vnoučka, který je v nemocnici ode dneška. Za naše rodiny, za naše kněze a taky i za jednoho pána, který je v nemocnici s námi. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám za společnou modlitbu a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem také vám děkujeme.

0: Tak pátý desátek se s námi pomodlí paní Rozálie, kterou jsme už dlouho neslyšeli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Všechny srdečně zdravím. Už jsem v pořádku. A zaplať pánu. Předevčírem mě pánu dožičil nebo do 89. Všechny vás srdečně zdravím.
0: Gratulujeme.
1: A jsem ráda, že jsem se mohla dovolat. Můžu prosím začít?
0: Ano, ano.
1: Otče náš, jen ještě na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria. Milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který by pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: A Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď prosím do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvoje milosti potřebují. Dobrý Bože, ty jsi stvořitel a dárce života.
2: Děkujeme ti za život náš, životy našich příbuzných a přátel. S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, abys je přijal do náručí své lásky. Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. Velkorysé odměn za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky. Naplň jejich víru v příběh do svého království. Tuhle desátek bych chtěla věnovat všem, kteří odpočívají na našem bojovce v Litově. Za svého manžela, za vnuky, za svou rodinu, za živou i zemřelou. Dále za všechny našeho společenství, za všechny ty, kteří nemají střechu nad hlavou, za všechny nemocné, sestřičky, lékaře. A děkuji ještě jednou paní Marii, panu Ježíši za to, že jsem zase v pořádku. Tráva s královnou, matku mé zvěnství, života, sladkosti a naděje naše zdrava. K tobě voláme vždy si nové Evy. K tobě vzdycháme lékající a tlačí si v tom, co se zavému doli. A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, přesladká Panna Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
2: A vydám Kristus, dal účast a síla v zlíbení. Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí i v mrtvých stání, získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, Kňuženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto všech rozvíváme a také podle ní žijeme a dosáhneme toho, co slibují, že Krista, našeho Pána, amen. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, prosbami našimi nepohrdej v potřebách naš, ale z každého nebe součítla, vysvoboď nás, mocníka naše, usila nám sílou a divy prost, čímu svému nás dole. Omlouchám se. Všem vám děkuju, že jste se se mnou pomodlili. Přeji hodně zdraví, Božího požehnání a jsem hodně ráda, že jsem se po dlouhé době mohla dovolat vám přeji všechno dobré pro hlase a pokojnou, klidnou službu. Všem klidnou dobrou noc a ještě jednou strašně moc děkuju.
0: Také děkujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, děkuju. Že jste v pořádku.
2: Děkuju.
0: Tak děkuju dobrou moc. Noc.
2: Dobrou noc.
0: A s Pánem Bohem. A my ještě dokončíme dnešní růženec. Děkujeme všem, kteří se dovolali a vám všem, kteří jste se s námi pomodlili ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: obraz neba, obraz teba.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas. Je 22 hodin a na Proglasu nyní otevíráme knihu Vejdi do radosti Jiřího Mikuláška. Čte Václav Baur.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část druhá. Kněžská služba otce Václava.
1: Město Slavkov, světoznámé díky bitvě tří císařů, patří k nejstarším šlechtickým sídlům v našich zemích. Od 16. století je spjato s moravským rodem Kouniců, kteří zde zbudovali honosný zámek s krásným parkem. Těsně pod zámkem se nachází mohutný kostel, zasvěcený Vzkříšení Páně, v klasicistním slohu, spojený s farou v jeden stavební celek. Ten se stal prvním kaplanským místem pátera Václava. Pan arcikněz Václav Uhýrek, který před několika lety oslavil osmdesátku, přivítal svého jmenovce srdečně. Pokojná a usměvavá tvář nového kaplana budila důvěru. Budete zde mít hodně práce, hlavně ve školách. Václavovu mysl však nezaměstnávali jen přípravy na hodiny náboženství, ale to, co s úzkostí prožívali jeho farníci a co četl i ve tvářích dětí, které měl před sebou ve školních lavicích. V rušných zářijových dnech roku 1938 se rozhodovalo o osudu republiky. Stupňovaly se Hitlerovy územní požadavky, kterým dosavadní spojenci Anglie s Francií stále více ustupovali. Vláda podala demisi a pozdě v noci 23. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do 40 let. Obyvatele fary probudil ze spánku nezvyklý ruch. Když páter Václav vyhlédl z okna, naskytl se mu nezvyklý pohled. Na prostranství před farou to vypadalo, jako by válka už začala, až na to, že se nestřílelo. Přijížděly vojenské vozy a nákladní auta se zásobami potravin pro vojáky a s benzinem pro motorová vozidla. Troubení a úsečné vojenské rozkazy, hluk startujících aut. Ze spánku už nic nebylo. Ubytovatel, který se osobně dostavil na faru, tam umístil několik kněží a další dva důstojníky, kteří narukovali do Slavkova. Tam narukoval také Václavův bratr Jaroslav, který byl ubytován v horním patře zámku. Mobilizace postihla i farní duchovenstvo. Katecheta měšťanských škol Metoděj Nebojsa i kaplan Josef Malík museli ráno odjet ke svým útvarům. Celá tíha duchovní správy tak zůstala ležet na stařičkém arciknězi monsignore Václavu Uhýrkovi a na kaplanech Václavu Drbolovi a Jaroslavu Válkovi. Den po svátku svatého Václava byl v Mnichově spečetěn osud první republiky. Pan arcikněz napsal do farní kroniky třesoucí se rukou prosbu. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. První rok Václavovy kněžské služby, lemovaný historickými událostmi, uběhl rychle a hekticky. 15. března 1939 vtrhla německá vojska do Čech a postupně obsazovala celé území zubožené republiky. Dva dny poté lidé s pláčem sledovali přijíždějící kolonu německé armády, která obsadila prostorný slavkovský zámek. Pan arcikněz to nesl velmi těžce. Ještě předloni si podával ruku se členy francouzského spolku Comité Richelieu a k fotografii do farní kroniky napsal Francouzi, věrní přátelé našeho národa. Teď se ale týž národ cítil zrazený a opuštěný. Lidské jistoty se hroutily. Okupační úřady vydávaly nové předpisy, nařízení, zákazy a omezení s odvoláním na válečný stav.

září 1939 nastoupil Václav Drbola jako kaplan v Čučicích. Tato farnost leží tak trochu na konci světa. Obec s farním kostelem svatého Jakuba staršího je ze tří stran obklopena lesy. Silnice u chrámu končí, dále už vedou cesty do lesů nad údolím, kterým protéká říčka Oslava. Václav tak vystřídal městský ruch za poklidný život na vesnici. Do Slavkova se ale přece jen ještě jednou vrátil. V dubnu 1941 ho překvapil bratr Jaroslav. V době mobilizace při vycházce mu padla do oka jedna dívka. Stála u otevřeného okna a česala se. Dali se do řeči a Jaroslav na ní nezapomněl, ani když se vrátil domů. Tak se stalo, že otec Václav oddával svého bratra ve slavkovském kostele. Čučice znamenaly pro mladého kněze náročné období. Místní pan farář Oldřich Hill léta vážně churavěl. A protože bylo málo kněží, dlouho marně žádal o kaplana. Ve školách bylo tehdy mnoho hodin náboženství a Čučice patřily k malým farnostem. Proto mu podle svých možností vypomáhali kněží z Ivančic, hlavně katecheté na důchodě. A nyní konečně přišla pomoc. Pan farář někdy churavěl celé týdny, často byl hospitalizován. A když se vrátil z nemocnice, žádal o zdravotní dovolenou na Zotavenou v Lázních. Václav tak vedl prakticky celou duchovní správu a páter Oldřich věděl, že se na něj může ve všem spolehnout. Byla by to vesnická idylka, kdyby však národ mohl svobodně dýchat. V říjnu 41. roku dostal Drbola zprávu, že zemřel kněz Cyril Vala z jeho rodných Staroviček. Rád na svého duchovního otce vzpomínal a nyní s vděčností poděkoval Bohu za jeho život i obětavou kněžskou službu. Jako příslib lepších časů přivítali v rodině bratra Jaroslava poružence druhou dcerušku Jaroslavu. Krutou realitu protektorátu připomněla krátce po smrti Reinharda Heydricha zpráva o zatčení a popravě dlouholetého faráře z nedalekých Ivančic pátera Adolfa Tesaře. Jako kurátor cyrilské jednoty měl přístup k bankovním kontům a vytvořil tajný podpůrný fond, kterým pomáhal rodinám pronásledovaných a uvězněných vlastenců. Jako kněz také vystavoval falešná potvrzení o křtu židům, aby je uchránil od deportací, přestože tím sám riskoval koncentrační tábor. Václav si velmi vážil tohoto odvážného kněze širokého srdce. Krátce na to byli v Brně v Kounicových kolejích popraveni dva další kněží ze Ždánic, farář Václav Kostiha a kooperátor František Voneš za ukrývání parašutistů. Bohužel zdravotní stav pana faráře se však stále zhoršoval. Václav musel oznámit kapitulní konzistoři, že čučický páter Oldřich Hill v sobotu 13. března 1943 ve 3 hodiny odpoledne zemřel.

Na začátku dubna 1943 byl Václav Drbola z Čučic nečekaně odvolán. Brzy po pohřbu pana faráře se ozval arcikněz Raška z Bučovic a vyzval ho, aby si přišel vyzvednout jmenovací dekret a domluvit nástup, neboť od 1. dubna byl jmenován novým bučovickým kaplanem. Hned další den ráno po mši sedl Václav na kolo a vydal se k železniční stanici do Rapotic. Cesta vlakem do Brna rychle uběhla. Když se před ním otevřel výhled na katedrálu s jejími štíhlými věžemi, honili se mladému knězi při pohledu na vzpínající se stavbu na skále v hlavě různé myšlenky. Nemohl nevzpomenout na biskupa Josefa Kupku, který na něj vložil ruce při kněžském svěcení. Už 2 roky je diecéze osiřelá po jeho náhlé a nečekané smrti v Nové Říši. Přesto tu chrám ční jako symbol stálosti a jistoty uprostřed proměn a nejistot. I teď, kdy už 4 roky žije národ v nesvobodě a zuří krutá válka. Ani na přípoj nemusel Václav dlouho čekat. Místo oběda si dal na nádraží párek a pivo. Pak se pohodlně usadil na lavici v kupé. Měl sebou sice rozečtenou knížku, ale neotevřel ji. Uvažoval nad tím, co ho asi čeká v Bučovicích. Když vlak přijížděl do Slavkova, uvědomil si, že už to bude 4 roky, co odešel ze svého prvního místa. Pan arcikněz Václav Uhýrek ho tehdy moudře a laskavě vedl při prvních krůčcích jeho kněžského působení. Nyní už je na věčnosti. Jestli mi vyjde čas, přeruším zpáteční cestu a navštívím aspoň bratra Jaroslava, plánuje si Václav. Bratr šil doma kabáty pro jedno brněnské krejčovství a jeho žena mu pomáhala. Monsignor František Raška, který nahradil v úřadě nedávno zesnulého arcikněze, k němuž před 5 lety Václav nastupoval, už také překročil 80. Nového kaplana toužebně očekával. Do Velikonoc zbývaly už jen 3 týdny a zpovědnice oblehnou jako vždy kajícníci. Václav měl nahradit Josefa Němce, kterého zřejmě na nějaké udání kvůli kázání odvezlo gestapo. Kněží vlévali lidem naději. Bylo to ovšem nebezpečné. V té době bylo potřeba rozmýšlet každé slovo a zvážit nejen skutečný obsah, ale i možnosti, jak jej udavač pochopí. Nacistický teror poznamenával ten nejobyčejnější život. Mnozí farníci měli svoje blízké v koncentračních táborech nebo totálně nasazené v Německu. Nikdo si nebyl jistý, co s ním bude zítra. Lidí v kostele přibývalo. V takové nejistotě, kdy se všechno hroutí, poznává člověk, že přece jen existuje pevný bod, kterého se může zachytit a opřít o něj svou budoucnost, i kdyby měl všechno ztratit. Posmutnělé děti v přifařených více milicích pan řídící potěšil, když jim mohl místo otce Josefa představit nového katechetu kaplana Václava. Rychle si získal jejich důvěru, takže už na svátek svatého Václava ho překvapili kyticí a upřímným dětským přáním. Z druháčky musel dokončit přípravu na první svaté přijímání. Vždycky se s dětmi v duchu vracel do svého dětství, když páter Cyril připravoval jejich třídu.
Nejprve přišla na řadu první svatá zpověď podle přikázání desatera. Václav se snažil školákům na příkladech přiblížit obsah jednotlivých přikázání. Dobře rozlišovat dobro a zlo, to je důležitá výbava pro celý život. Uchrání mnoha trápení a pomůže zachovat si čistý štít. A pak ten příběh z dob prvních křesťanů. Chlapec Tarzícius se nabídne, že donese svátostný pokrm křesťanům, kteří čekají ve vězení na popravu. Jeho si přece nikdo nevšimne a jistě se mu podaří do vězení proklouznout. Ve schránce zavěšené pod šaty na prsou nese samého pána. Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků, s nimiž se znal. Zvali ho, ať si s nimi jde hrát, ale on nechtěl. Chlapci viděli, že pod oblečením něco úzkostlivě skrývá. I hned jim došlo, že je to křesťan, a začali ho kamenovat. Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, a kluky rozehnal. Tarzicius mu z posledních sil předal schránku a úkol donést svaté přijímání vězněným. Poté obdržel svaté přijímání on sám s rukou vojáka a zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol. Když katecheta Václav příběh dětem vyprávěl, poznal z jejich tváří, že je zaujal stejně jako kdysi jeho. Věrnost Kristu i za cenu smrti. A k bratru Jaroslavovi to měl teď Václav jen dvě zastávky vlakem. Švagrová Drahomíra se mu starala o prádlo a tak se viděli dost často. Václav si odnášel nejen čistě vyprané, vyspravené a vzorně vyžehlené prádlo, ale i pevně přišité knoflíky a přežehlené kalhoty. To patřilo ke krejčovské cti. Na jejich růžence, na kterou nikdy při svých návštěvách nezapomněl s drobným dárečkem, mohl Václav pozorovat, jak čas rychle běží.

0: Poslouchali jsme druhou část čtení na pokračování z knihy Vejdi do radosti Jiřího Mikuláška. Četl Václav Baur.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Zdravotní sestry, které každý den pečují o nemocné, seniory i umírající, převzaly ve Valdštejnském paláci ocenění Charitní sestra roku 2026. Pod záštitou manželky prezidenta Evy Pavlové a České biskupské konference ocenila Charita Česká republika 9 výjimečných zdravotních sester z celé republiky.
1: A s Proglasem jsme byli u toho. U společného radioreportu vás vítá Adéla Šimoníková
0: a Jana Rambousková.
1: Příjemný poslech.

0: Ještě před samotným předáním cen jsme si do vysílání Proglasu pozvali manažerku pro oblast zdravotnictví v Charitě Ludmilu Kučerovou. Rozhovor s ní ve vysílání vedla naše kolegyně Natálie Fajtová.
1: Proč ocenění Charitní sestra roku udělujete a jaký je jeho hlavní význam?
2: No, zdravotnictví je pro Charitu Česká republika jednou z priorit. Domácí zdravotní péči Charita po revoluci vlastně zakládala. V současnosti pracuje v Charitě asi přes 1700 sester a to už je pořádná armáda. A v Charitě si zakládáme především na kvalitě poskytnuté péče. Naše sestry jsou, jak říkáme, srdcařky. Jedou naplno v odbornosti i v soucitu. A to v dnešní době opravdu stojí za povšimnutí. Proto naše odborná společnost, kterou máme při Charitě Česká republika, nazývá se Qualitas Optima, chce tímto oceněním charitním sestřičkám poděkovat a povzbudit je do další práce.
1: Mohla byste nám přiblížit, podle jakých kritérií probíhá výběr nominovaných a posléze vítězných sester?
2: Sestry mohou nominovat místní nebo diecézní ředitele, většinou na doporučení vrchních sester. A protože máme sestry různých odborností, pracují nejenom v domácí péči, ale i v pobytových zařízeních, v mobilních i kamenných hospicích a v různých ambulancích, mohou za diecézi ředitelé nominovat až 3 sestry. Ale není to podmínkou. Letos se celkově nominovalo 18 sester. Jedno z kritérií je délka práce v charitě, další samozřejmě vztah k pacientům i ke kolegům, také obětavost a ochota k dalšímu vzdělávání. Ocenění tedy vyzdvihuje odbornost i ten lidský přístup zdravotních sester, které stojí každý den v první linii péče o nemocné. A z těchto nominovaných potom porota vybrala laureátky z každé diecéze jednu, a navíc vybrala porota jednu sestru za mimořádné zásluhy.
1: A na závěr se vás zeptám, s jakými největšími výzvami se podle vás dnes charitní sestry ve své práci setkávají?
2: No, žijeme v době, kdy zdravotnictví prodělává rychlý vývoj. Nastupuje nová generace zdravotních služeb, například jednodenní chirurgie, telemedicína a podobně. Stále víc pacientů nemusí být hospitalizováno, ale můžeme o ně pečovat doma. To klade samozřejmě vysoké nároky na další vzdělávání sester. Ale je to ovšem i doba, kdy soukromé subjekty, především nadnárodní řetězce, skupují jednotlivé poskytovatele domácí péče. Nabízí sestrám vysoké finanční ohodnocení, které třeba Charita sestrám ani nemůže dát. Ale zároveň taky tlačí sestry do výkonu, kdy už potom nelze udržet kvalitu péče. Ten rychlý zisk je pro ně důležitější než spokojený pacient. A proto se naše charitní zdravotní služby orientují především na komplexní zajištění všech potřeb u pacientů a na profesionalitu, na vzdělávání, na standardy. V tom myslím, že jsme úplně nejlepší ze všech poskytovatelů. Takže jsou to výzvy, které jdou ruku v ruce se vzděláváním a jako reakce na ohrožení našeho českého zdravotnictví.
3: Důležitou součástí programu ve Valdštejnském paláci byla úvodní debata na téma jak udržet lidskost v českém zdravotnictví, co udělat proto, aby z něj nevymizela člověčina. Debaty se zúčastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Já mám na vás poměrně jednoduchou otázku. V čem vy sám spatřujete největší přínos charity a co každý z nás může udělat aspoň v malém, jak může pomoci zdravotní péči v České republice?
5: Tak z hlediska dobré pověsti katolické církve je na charitě skvělé, že je současně empatickou organizací, kde se dbá právě na ty lidské příběhy, protože máme ten imperativ od Krista, že je potřeba milovat bližního jako sám sebe a to je vlastně ta myšlenka, se kterou charita působí. A na druhé straně je to organizace vysoce profesionální. Právě tato kombinace téměř u nás nemá obdoby a to je to, na co si na charitě cením.
4: A jak vy sám vnímáte toto ocenění, které se každoročně koná v letošním roce tady v Senátu České republiky?
5: Každé ocenění je poděkování, je zároveň povzbuzení a inspirací pro jak pro ty oceněné, tak pro ty ostatní. A tak to vnímám velmi pozitivně. Gratuluji všem, kteří jsou oceněni, a přeji všem, aby se inspirovali těmi příběhy těch jednotlivých oceněných a třeba jim to vyjde jednou a budou oceněni také.
0: Do debaty se dále zapojil senátor Bohuslav Procházka, profesí lékař-pediatr. Mimo jiné poukázal na kvalitu českého zdravotnictví i důležitost vlastní péče o naše zdraví.
4: My jsme teď byli svědky debaty, která právě proběhla. Jaký je váš názor na to, kam kráčí české zdravotnictví a co bychom tedy mohli udělat každý z nás pro to, aby z něj nevymizela člověčina?
6: No, myslím, že české zdravotnictví potřebuje určité změny. Jo. Kvalita je neuvěřitelná v rámci světového porovnání, nesmírně důležitá, ale je potřeba do něj přidat tu lidskost, o které se tady mluvili, to je strašně důležité, zracionalizovat zdravotnictví, to znamená i ta síť zdravotnických zařízení by měla být racionální, měla by odpovídat požadavkům, které jsou na ní kladeny. A každý z nás bychom asi měli udělat sám od sebe, začít se víc starat o své zdraví. To je strašně důležité, že jo? To znamená, aby jsme ten kvalitní svůj život si prodloužili co nejvíc možný to je.
4: Možná jedna z nejpodstatnějších věcí. A jak si myslíte, že si stojíme ve světovém měřítku, jakožto Česká republika, co se zdravotnictví týče?
6: Jsou obory, kde jsme na jedním z prvních míst, když jsme měli novorozeneckou úmrtnost, tak se mnoho let držíme mezi 4-5 nejlepšími zeměmi na světě. Když to člověk srovná s úrovní, která tady byla před listopadem, když jsme patřili tím nejhorším v Evropě, tak dneska to je neuvěřitelný postup. Kardiovaskulární péče je naprosto jednoznačena z nejlepších v Evropě. Všichni říkají kardiologové po celé Evropě, budete mít štěstí, když dostanete infarkt v České republice. Jo? Takže ta péče se výrazným způsobem zlepšila, když máme úmrtnost, která klesá nějakým způsobem, prodlužuje se průměrek života. Takže ta úroveň jako taková je, ale jde tomu dát ještě ten lidský rozměr tomu zdravotnictví. Jo? To znamená, ta spokojenost těch pacientů není jenom v tom, jaká je úroveň té péče jako takové, ale jak ji prožívají tu péči. To si myslím, že je strašně důležité. A to je to o těch osobních vztazích a každém tomu přístupu toho zdravotníka jako takového.
4: Jednou z oceněných sester byla Lenka Goldmanová. Ta působí více než 20 let v domácí zdravotní péči Salvia v charitě Frýdek Místek. Oceněna byla za to, že pomáhá rodinám citlivě zvládat náročné životní situace. Je také profesionálkou v ošetřovatelské rehabilitaci. Ptali jsme se jí, na jaký okamžik své práce nikdy nezapomene.
7: A na jaký okamžik nezapomenu, možná je to doprovázení těžce nemocných při jejím odchodu dále na věčnost. Tam je více těch okamžiků, ale třeba zůstáváme hodně potom propojení i s rodinou, s těmi blízkými. Jsou takové silné momenty.
4: Co vás i při náročných dnech drží u této práce?
7: Je to víra. Víra v cestu dál. Tak jako je zrození na tento svět, tak je potom zrození dále pro tu věčnost.
0: Cenu charitní sestra roku si dále odnesla Marta Entlerová. Více než 20 let je nepostradatelnou součástí domácí zdravotní péče oblastní charity Znojmo. Pacienti i kolegové oceňují její mimořádné pracovní nasazení. Bez váhání vyráží k akutním případům, slouží o víkendech i během pohotovosti a vždy hledá cestu, jak pacientům pomoci co nejlépe v prostředí jejich domova.
4: Co je pro vás největší motivací nebo největším oceněním ve vaší práci?
8: Oceněním největším, no tak to není moje ocenění, že jo, to je cena jako nás všech, celého kolektivu, bez prostě toho zázemí bych se sem v životě nedostala, bez naší vrchní a jako to si myslím, že to je to jako nejdůležitější, ten kolektiv, ta parta a že proto jsem se sem dostala vůbec, že to ocenění bylo díky těm kolegím.
4: A teď jsem to myslela tu otázku i obecně. Když pracujete jako charitní sestra, co vám dodává tu motivaci přímo v té vaší práci, nehledě na toto krásné ocenění, které jste dnes obdržela? Co je pro vás ta největší motivace?
8: Ti pacienti, ta radost z toho, že se něco podaří, když pacienta třeba i dochopáte a ta rodina je spokojená a ten pacient je spokojený, i když to třeba nedopadne, prostě dopadne to dobře, ale ten člověk prostě odejde, tak máte pocit, že jste něco dělala, že je za váma něco vidět, to je strašně krásný pocit. Jo. Bez takové ty pokory a bez lásky, bez ty komunikace s těma lidma by to nešlo.
4: Co je pro vás nejnáročnější ve vaší práci a co je naopak nejkrásnější?
8: Nejnáročnější? Nároční jsou pro mě mladí pacienti. Jo. Ale když to dobře všechno dopadne, třeba když se zahojou nebo tak z toho mám radost samozřejmě. A máme radost všichni.
3: Následuje rozhovor s Želmírou Plecháčkovou, která je jednou z klíčových osobností oblastní Charity Polička. Významně se podílela na stabilizaci a rozvoji charitní ošetřovatelské péče a sehrála zásadní roli při vzniku domácího hospice svatého Michaela. Je oceňována také za svoji schopnost empatie, klidu a lidského přístupu ke každému pacientovi.
4: Já bych se chtěla zeptat, jestli je něco, co vám práce charitní sestry dala i do osobního života.
9: To jsou otázky, na které člověk jako by se měl hodně zamýšlet a spíš možná obráceně. Osobní život, jako, jak to jde skloubit. Řekla bych, že se to vzájemně velmi dobře doplňuje. Moje práce mě velmi naučila pokoře a myslím, že je dobré tohle jako přenést i do rodiny.
4: Je něco, co si myslíte, že by stran veřejnosti pomohlo k tomu, aby se vám vaše práce vykonávala lépe, s větší radostí, nějaké možná větší pochopení nebo něco, co by veřejnost měla vědět o práci charitní sestry?
9: Nevím, či je to chyba, jako jestli ze stran jakoby charity, jakože, že se o sestrách jako tolik jako nemluví nebo neví se, ale to bych řekla, že spíš jakoby obecný problém, že to nemají jenom charitní sestry, ale jakýkoliv další sestry. Ta prestiž jako zdravotní sestry si myslím, že vlastně byla kdysi, já si pamatuju docela hodně tomu, protože jsem sestrou jako přes 30 let a ta prestiž byla ze začátku větší a pak to nějak jako postupně klesalo a možná to mě chybí jako, jo, u ty veřejnosti, jako, že to nedoceňuje tu práci. Jako, jo, a jako finance, myslím, že tohle se dá nějakým způsobem dorovnat a dorovnává se to. Není to nic, co by, myslím, sestrám nejvíc chybělo. Nějaká úcta k jejich práci a pochopení, jak jste říkala, možná jako to pochopení jako ze strany veřejnosti, že ta práce jako není jednoduchá a tím vlastně tím pochopením i podpora jako těch sester.
4: Určitě, určitě. A možná by i ta cena charitní sestra roku mohla pomoct veřejnosti k tomu, aby víc nakoukli pod povrch toho, co vlastně je v rámci té práce potřeba nutné a aby se právě veřejnost dozvěděla.
9: 100%. Já si myslím, že jakýkoliv oceňování jako zdravotních sester bude zvedat i tu prestiž toho zaměstnání a povolání a oceňování není nikdy dost. No.
4: Je to tak.
9: No.
0: Z Charity České Budějovice byla oceněna Renata Bartošová. Svou práci vykonává s mimořádnou pečlivostí, empatií a ochotou stále hledat nové cesty, jak pacientům poskytovat co nejlepší péči.
10: Vážím si toho ocenění, je to velký úspěch pro naši celou Charitu České Budějovice. Obecně se říká, že práce s lidma je náročná, natož pak s nemocnýma lidma.
0: Co by podle vás měla veřejnost o práci zdravotních sester, klidně těch charitních, vědět, více chápat?
10: Zdravotní sestry na charitě jsou velmi citlivé, kvalifikované a není to, není pro ně ta všední práce jenom úkon, ale vždy je zatím schovaný člověk a tu práci dělají srdečně. Já neznám žádnou sestřičku na charitě, která by tu práci nedělala ráda a srdcem, protože je to neziskový sektor. No.
0: A ještě se zeptám, které vlastnosti jsou podle vás pro dobrou charitní sestru nejdůležitější?
10: Je to houževnatost, pružnost, srdečnost, upřímnost.
3: Na stejnou otázku jsme se ptali i Pavlíny Šimkové, která získala zvláštní uznání za mimořádný osobní přínos. Svou profesní dráhu totiž zasvětila rozvoji domácí zdravotní péče a dlouhodobě patří k významným osobnostem charitního zdravotnictví. Od roku 2008 vede charitní ošetřovatelskou službu v Mladé Boleslavi a její činnost neustále posouvá dál.
11: Vlastnost, no já bych řekla, že musí mít empatii, musí mít to srdce, bez toho to nejde a musí mít ráda svoji práci, bez toho to taky nejde. Takže dneska spousta mladých holek, který jdou třeba na zdrávky, tak nevědí vlastně pořádně, co budou jednou dělat a poznají to během třeba těch 4 let a pak to poznají, odcházejí jinam, jo, protože ve zdravotnictví nemůžete hledat peníze, protože tam to není. Nemůžete to dělat jenom pro ty peníze, i když v životu je potřebujete, ale musíte vlastně chtít tu práci dělat. Je to, opravdu to není práce, není to zaměstnání, je to poslání. A ta sestra s tímhle vědomím, jelikož vlastně pomáhá nemocným lidem, lidem v nouzi, tak potřebuje tady tu empatii, tu, to srdce a to chtí těm lidem pomoct. A to nemá každý.
12: Co je pro vás osobně ta největší motivace?
11: No, miluji své povolání. To bych řekla, že je základ. A pracuji pod takovou značkou, jako je Charita. A tam vlastně se mi líbí na tom, že nejsme jako nějaká agentura, nejsme jenom nějaký řetězec. My jsme prostě Charita, kde vlastně dáváme ku sebe, jako z toho srdce na té dlani těm lidem. Takhle já to chci i po svých sestrách, aby jako to nebrali jenom jako profesionální sestra, to je důležitý. Důležitý být profík, ale aby tam dávali to něco navíc, co nemá jiná firma, dá se říct.
12: Takže je právě tohleto tím aspektem, kterým se liší práce charitní sestry od sestry ve zdravotnictví?
11: Ano. Ano, já bych řekla, že to je, protože když vidím kolikrát sestry v nemocnici, teď jsem toho byla zrovna úplně náhodou, byla jsem v nemocnici, viděla jsem, jak se tam chovají sestry, já jsem se styděla, že jsem sestra, jakým stylem jednají, i to ne, i něco špatného se dá říct úplně jinak, ale pak tam byla sestra, která byla skvělá, jo, a to mi dělá pak radost, jo, protože to jsme my s těma pacientama, i když nejsou úplně příjemný, i když jako to není vždycky úplně tak, jak byste chtěla, ale musíte s nima umět mluvit. Musíte je pomoct, dá se říct, rozesmát, trošku je usměrnit, jo, a to je jako, není to jednoduchý a je to velká taková psychologická zátěž i pro ty sestry, protože není to jednoduchý.
12: Možná ještě bych měla poslední otázku právě na ty pacienty, jestli je třeba něco, čím vás pacienti překvapili i po letech praxe.
11: Pacienti překvapujou neustále, tak já mám teda radost, když pacienti vám poděkujou nebo jsou rádi, jako jo, že tam chodíte. To je úplně úžasný. Pak jsou ty pacienti, kde teda řešíte, jestli pomalu to půjde přes právníky, protože někdy ani ne ten pacient, ale ta rodina. To je někdy hodně složitý. Jo, pacient je skvělý, ale ta rodina pomalu neví, co by chtěla a vlastně odnáší to trošku ta sestra, ten pacient a je to někdy takový začarovaný kruh. Ale s čím jako pacienti překvapujou, no třeba u mojí sestřičky v Boleslavi, když říkala, že byla u pacienta, on se jí ptal třeba na ráno, ona mu na to odpověděla, nějak jak to vidí, co a jak a on pak říkal paní doktorce, takhle to sestřička řekla a tak to prostě bude, jo, paní doktorce, která to indikuje, tu péči. Takže to bylo hezký, jako věří tý sestře víc, než komukoliv jinému a o tom ta naše péče je, že ty naši pacienti nám věří.
12: Máte tu autoritu. Tak vám moc krát děkuju.
11: Nemáte vůbec záč.
0: Roli patronů cen Charitní sestra roku převzali Taťána Medvecká, Ivana Chýlková a Jan Čenský. Obě herečky vyjádřily na základě osobních životních zkušeností hluboký obdiv k práci sester. Také moderátor Jan Čenský zná dobře práci Charity, a to nejen díky každoročnímu moderování přímých přenosů tříkrálových koncertů vysílaných na České televizi.
13: Vnímám to jako obrovský přínos a jsem hrozně šťastná, že jsem tady mohla být u toho, kdy sestřičky byly odměněny.
14: Jaký je to pro vás pocit, že jste patronkou předávání cen Charitní sestra roku?
13: No, přiznám se, že vlastně člověk se mnohdy zúčastní i akcí, u kterých má pocit, že kdyby se nekonali, tak se nic nestane, ale tady ve Valštejnském sále a při téhle příležitosti mám prostě pocit, že to mělo smysl a jsem ráda, že jsem u toho mohla být.
3: A jak cenu samotnou a obřad předávání hodnotí mluvčí Charity Česká republika Jan Oulík?
15: Zeptám se, co Charita chce tím oceněním Charitní sestra roku vyjádřit. V čem vidíte smysl té ceny?
16: Tak především ta cena je poděkováním, byť jenom nějakému výběru sester, protože jak tady zaznělo, těch sester je asi 1600 a ne na každou se dostane, byť by si to všechny zasloužili. Ale především ta cena je poděkování za tu nelehkou, obtížnou, namahovou, zodpovědnou práci, která třeba málo kdy je oceněna, a tak jsme cítili potřebu své díky nějakým způsobem vyjádřit a proto ta cena před 2 lety vznikla. Letos je 3. ročník.
15: A ještě se zeptám jednu otázku, jak hodnotíte dnešní předávání, jak se to za vás povedlo, jak se vám to líbilo?
16: Líbilo se mi to moc, povedlo se to a hodně k tomu přispěli jednak to, že ty sestry přijeli, ale i ty krásné prostory, které nám zapůjčil Výbor pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky. Za to jsme velmi vděční a rádi a prostě ta atmosféra tady je už v té stavbě a ti lidé ji ještě umocní.
15: Poslední otázka, kdybyste mohl něco vzkázat charitním sestrám, nejenom oceněným, nejenom nominovaným, všem charitním sestrám v Česku, co byste jim vzkázal?
16: Vzkázal bych jim, že si jich velice vážíme, že jejich práce je prostě nepostradatelná a jak už tady zaznělo v té diskuzi, vlastně kdyby tyto sestry svým obrovským nasazením nějakým způsobem nebyly, tak ten svět by byl studenější, obtížnější, prostě by tady hrozně moc chyběly. Neumím to jinak říct. Jinými slovy řeknu to pozitivně, jsem rád, že tady jsou a myslím, že to je dobro pro všechny.
0: Dnešní radioreport jsme začali rozhovorem s Ludmilou Kučerovou, koordinátorkou zdravotních aktivit Charity Česká republika. A teď s ním také skončíme.
15: Letos poprvé se předání koná ve Valštejnském paláci. Proč jste se rozhodli pro tento prostor? Proč jste ho vlastně změnili?
17: No, letos už je to 3. ročník, kdy oceňujeme sestřičky a víceméně vždycky vybíráme prostory, které jsou i pro nás nějak finančně únosné. A vzhledem k tomu, že už byla navázaná spolupráce s panem senátorem Procházkou, tak proto jsme využili této nabídky a letos jsme tu akci udělali v Senátu. A myslím si, že je to bomba.
15: Jak náročná byla organizace takovéto akce? Je tady plno lidí. Povedlo se vše podle představ?
17: My máme skvělý PR tým, který, když já dám myšlenku, tak oni ji zrealizujou. Takže pro mě prostě skvělé. Ty se tady pohybují všichni PRisti, každý si rozebral nějaký úkol a já jenom se můžu obtávat, tohle nebo tohle je to OK. Takže je to na nich víceméně.
15: Dneska je to celé o charitních sestrách. Co byste jim třeba popřála, co byste jim vzkázala takto prostřednictvím Proglasu?
17: Ať jsou šťastné, ať jsou zdravé, ať se jim daří i mimo tu práci, ať jsou oceněny v tom osobním životě za to, co dělají pro ostatní lidi. A to myslím, že jim vždycky přejou i naši pacienti. Ať se vám sestřičko daří, takže já přeju taky, ať se sestřičkám daří.
3: Ocenění Charitní sestra roku i letos připomnělo, jak nenahraditelnou roli zdravotní sestry v naší společnosti mají. Každý den přinášejí odbornou pomoc, lidskost, trpělivost i podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují. Právě jejich příběhy ukazují, že kvalitní zdravotní péče nestojí jen na moderních postupech a technologiích, ale především na lidech.
0: Ve Valdštejnském paláci slavnostní předávání cen charitní sestra roku 2026 sledovali pražské redaktorky Adéla Šimoníková
3: a Jana Rambousková.
0: O zvuk se staral Vojta Pchálek. Naslyšenou.

začtení do deníku. Hledáme svátosti, pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli.

a taky přehlídnu, že byl jsi u holiče a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

život. Zvednem se na poslední chvíli. Jdeme válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

pojedu, až budu mít nový. Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, bodky mu dal, udělat ti, na vojnu je.

running through bomb and destruction.

po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kapi.

hotel se nevětrá, i když v něm ponuře zvážíš svou tíhu. Hotel se nevětrá, přesto v něm na šňůře vesmír nedrží jej rytmus. Hotel se nevětrá, v závěsech tuhnoucí nic, nabíráš svěšenou dlaní. Hotel se nevětrá, tak můžeš do prázdných plic.

hotel se nevětrá, i když v něm nocují cestáci s přílišnou krásou. Hotel se nevětrá, v recepci přepnuli na kanál se zvířecí láskou. Hotel se nevětrá, i když si bez lodí z půlnocí podeplul obzor. Hotel se nevětrá,

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část nese název Nemoci a utrpení. Nemoc je poloviční smrt, říká lidové přísloví. Křesťanská asketika se staví k nemocem podobně jako ke smrti. Jsou trestem za prvotní hřích, ale ve spojení s utrpením Kristovým se stávají očistnou a obrozující životní silou. Pohané, zvláště kultivovaní, se utrpení zásadně vyhýbají. Cílem života je štěstí. Stará východní náboženství se příliš nesnaží o vysvětlení problému bolesti. Přivádí je temný osud nebo zlé božstvo. Starý zákon naopak ukazuje příčinu všech nesnází, její nevěrnost vůči Bohu a jeho zákonu. Bůh jakoby tímto způsobem probouzel svědomí lidí, aby se obrátili a volali o smilování. V tomto smyslu píše i Dostojevský, že svědomí člověka se rodí v utrpení. Ve smyslu morálním, dodává Berdiájev, platí pozměněné heslo Descartovo: trpím, tedy jsem. Morálka nařizuje, abychom se o své zdraví starali, jak je to rozumné a podle okolností možné. Máme se za zdraví duše a těla modlit. Je to velký dar, píše svatý Theodor Studita, být zdravý a moci pro Boha pracovat. Svatý Bazil ujistil některé úzkostlivé mnichy, že si mohou zavolat lékaře, že to není odporování boží prozřetelnosti, která posílá nemoc. Vždyť Bůh stvořil také lékaře a dává růst léčivým bylinám proto, abychom je užívali. Přijde-li však nemoc, máme si uvědomit podle slov svatého Ignáce z Loyoly, že to není menší dar než zdraví. Vždyť on sám se obrátil v nemoci. Mnoho ctností se naučíme právě v nemoci. Nucený pobyt na lůžku dává příležitost k zamyšlení, k duchovní četbě, k modlitbě. Svou trpělivostí, příkladem, dobrým slovem poslouží víc nemocný svým návštěvníkům, než oni jemu. Svatý Jan Zlatoústý píše: když se v nemoci svěříš Bohu, líbíš se mu víc, než kdybys mnoho dobrého vykonal ve zdraví. Díváš-li se na nemoc samo v sobě, dodává svatý František Saleský, je to něco hrozného. Vidíš-li však v ní boží vůli, stává se radostí a výrazem lásky.
0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma s Janem Hanákem, který vás teď provází a který vás samozřejmě taky zdraví všechny, ale já sám naštěstí nejsem tím tématem, protože to by nebylo tak nic zajímavého, ale dnešním tématem je to, co na tom stole třeba v domácnosti někdy je a někdy není a spíš bychom si řekli, že možná aspoň v našich myšlenkách spíš není. To je zajímavé, že i když toho máme stále více, tak máme pocit, že to vlastně toho máme málo. A už jsem hodně tajemný, ale tím tématem jsou peníze. Tématem dnešního Na stole je téma je finanční gramotnost. Je to něco, co si myslím, že je dost důležité, i když to třeba někdy může propadat skrze naše prsty. Řekneme si, to přece není to podstatné, důležité jsou vztahy a tak dál. Důležitá je víra třeba. Peníze jsou vlastně tak trošičku jako podivný nástroj, trošičku nečistý a podobně. Ale stejně všichni používáme. Naším dnešním hostem a hlavním hostem tedy je Pavel Šalomoun, finanční poradce. Vítám vás, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Já bych mohl říct, že jste taky majitel firmy Denarius, respektive Denarius Gold. To mě zaujalo, že to zlato vám to tak zní.
1: Ano.
0: Ale nejste tady sám, ještě tady máme, a já jsem říkal, něco jako spolumoderátor můj a něco jako spoluhost, protože od každého má trochu a je to člověk zevnitř rádia, který je taky ve finančních věcech docela dost zběhlý a dalo by se říct, že si personalista, jsi člověk, který se stará o lidské zdroje a podobně, a tím hostem a spolumoderátorem je Jaroslav Vojtěch. Jardo, vítej.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Proglasu.
0: Jak to má...
2: za přizvání.
0: Jak to máte vy, pánové? Máte ty peníze spíš na stole, nebo se vám jich nedostává?
1: Tak. Peněz se většinou asi nedostává, ale spíš bych to vnímal, jakože důležitější je, jak s nimi jakoby hospodařit, aby nás nedostávali do nějakých nepříjemných situací. Takže určitě můžu říct, že máme jich tolik, kolik jich potřebujeme.
0: To zní velice hezky. No, já si taky myslím, že když člověk je prostě nemá, tak je nepotřebuje, protože je prostě nemá. Ale na druhé straně jsem... byl jsem v takové situaci, kde se dávno, ale už dlouho se nebyl v situaci, že by člověk opravdu měl velkou hlavu z toho, že nemá jak zaplatit věci, bez kterých se vlastně třeba obejít nedokáže, například za bydlení nebo pro děti, třeba školu nebo něco podobného. Jo? Takže bych řekl, že někdy to asi i důležité je. Ale možná, Jardo, jak to máš ty? Tak máš hodně peněz na stole nebo spíš pod stolem nebo ve strožoku?
2: Tak já i z hlediska tady toho setkání, že jsem byl přizván, nebo že se mě Honzo přizval, tak je to především tím, my jsme s Pavlem měli před pár lety, sdíleli jsme společný dům z hlediska kanceláře. Pavel tam pořád ještě je, je to na Hlinky tady v Brně a já jsem měl kancelář v podkroví a Pavel do dneška tam má kancelář jako v přízemí. No já se vlastně drahnou řadu let zabývám nemovitostmi. A tudíž ta otázka, jak jsem na tom, ano, já myslím, že tak, jak to Pavel poznamenal, já se snažím skutečně maximum peněz, který se mi kdy do ruky dostanou, tak svým způsobem možná konzervativně přesunout právě třeba do nemovitostí, ať už svých nebo z hlediska nějakých projektů společných a podobně.
0: No, tak ano, já se, Pavle, ale budu zaměřovat samozřejmě zejména na vás, protože peníze, my se tady jako potkáme ve více pořadech, Na stole je téma a budeme se bavit o velmi konkrétních věcech, jako jsou třeba dluhy, jako je spoření, jako je třeba bydlení, jako je hypotéka a podobně, věci, ve kterých třeba, myslím si, že může docela dost z nás plavat, jakým způsobem nenaletět třeba, jak přemýšlet, a když to není třeba můj obor a podobně. Ale dneska bych rád, abychom se bavili opravdu, možná to působí banálně, ale to banální není. Jo. Co to ty peníze vlastně jsou a k čemu jsou dobré?
1: Ano, to je určitě hodně zajímavé téma. Jak jste řekl na začátku, samotné to slovo, aspoň z mého pocitu, pro spoustu lidí znamená takové zakázané slovo, nebo nepříjemné, nebo tabu. Málo se o tom mluví. Ale je pravda, že bez peněz prostě fungovat nemůžeme. Právě protože bez peněz si nepořídíme ani jídlo a bez peněz nemůžeme bydlet. Jo? Takže důležitý určitě jsou. takže vnímám to jako velmi důležitý prostředek i v rámci spokojenosti třeba v rodině, v domácnosti. Pokud se jich nedostává, tak určitě to může vyvolávat stres a nepříjemné situace. Takže důležité téma to určitě je.
0: Já si myslím, že asi nemá cenu se teďka úplně zahrabávat do prehistorie a bavit se o tom, kdy vlastně postupně peníze vůbec vznikly jako zjevně efektivnější způsob nějakého obchodu než výměný obchod. To určitě. Ale bylo pro mě docela zajímavé, že protože zpočátku peníze měly sami o sobě hodnotu. Jo, bylo to, dejme tomu, nějaké zlato, nějaké stříbro nebo něco takového. Ta mince měla, dejme tomu, v podstatě pečeť krále třeba, který zaručoval, že je tam opravdu tolik stříbra a tak ryzího, kolik má být. Jo, proto například pražský groš Václava II. Byl velmi tvrdou měnou ve 13. a 14. století v Evropě. No ale později jsme se dostali k tomu, to já si pamatuju, že jako malý kluk, když jsem se díval na bankovky tehdy československé koruny, tak tam bylo napsáno, že bankovky jsou kryté zlatem a já jsem se tak jako koukal, kde tam to zlato je. Jo, v tom papíru, jako kde je to schované. No ale znamenalo to to, že dlouhou dobu potom platil, když se začaly vydávat vlastně směnky, protože ty papíry byly směnky, že jo. Jakéhosi druhu, místo toho zlata, které bylo uloženo někde v Národní bance například, nebo někde tam, ale vždycky jako byly vydávány s tím, že jsou podloženy nějakou hodnotou třeba toho zlata v Národní bance. Ale to se změnilo. To je velmi zajímavé, takže v podstatě dneska jako peníze v té papírové podobě určitě, ale dneska vlastně i v té podobě bezhotovostní na účtech, což je zdá se asi největší dneska objem peněz, jak se děje takto, takže ničím kryté nejsou. A tak jaká je teda hodnota těch papírků nebo těch čísel dneska?
1: No, tak to je hodně zajímavé téma. No, je pravda, že už několik desetiletí, nebo řekl bych půl století, neplatí to ten termín, že peníze jsou kryté zlatem. Jo, řekl bych zjednodušeně řečeno, je ekonomika nebo způsob vedení ekonomiky v zemích na světě vůbec upřednostňuje nějakou míru inflace. Výkyvy v ekonomice jsou v podstatě vyrovnávány tím, že se tiskne větší objem peněz právě, aby se zamezilo těm výkyvům, propadům v ekonomice. Ekonomika je nastavená tak, aby v podstatě neustále měla nějakou tendenci růstu. To je věc asi názoru, ale myslím si, že to taky vždycky nemusí tak být. I deflace má své místo na trhu, ale Česká národní banka to tak nevnímá a nejenom teda Česká národní banka. Takže proto výkyvy v ekonomice, nějaký propady, krize jsou doplňovány penězmi. A to uměle způsobuje, jakoby narovnává ten trh, aby ten trend byl stále rostoucí. Je to trošku teda jako složitější téma, ale jak jsem řekl na začátku, už asi půl století to krytí zlatem neplatí. Jo.
0: No, mě zaujalo, já jsem to před časem poslouchal, myslím, na ČRO plus takový rozhovor na téma peníze, bylo zajímavé, a zazněla tam velice důležitá věc, že vlastně v současné době peníze stojí na důvěře. Že jednoduše já mám důvěru ve státní instituci, v tento stát, například Českou národní banku a tak dál, že se neroztočí nějaká spirála, která mi během chvíle znehodnotí veškeré mé úspory. My jsme byli svědky jako v minulých, dejme tomu, dvou letech poměrně brutální inflace na naše poměry, tedy nebyli jsme to nikdy zvyklí, ale i tato pro nás brutální inflace vlastně, když to člověk srovná s tím, co se například dělo mezi válkami s německou markou a podobně, kde se zdražovalo, nebo inflace probíhala prostě, jako se přibývala čísla během nuly během dne, jo, to bylo vlastně šílené, že se to úplně celé zhroutilo. A mě vlastně zaujalo ten pojem důvěra, protože nic jiného to není. Není to žádná jiná hodnota, ty peníze. Ty peníze jsou, já je používám a střádám je třeba, protože věřím, že ta hodnota, kterou představuje, dejme tomu, ta instituce státu, zatím tam jako nějak bude. Že s tím budu moci platit i za rok třeba, jo? Nebo ano. Když spořím na důchod, tak třeba i déle. Jo? Což mě vlastně zaujalo, jako to téma důvěry tady v tomto sektoru, jak to vidíte? Možná oba.
2: Já jsem od mý dospělosti nebo od mýho dospění mám ve stát obecně trochu nedůvěru. A týká se to i tady asi těch věcí a možná proto jsem poznamenal hned už vlastně na začátku, že skutečně každou volnou korunu, ale ono je to i tím, že mám nějaký jako technický základ, já mám vlastně jakoby stavební průmyslovku prvotně, no a do dneška mě vlastně realizace staveb jakoby vlastně baví, neobtěžuje mě to tak jako většinu prostě lidí nebo každýho, kdo dělá nějakou realizaci prostě jako nemůže a představuje třeba domy, tak z většiny to je proces, který je prostě jako složitý a těžký a především jako pro laiky je to ohromný jako břímě, takže mě to baví naopak. No a asi proto se uchyluju právě tady k tomu konzervativnímu způsobu, kdy skutečně ta moje důvěra je prostě obecně tady v tu instituci toho státu, nejenom tady, jak si Honzo nakousnul těch peněz, ale obecně je prostě menší a od mých jako raných let, kdy jsem potom začal podnikat a podobně, tak jsem se soustředil na to, abych teda si vytvořil nějakou svoji jako finanční rezervu, nejenom v rámci jako peněz, který teda moc žádný rezervy příliš velký doma jako rodina nemáme, ale zase na druhou stranu se snažíme prostě mít je uložený, tak jak tvrdím, jakoby konzervativně.
0: Jaká je vaše důvěra, Pavle, v peníze, respektive v tu instituci, která jí vlastně jim dává hodnotu? Jste finanční poradce?
1: Ano. Já sám přemýšlím nad tím termínem. Důvěra je opravdu hodně zajímavý termín spojený s penězmi. Já nevím, jestli bych přímo řekl, že důvěra je menší, jak řekl Vojtěch. Já to vnímám tak, že... Já to vezmu trošku z jiné stránky. V podstatě řekl bych, že je jisté, že populace, která bude vydělávat na důchody, se zmenšuje a naopak jakoby počet lidí, kteří ty důchody budou čerpat, se zvyšuje. A víme jistě, že stát na to mít nebude. Proto, jako, abych to spojil teda s tou důvěrou, vím, že důchody ty naše potřeby do budoucna nepokryjí. Takže bez peněz o to víc to nepůjde a samozřejmě vím, že budou potřeba, takže peníze potřebovat budeme určitě a 100%, ale myslím si, že nebude nám stačit důchod, který dostaneme jakoby od státu. Takže je to trošku šalamounsky řečeno, ale...
0: Šalamone, ano.
1: Ale musíme prostě... Myslím si, že je nutné, abychom mysleli na nějaký ten vak, tu rezervu finanční, kterou si budeme muset vytvořit i sami. Takže proto přemýšlím, co to slovo důvěra, jestli jenom ve stát, který mě zabezpečí, tak ta důvěra je menší, a musíme ještě sami trošičku napomoct té rezervě, kterou budeme potřebovat.
0: Mě to generuje spoustu rýpavých otázek, ale ty si tak nějak vypustím do světa až po písni, trochu si odpočineme.

0: Posloucháte pořád Na stole je téma, bavíme se o penězích, o finanční gramotnosti s finančním poradcem Pavlem Šalomunem. Pavle, ještě jednou vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídáme se taky s Jaroslavem Vojtěchem, který má na starosti, dejme tomu, lidské zdroje v Rádiu Proglas.
2: Finanční zdroje.
0: A finanční zdroje, promiň, no to je vlastně důležité, ty finanční zdroje v tomto případě. Takže ještě jednou vítej.
2: Taky děkuji.
0: A od mikrofonu vás stále zdraví Jan Hanák. Pavle, vy jste mluvil před tou písničkou, co jsme teďka slyšeli, jste mluvil o tom, že je potřeba se nějakým způsobem zajistit třeba na důchod nebo na budoucnost nějakým vakem finančním nebo něco takového. A o tom se hodně mluví samozřejmě. Každému z nás je asi tak trochu jasné, že od určitého věku se nedá moc spolehat na to, že ten, aspoň se to teda myslím, že ten průběžný systém financování důchodu, že by nás nějak jako zvlášť zajistil. Ale já se přiznám, že já jsem asi před 10 lety točil takový dokument filmový, bylo nás víc, bylo to takový několikadílný projekt a točili jsme o finančních šmejdech. A já jsem tehdy točil s jednou nejmenovanou firmou a podařilo se mi docela dost hluboko se dostat dovnitř. Ale krom jiného jedna věc mě tam opravdu jako zděsila. A to byli mladí takzvaní finanční poradci, který mohlo být tak 20-25 maximálně, kteří vydělávali obrovské peníze každý měsíc, stejně obrovské peníze vydávali na nějakou reprezentaci a podobně, ale kteří vlastně mluvili o tom, že přece nebudete na obtíž třeba svým dětem, když budete staří. Co když se vám něco stane? Co když nevím co? Musíte mít zajištění. A já jsem si říkal, no ale jako to všecko spěje k tomu, že se mám starat o to, abych měl nějaký prachy. Ale dost možná se stane, ty prachy mít budu, ale nebudu mít vůbec žádný vztahy lidi kolem sebe. A možná, že teda budu mít luxusní dům, ale najdou mě na tom trámu nahoře, pověstném někde na půdě pověšenýho, protože můj život nebude mít smysl. Jo. Přišlo mi to vlastně děsivé. Jak najít to vyvážení mezi tím, kdy je jasný, že se musím starat o to, abych nějaký peníze měl, protože je potřebujeme k životu. Ale jak to nepřehnat, jak prostě, jako celé dějiny jsou toho plné, i Bible je toho plná, toho, že peníze jsou fakt jako mocní otrokáři, řekl bych.
1: Ano. No, to je velmi široké téma.
0: Já vím. Znáš moc, ale musíte to uchopit, jak chcete.
1: najít rovnováhu mezi tím, jestli těch peněz už jako mám dost, jestli chápu správně, nebo ještě jich nemám.
0: No jak je vlastně z nich vytvořit nebo mít jako toho příslovečného dobrého sluhu a nenechat se jim zotročit, protože myslím si, že celá řada těch rad, se kterými se člověk potkává jako laik od různých finančních poradenství a tak, jsou právě musíte se zajistit jako všude možně, protože co kdybyste třeba měli úraz nebo něco, co kdybyste byli na obtíž rodině, já doufám, že nebudu na obtíž lidem kolem sebe, jo, že rozumíte mi, jako by to mělo nahrazovat to, co je ale vlastně důvodem mého života. Důvodem mého života nejsou peníze. Důvodem mého života jsou ty vztahy, ne?
1: S tím souhlasím, ano. Jak jste pokládal tu širokou otázku, tak mě napadá jako spousta myšlenek a spousta směrů, kam bychom mohli tu diskuzi jako vést.
0: Vyberte si.
1: Podívej.

0: nějaký, na který potom budu moct šáhnout právě, abych doplnil ten nedostatečný příjem z toho důchodu. Takže to slovo zajištění je takový opravdu hodně široký. A ve spojení s těmi, jak jste použil termín, finančními šmejdy, tak myslím si, že tam vždycky bude důležitá nějaká zpětná vazba, případně nějaké doporučení pro toho daného, nazvěme, klienta. Když někdo přijde za mnou, tak samozřejmě musí dojít k nabití nějaké důvěry, že jo, jestli mu radím správně, a většinou to taky ukáže čas. Jo, takže jako moje doporučení je, že pokud už někdo přijde do styku s nějakým finančním poradcem nebo s nějakým makléřem, tak určitě je důležitý zapojit taky samozřejmě rozum, přemýšlet nad tím, co mu doporučuje. Důležitá věc je i, jak dlouho samozřejmě pracuje, jak dlouho funguje, jestli už má nějaké zkušenosti, znalosti a tak dál. Takže orientovat se v tom, zda volím správně, ať už produkt nebo toho poradce, tak samozřejmě určitě není jednoduchý. Když nad tím budu přemýšlet, co mi navrhuje, a samozřejmě budu zvažovat i, jaký finanční náklady s tím spojený jsou, tak si myslím, že je možné se dopracovat k nějakému rozhodnutí, jestli postupuju správně nebo ne. Jo, takže to je jedno z těch jako témat, jo, jestli poradce ano nebo ne.
1: Já předpokládám, že vy neuvažujete o financích pouze jako o těch penězích jako prostředku směny, ať už má jakoukoliv podobu, ale uvažujete o tom šířeji, bych řekl. Ano. To znamená, že už jsme se tady o tom bavili, že možná není úplně rozumné jako veškeré své úspory nechávat vlastně v tom prostředku, v těch penězích, ať už teda třeba na účtu, ale že je dobré třeba investovat do bydlení například, protože ono, když člověk má asi, předpokládám, jako laik, když má člověk vlastní bydlení, které už nemusí splácet, dejme tomu v době důchodové, tak má v podstatě docela dost věcí usnadněnější, nepotřebuje těch peněz tolik, jo, v té chvíli. Je to tak? Kdybyste třeba, představte si takovou situaci, že máte před sebou někoho, komu je, dejme tomu, 40, je to muž, ženatý, má dvě děti, a žije víceméně jako měsíc od měsíce, moc mu těch peněz nezbývá, protože je potřeba spousta nákladů na děti a tak dál. Co byste takovému člověku, kterému se ze všech stran říká, hele, už jsi dost starý na to, už musíš prostě, to nejpozději, jako, že jo, to spíš dřív, jako uvažovat o nějakém důchodu, ale on neví pořádně z čeho, co byste mu poradil?
0: No, byl by to trošku složitější proces. Já bych úplně správně bych od toho klienta potřeboval vědět hodně věcí. Samozřejmě, jakým způsobem funguje, jaký má výdaje, kam ty výdaje jdou. A jedna z takových těch základních věcí, která je důležitá, aby se třeba ta rodina v určité situaci nezadlužila nezdravě, tak je právě operativní rezerva. A vy jste zmínil, že pokud byste byl klient, který žije od výplaty k výplatě a nemá moc rezervy, tak by to byla první věc, na které bychom pracovali, protože bez té rezervy v podstatě je velmi vysoké riziko buď nějakého zadlužení anebo nějakého finančního problému právě, že třeba nebude schopen něco zaplatit. A ta finanční rezerva je v podstatě první věc, kterou s klienty řešíme, pokud se potom máme bavit následně o nějakém budování nějaké té renty nebo nějakého majetku nebo přípravy na bydlení. Je to první věc, na které začneme pracovat.
1: Hodně se mluví o tom, že, aspoň tak jsem to slyšel, jo, že je dobré mít třeba na běžném účtu tak ideálně aspoň trojnásobek mé běžné výplaty, právě když se stane něco, nevím, vybouchne pračka třeba a tak podobně, aby člověk to nemusel řešit hned nějakou půjčkou nebo něčím podobným. I když jsem si vědom toho, že na běžném účtu se ty peníze vlastně obrovsky znehodnocují, protože inflace všechno, nic to nevydělává, jenom to ztrácí hodnotu. Jo. Jak to vidíte vy?
0: Moje doporučení je, ty 3 měsíce je opravdu úplně minimum, moje doporučení je 6 měsíců. Je to i z důvodu, že do té operativní rezervy, když to takto

0: teda nazveme, spadá i třeba riziko nějaké vážné zlomeniny, to znamená nějakého úrazu, a já můžu mít pokles v příjmech v rámci zaměstnání třeba i 3, 4, 5 měsíců. Takže tu rezervu doporučuji trošku větší, ale samozřejmě i 3 měsíce je lepší, než spousta domácností ani takovou rezervu nemá. Jo, takže moje doporučení je 6.
1: Možná z vaší zkušenosti bych rád věděl. Jo, představte si, že jsem v situaci, jestli říkám, tak ano, já vydělám poměrně slušné peníze, nějaký průměrný příjem, ale docela dobrý. Samozřejmě to je časté, splácím nějakou hypotéku na domu, který s rodinou obýváme, ale žijeme se docela dobře, ale nemůžu si moc dovolit. Nevím přesně, odkud brát na to, abych vytvořil operativní rezervu jako šestinásobek svého platu. Já vím, že to je velmi teoretické, ale vy máte zkušenost, čím se třeba nejčastěji setkáváte u takových lidí, jako kteří nevidí vůbec prostor, ale vy ho tam vidíte. V čem třeba ten prostor často je, kde ubrat, kde ušetřit na výdajích, nebo no na výdajích samozřejmě té rodiny, které ta rodina v té chvíli vidí jako nezbytné, ale oni se třeba ukážou, že úplně nezbytné nejsou.
0: Ve velké většině případů ty rezervy samozřejmě jsou. Jde o to, že když v nějakém čase mi třeba plat narůstá, zvedá se, tak se zvedá i životní úroveň domácnosti. Prostě tak to je, lehko si zvykáme na to, že ten příjem trošku roste, takže my začneme více utrácet. V tomto případě hodně může právě pomoci nějaký poradce nebo nějaký známý třeba té rodiny, který právě se dokáže podívat z nadhledu do těch výdajů, ale je to o tom, že ten klient samozřejmě mi je musí odkryt. Jo? Takže už jde o nějakou velkou důvěru, jde o klienta, se kterým pracuji už nějaký čas, a většinou ta rezerva nacházíme ji velmi často v potravinách, kdy za jídlo ty domácnosti utrácí poměrně dost peněz. A řekl bych, na druhém místě bývá, já to dávám do škatulky, dovolená a záliby nebo zábava, tak v těchto dvou škatulkách bývá většinou největší rezerva.
1: Jo. Ale asi byste nedoporučoval úplně škrtnout veškeré záliby, ne?
0: Ne, ne, ty tam musí být dokonce. Jo. Jestli v současné době takové té stresové musíme přežít, a to doslova, tak je to nutné samozřejmě. Ale je otázka, jestli zase trošku přeženu, ale jestli pojedu na Mauricius, nebo pojedu na dovolenou nějakou trošku levnější. Jo.
1: Mně přijde jako velmi zajímavé to, co jste říkal o těch potravinách, protože to asi člověk vidí i sám na sobě, ale vidí to i třeba v těch obchoďácích, když někdo nakupuje v pátek před víkendem, a když je to ještě nějaký víkend nebo nějaký pár dní volna spojených třeba s Vánocemi nebo Velikonocemi a tak, no to jsou neuvěřitelné nákupy, jo, obrovské množství, a člověk to asi sám může zjistit, předpokládám, na tom, co všechno vyhazuje. A nejenom, že to je samozřejmě neekonomické, je to taky těžce neekologické, člověk prostě vyhazuje věci, které se mohly spotřebovat, že by měl být mírnější. Já nevím, jestli se to takhle dá říct, jo, ale když se vezmete nějakou, i když taková neexistuje, jako průměrnou rodinu, kde jste třeba někdy radil, jo, kde si řekli ty lidé, přece my na potravinách nemůžeme ušetřit nějakou významnou částku, ale ono se to podařilo. Kolik to tak třeba procentuálně mohlo být, když ty lidi trošku upravili své návyky, kolik ušetřili na těch potravinách?
0: No, to
1: já vím, že to se nedá otázka, tak úplně jasně říct, ale jestli máte nějakou zkušenost, jestli to je třeba jako v řádu procent, nebo třeba klidně čtvrtinu. Jo.
0: Je to samozřejmě domácnost od domácnosti, ale řekl bych, určitě se nebavíme o nějakých 5-10%, ale bavíme se zhruba nějakých 15 a řekl bych v některých případech i 20%. Ale jde o to, že je to samozřejmě nějaký proces. Ty domácnosti tu změnu neprovedou ze dne na den. Jo, takže chce to pár měsíců a tvrdé práce. Ale víceméně jde o to, že samozřejmě, když už takto s rodinou řešíme právě ty volné prostředky, které potřebujeme, aby jsme vytvořili tu rezervu, případně tvořili vytvořili nějaký majetek do budoucna, tak samozřejmě je to o té práci a znamená, že oni chtějí. Protože je spousta samozřejmě klientů a domácností, kteří by mohli mít větší rezervy, ale z nějakých důvodů třeba nechtějí. Jo.
1: Ale asi by bylo špatně teďka uvažovat, aha, tak já slevním rozpočet na jídlo, tak to udělám tak, že budu obrážet všechny možné slevy v obchoděcích a budu kupovat i nejméně kvalitní, tedy nejlevnější věci, tak to asi nemyslíte.
0: Tak to určitě nemyslím, ne, ne, ne. Já sám tak nějak vnímám, že ta kvalita je velmi důležitá a musí se hodně vyhledávat v současné době, protože produktu je hodně, ale samozřejmě kvalitní potraviny určitě.
1: No tak moje zkušenost, ale jako jasná, já teda někdy s nadsázkou říkám, že jídlo je přežitek, ale to je taková moje osobní úchylka, jo, ale každopádně mám pocit, že člověk nemusí zdaleka jíst tolik, kolik si myslí, že by měl, protože se to tak vždycky říkalo, protože nevím, se má člověk nasytit a aby to cítil a podobně pořádně, ale že mnohdy, jako když člověk koupí kvalitnější produkt, který je sice dražší, ale potřebuje ho podstatně méně, protože ta chuť tam třeba jako je výrazně přítomná. Nemusím sníst prostě 20 deka ajdamu, který se sýrem mnohdy nemá společného vůbec nic. Stačí mi, když si vezmu tvrtinu, možná méně, jiného sýra, který se zeleninou třeba, nevím, nechci to někomu vnucovat. Tenhle ten způsob, svůj způsob života, ale tak je to velmi kvalitní strava, je to chutná strava a je to, protože je toho míň taky, tak je výrazně levnější. No. Jardo, ty jsi chtěl do toho přispět?
2: Já spíš myslím, že právě tak, jak Pavel poznamenával, že ta věc je velmi dlouhodobá, tak tohle jsem chtěl zmínit. Je to asi o tom myšlení té rodiny, protože znám teda více kamarádů a rodin, kteří třeba už jim děti odrůstají, jsou v nějakým věku prostě pubertálním a podobně. A potom, když si spočítáte, když taková rodina třeba chodí denně, každý z těch vlastně dospělých členů té rodiny na oběd, někdo z nich jde ještě jako na večeři do restaurace a podobně, tak myslím si, že třeba tady ta náhražka, nebo ne náhražka, ale to myšlení překlopit tak, že to, co si doma ne teda jako vyprodukuju, ale v té první fázi třeba uvařím, tak je mnohdy, nebo ne mnohdy, ale vždycky je to teda zdravější, než to, co si, když si koupím lazaně z Lidlu a ohřeju si je, tak je to prostě něco jiného, než když si to dokážu jako udělat doma. Já třeba, dobře, je to pro mě nějaká osobní věc, rád vařím a myslím si, že pro tu rodinu je to jako příjemný jíst jako dobrý jídla, ale myslím si, že v tomhle tom je třeba, já vůbec jako nejsem schopen uznávat právě to Honzo, jak se z toho dotkl, že ty rodiny mají tu nadspotřebu a vyhazují to. Tak já si vůbec tohle jako nedokážu prostě představit na svý domácnosti, protože to skutečně máme nastavený tak, že si, já nevím, třídíme bioodpad, dáváme si ho na zahradu, že jo, a podobně. Jsou tam prostě šlupky od cibule, od brambor a podobné jako věci. A potom i v rámci toho vytříděného odpadu vidíme, jak jako málo, prostě nenaplníme tu popelnici za 14 dní, tak jako celá rodina by potřebovala třeba dvě popelnice a podobně. Chtěl jsem se zmínit o tom, nebo chtěl jsem se vrátit k tomu, že si myslím, ta filozofie je i v tom, si třeba ty věci udělat v rámci té rodiny, nebo toho stádečka, nebo toho prostě toho základního jakoby principu, takže té rodiny, tak.
1: Mně přijde výborné, že se tady ukazuje něco, co je ale asi plně přirozené, že žádný segment společnosti a vůbec toho, co společnost utváří, není oddělený od druhého. Že tady to chování, které je nějakým způsobem odpovědné vůči životnímu prostředí například, se je přímo propojené s tím, že to je zároveň chování, které je i z finančního hlediska ekonomické. Což mě přijde fajn. Tak pojďme do tohoto třeba možná rozvažování až filozofického vpustit další píseň a pak budeme pokračovat. I thought I heard a captain say, pay me my money down, tomorrow is our selling day.

0: Na stole jsou peníze. Na stole je téma peněz, to je prostě téma, se tak opakuji, téma tohoto pořadu, kde si povídáme s Pavlem Šalamounem, finančním poradcem, povídáme si s Jaroslavem Vojtěchem, který je odpovědný přes lidské finanční zdroje v Rádiu Proglas, a ten, kdo si povídá, Jan Hanák, a trochu taky filozofuji. Mimochodem to je ale zajímavé, protože já jsem studoval teologii, že krom jiného. A existuje v teologii pojem ekonomie spásy, což je velmi zajímavé. A není to jako nauka o tom, jak platit za odpustky, a nebo něco podobného, ale vychází to z toho původního významu toho sousloví řeckého oikos nomos, tedy správa domů nebo uspořádání domů. Je tím míněn samozřejmě v té teologii ten dům života, dům jako mýho bytí, řekněme. Ale tohleto je zároveň i základ toho, čím se zabýváte vy, Pavle. Je to, jak uspořádat ten dům i v té velmi konkrétní rovině, prostě v tom, aby fungoval v tomto systému, který dobře není nejdokonalejší, ale žijeme v něm. Je to kapitalistický systém, tržní systém, prostě nějakým způsobem se tady s penězmi jako uvažuje. Vy, Pavle, mě by docela zajímalo, jako jak vy to máte napojené, jako vy se hodně zabýváte penězmi. Jestli vás tohleto nesvádí k tomu, abyste měl hlavu plnou čísel a vlastně mamonů, abyste si uchoval čistou duši.
1: Je pravda, že v tomto oboru pracuji už přes 20 let. Je to dlouhá doba, ale předpokládám, že samozřejmě, že svou duši udržuji ve správné rovině. Podívejte, mě je jedna věc, která mi vnesla do peněz takovou zásadní, nazvěme změnu, jsou desátky. Myslím si, tak jak se píše v Biblii, že veškerý ten příjem, který jakoby máme k dispozici nebo nám přiteče do kasy, tak i toto je dár. Jo. A myslím si, že každý by tak měl fungovat, aby ty peníze měly trošku vyšší smysl a vyšší hodnotu, že by měl z těch peněz, já bych teda řekl nekompromisně, dát minimálně desátek prostě Bohu. A samozřejmě těch možností, jakým způsobem ty peníze použít, tak je samozřejmě nepřeberné množství. Ale to jsem chtěl říct, že ta desetina z těch peněz ze začátku byla velmi jako náročná to oddělit. Jo? Nebylo to jednoduché, ale člověk si na to velmi rychle zvykne a už vnímá potom hodnotu těch peněz trošku jiným způsobem. Takže toto si myslím, že byl takový největší zlom v mém životě, ke kterému mě přivedl jeden velmi dobrý kamarád. A předpokládám, že od té doby samozřejmě člověk, co se týká peněz, přemýšlí právě i nad využitím těchto peněz, aby je využil správně, v souladu s Boží vůli. Takže toto vnímám jako takový celkem důležitý bod ve správě peněz v rámci domácnosti, rodiny. Tak.
0: Peníze jako dar, který mám dávat dál.
1: Ano.
0: A ten desátý, když jste říkal, to předpokládám nemyslíte jenom tak, že 10% svých příjmů dáte nějaké církvi, ke které patříte, ale může to být třeba i to, že pomůžete někomu potřebnému?
1: Ano.
0: Úplně mimo nějaké instituce.
1: Ano, já to mám ještě trošku jako... snažím se tak, aby ta desetina byla jakoby pro Boží dílo, takže církev nebo spousta jiných projektů, který budují Boží království, a když vidím někoho potřebného, tak se snažím ještě jako z jiných peněz. Ale vnímám jako důležité rozhodnutí to, co jste řekl vy, že ten desátek obecně má sloužit pro potřeby, ať už teda církve nebo těch potřebných a tak. Hmm. Já já jsem si to trošku už jakoby posunul dál, jo, ale to není až tak podstatné, je to rozhodnutí každého člověka. Mám kolem sebe lidi, kteří třeba dokáží, nebo mají příjmu tolik, že odvádí třeba 20% nebo větší částku, ale to není podstatné. Já si myslím, že důležitý je zachovat aspoň ten desátek a samozřejmě smysl těch peněz, aby byl pro potřeby i druhých a ne pro mě.
0: Mně na to přijde dobré, aspoň to v tom čtu, jak to říkáte, že jakoby ano, samozřejmě tím, že dávám nějakou část svých příjmů někomu, kdo je potřebuje, tak to je jako velmi prospěšné i pro toho člověka, kterýmu je teda dám ty peníze, nebo nějakým způsobem posloužím, ale zároveň vlastně to vytváří i ten určitý odstup od těch peněz. Ne pro mě samotné, si říkám, hele, jako není to něco, co by tím mělo vládnout. Je to nějaká skutečnost, nějaký systém, řekněme, který je jedna z těch příslovečních hřiven či talentů. Mimochodem to docela vtipné, že vlastně to je starozákonní platidlo, to jsou peníze, hřivna nebo talent. Dneska to používáme v mnohem přenesenějším významu. Jo. Je to prostě jeden z darů, který mi mám sloužit. To je dobrý. To je dobrá rada finančního poradce.
1: Ale já osobně to vnímám jako takový to základní rozhodnutí, který by měl učinit samozřejmě každý. Jo, a myslím si, že to hodně pomůže potom. I jako samotné osobnosti, jo, a růstu ve vztahu k penězím.
0: Myslíte si, že třeba když jsme se bavili už dřív tady v tom dnešním našem povídání o tom, jak je potřeba vytvářet nějaké finanční rezervy, ty operativní peníze a podobně, které mám na účtu, a že můžu docela dobře ušetřit skrz šetření například v potravinách, které jsou někdy velmi bláznivě kupovány a pak vyhazovány ještě bláznivěji vlastně. Ale že by člověk, i když má pocit, že vlastně nemá ty peníze, ale měl by to udělat, že měl by se v prvé řadě rozhodnout jako někomu něco dávat, prospívat dobré věci, prostě která není z mého nejbližšího okruhu, protože jak se říká, že to dílo bude požehnáno, tak nikdy nezůstanu úplně sám.
1: Ano, já právě vnímám tu úroveň těch desátků právě i z pohledu toho požehnání. Jestliže prostě to, že peníze potřebujeme, to je fakt. Jo? A pokud někdo bude v nějaké nesnázi, tak samozřejmě věřící člověk se obrátí na Boha, že jo? A prosí prostě o vyřešení té situace. Tak jak se píše v Biblii, já vnímám, že právě naučit se dávat bokem desátek a využívat ho na budování Božího díla přináší obrovské požehnání. Já sám můžu, aspoň co můžu svědčit za těch 23 let, co to dělám, tak v podstatě vždycky každého člověka potkají nějaké těžké zkoušky, vždycky jsou situace, které prostě jako těžko zvládá, ale můžu říct doposud, že se nestalo to, a vy jste to řekl úplně v úvodu toho pořadu, že jste se nedostal do situace, která by vyžadovala nějakou půjčku, nebo prostě, že byste byl úplně bez koruny, že byste si nemohl koupit jídlo. Já si myslím, že i toto, to odvádění desátku přináší právě i požehnání do těch příjmů. A tím nemyslím to, že budu mít dvakrát tolik příjem. Ne. Ale že budu mít peníze na to, na co potřebuji.
0: Myslím si, že určitě záleží taky na tom motivu. Že kdybych byl motivován tím, že já někomu něco dám, protože mi Bůh požehná a dostanu dvakrát tolik, tak tohle to fungovat prostě nebude. Ale jestliže dávám prostě proto, že vím, že to je správné, a možná tam trochu toho pragmatického může být v pozadí, že když já se někdy můžu taky dostat do situace, kterou nevymyslím, nenaplánuji, a budu mu velice rád, když pomůže někdo mě, jo. Ale v prvé řadě pomáhám proto, protože ten člověk to potřebuje. Ale myslím si, že to asi s tím souhlasí ten mu, nevím. Je potřeba i v tom, jakým způsobem člověk pomáhá jiným, jako být trošku jako racionální, protože takových těch různých vybíracích akcí někde na ulici se sladkým úsměvem na postižené děti a když se zeptáte, jako, a jak to teda funguje, tak se na vás usmějí ještě sladčeji a řeknou, no to je nepostižené děti, což jako můžou být taky pěkně prošustrované peníze a to nemyslím, že ukradené, jo, ale když to někdo neumí dělat tu charitu, tak to taky může zbytečně prostě ty peníze vyhodit na nesmysly. Takže určitě asi předpokládám, souhlasíte se mnou, že je potřeba taky se dívat na to, komu ty peníze dávám, aby to bylo smysluplné.
1: Ano, to je jednoznačně, těch projektů v současné době je tolik, že si myslím, že stačí málo k tomu, aby si každý zjistil, která oblast to třeba i zajímá a daroval ty peníze na ty správné projekty. Jo. Každý je jiný a to je dobře.
0: A někdy si říkám, že je dobré i někomu dělat radost. Jo. Tak to je velmi jednoduché, samozřejmě to je úplně okrajová věc, jo, ale když člověk potká na ulici někoho bezdomova například, který jako chce nějaké peníze a tak já považuji za velmi nedůstojné, teda když já jako dárce mu řeknu dobře, já vám, nebo co já vám, ještě mu tykám, já ti něco dám, ale aby to nebylo na pivo. Tak takovému člověku vždycky říkám, víte co, tak si to nechte, stržte si to někam ty peníze. Jestli prostě dáváš nějaký dar, tak ho dávej za prvé s respektem k té osobě, i když je špinavá a nevím co, a zároveň jako neponižuj toho člověka tím, že prostě říká, ne, ať se to použije na co chce. To je, já ho chci dát ten dar, ať se udělá radost. No, to je jeho věc, ale moje věc je, jestli mu je dám nebo nedám. A myslím si, že to je úplně svobodné, jako to nemusím mu ty peníze dát, že jo?
1: Ano, jo. A myslím si, že to rozhodnutí právě dobrý je v tom, že se rozhodnu sám. To tak udělat a Bůh má rád radostného dárce.
0: To je krásný závěr toho našeho dnešního povídání, ale naštěstí ne úplně posledního povídání. I dneska jsem se chtěl dotknout ještě jiných témat, ale k tomu se dostaneme příště, kde se budeme bavit nejenom o našich návycích, třeba i od dětství, o tom, jak s penězi zacházet, ale budeme se bavit o něčem, co je ze všech možných stran velmi nepříjemné, a to jsou dluhy. Tak pro tuto chvíli ale děkuji našemu hostu Pavlu Šalomonovi, který je finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold. Děkuji, Pavle.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A díky moc mému spolumoderátorovi a spoluhostu tady s Pavlem Jaroslavu Vojtěchovi, který se stará o ekonomické, tedy finanční a personální lidské zdroje v Rádiu Proglas. Jardo, děkuji.
2: Já děkuji moc za přizvání, děkuji.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák a pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak budeme rádi, když u nás dáte samozřejmě vědět svým přátelům, známým a podobně. A když už jsme u těch financí, pokud nám pošlete nějakou korunu na to, abychom mohli vytvářet více takových pořadů, tak se taky rozhodně nebudeme zlobit. Mějte se hezky.

Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9:00 dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10:00 večer.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa, 10. červen 2026. Na Proglasu zahajujeme blok komorní hudby. Bude dnes věnován dílům Antonína Dvořáka. Postupně uslyšíme sonátu pro housle a klavír F-dur, romantické kusy, capriccio a romanci pro housle a klavír F-moll. Zahrají Jiří Vodička na housle a David Mareček na klavír. Příjemný poslech.

0: Na Proglasu dozněla díla Antonína Dvořáka, sonáta pro housle a klavír F-dur, romantické kusy, Capriccio a romance pro housle a klavír F-moll. To vše v podání houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Davida Marečka. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně. Betánii, hrdý otec tří dětí, který, jak sám říká, by rád odpočíval u beletrie, ale více se mu to podaří u počítačových her. Aleši, vítám tě.
3: Ahoj, Vojto, a zdravím posluchače.
2: Aleši, ty máš hodně velké zkušenosti s vedením mládeže a o tom dneska budeme mluvit, jak vést vlastně mladé lidi. Na začátek se možná zeptám, jaký je to rozdíl? Jaký je rozdíl mezi tím, když vedeš mladé lidi a když vedeš třeba dospělé nebo starší lidi?
3: Ten základní rozdíl bych řekl, že je v tom, že u těch starších už má člověk větší podezření na to, že by ten člověk mohl být vedoucí, protože už viděl nějakou praxi, viděl toho člověka třeba sloužit a ten člověk už má ten život víc strukturovaný a má ty věci víc vyjasněné. Třeba konkrétní věc, na které to vidím, když jsem před nějaký ty 2-3 roky zpátky s naší mládeží se snažil dát dohromady tým mládeže, aby kromě mě to vedli další lidi. Oni sami si kladli otázku, jaký mám duchovní obdarování, jaký dary ducha, do jaký oblasti prostě mám i v tom týmu se zapojit. Protože někdo vedoucí ještě neznamená, že nutně musí vyučovat a program. Někdo je schopný moderovat, někdo se stydí na moderaci, ale je schopný vést víkendovku. A tato škála je skvělá, když se podaří u těch vedoucích mládeže, ale oni sami to objevují. Kdežto ten dospělý už třeba něco zkoušel organizovat, už třeba někdy vedl bohoslužbu a člověk ho do toho nebo do něčeho pozve z něčeho menšího. Takže mi přijde, že u těch mladších je to nejenom o tom, že člověk buduje jako vedoucí, to je i tu starší generaci, ale objevuje ty věci. A to mi přijde jako dobrodružství a zároveň vlastně jako výzva, protože člověk s tím pak musí pracovat, protože někdo se ti pak ocitne třeba někde, kde by úplně neměl být, ale když to člověk předem řekne, jo, hele, pojďte si, třeba říká vám, jo, pojďte si všichni zkusit moderaci prostě schůzky jako mládežnický. Při nejhorším zjistíte, že to není váš šále kávy, ale tady je bezpečný prostředí, kde si to můžete zkusit. Když zjistím, že ten člověk to zvládá a roste v tom, tak ho třeba můžu pak poprosit, jestli udělá moderaci na bohoslužbě. Vyroste a dokáže uchopit tak, jak to má dělat, může růst třeba někam jinam. To samé u toho programu, jo? Aby z někoho byl služebník, který bude dělat program na mládeži, ať klidně riskuje, udělá jeden program, dva programy, nemusí mít obdarování, ale nemusí se bát to zkusit. Takže objevuje, tak. Jo? A to mi přijde, že je dobrodružství a zároveň výzva.
2: Jak se ti daří pomoci překonat někomu ostych v tom, aby se posunul někam dál? Jak se ti ho daří třeba inspirovat?
3: Přijde mi, že u nás konkrétně, jako betánský mládeži, hodně pomohlo udělat tým, kde je to vlastně skupinové, takže ta zodpovědnost je pořád na hlavních vedoucích, jo? Mm-hmm. To jsem prostě já, Zuzka, Peťa, a oni jsou tým, kteří taky mají delegovanou zodpovědnost, ale jsou v tom spolu. A to myslím, že může hodně snížit úzkost. Se vůbec zapojit do vedení mládeže. Takže oni v tu chvíli neměli problém, protože tam prostě jejich další kamarádi byli. Takže jakoby vstoupit. Když tu otázku posunu dál, jak překonat ostych pak pro konkrétní službu vedoucího, tak tam jsem to zkusil vyřešit po vzoru našeho staršostva, kde se zkoušeli patronáty.